Rádio Spin. Vypracujeme.

0: Corner store, 2 a.m. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling around the city and we hide behind the tents.
1: Za železilolí se železo, či nezaželezilolí se železo.
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.
3: Vítej na mé party, těla jsou Artoš,

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Oh yeah. Aha. Starý můj.
3: Starý můj.
4: Starý můj.
2: Byl jsi?
4: Byl jsi?
2: Spízy.
4: Spízy.
2: Spízy. Abe.
4: Abe.
2: Yes.
5: Viděl jsem tu kuru v klube. A vedel jsem, čo ráno bude. Vedel jsem, že keď půjdem domov, tak ona tam bude čekat jak půze. Jej kamož je randa ku buze. Vrabeli, pil si je su.

0: Čau, tady René Danke, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. It's okay, okay.

0: taky.
1: Fú, to jsem zvědavý, jak se to do sebe sedlo.
0: Tak pojďme na to.
2: Stávají zatáčky, točí se svět sem na...

0: se říká přátelství.
1: Neznám originál, ale řekl bych, že jsi to dal poslouchat určitě líp než originál.
2: No, Pajky, skoro bych i souhlasil, ale Buku mám rád, takže nemůžu říct, že by to bylo lepší doma.
3: A tak aspoň tak stejně dobrý, ne?
2: Ne, takže si to ty tak, jo.
3: A dobrý. A pozor, na závěr ještě jedno info k poslednímu Radio Spin Music Impro těch prázdnin.
4: Rivalita končí. Spojíme síly na jednom treku.
3: A je to konečně venku. Tak se budeme těšit.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9

0: Zavináč radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech metru a každý obličej, co minu,

0: Začínáme úterní den. Krásný úterní den. A tak je krásný tím dome, že svátek má víš kdo?
1: No
0: ty to víš, ty to víš.
1: No
0: určitě,
1: dobře, kdo? Ale budu dělat, že nevím kdo, tak to
0: správně, řekni. Dobře jsi to udělal. Svátek má Zuzka, takže všem Zuzkám, Zuzankám, Zuzám přejeme všechno nejlepší a samozřejmě přejeme všechno nejlepší ty naší Zuzce, která pravděpodobně ještě spinká.
1: Tyva, ale jako trošku mě tím jako malinko mě tím jako štve, že ještě spinká. Jako mohla by to slyšet, když už jí tady takhle přejeme.
0: No právě, ale tak mi popřejeme potom, ne?
1: Přesně tak, mi popřejeme před 9:00 každopádně. Všem u rádia Spin přejeme taky krásný dobrý ráno. Good morning.
0: Krásný dobrý ráno. Já doufám, že jste teda včera měli tak parádní den jako já aspoň. To já bych naštval všechny, víš, takhle po ránu hnedka.
1: Kámo, tohle to dělal vždycky spolužák, ten vždycky vlastně jako v ty úplně nejhorší dny, co mohl, vlastně jako pro učitele, ten vždycky chodil po škole, měl takovej ten prostě jako divnootravnej úsměv a vždycky jenom na toho učitele, na tý chodbě říká, krásný den,
0: no jasně, ještě
1: tímhle tím prostě otravným tónem, kámo, já si tím, že nedostal pěstí, prostě týpek, jako.
0: Ne, to je šíření toxický pozitivity, že jo, to znám,
1: jako crazy,
0: to mám přesně, no ale dobré, co si tak dneska probereme, co?
1: Tak já tady mám dobrou zprávu pro všechny, kdo se těšíte na GTAčko 6.
0: Takže pro tebe.
1: No jistě, samozřejmě.
0: Chápu.
1: Taková zpráva ode mě pro mě.
0: Já mám zase něco pro všechny, kteří si předplácí modelky na jistý stránce, která má stejnou zkratku jako občanský fórum, jo, a už je to nudí, tak něco pro vás mám a je to mnohem lepší, počkejte si na to.
1: Někdo to reálně dělá, jakoby?
0: No jasně. Já jsem to taky párkrát udělal, či mě to zajímalo, co tam je.
1: Fakt.
0: No jasně.
1: Měl jsem třeba nějakou spolužečku nebo tak.
0: No, jakoby kamarádku z vedlejšího města.
1: Tak se
0: mě
1: o tom
0: zajímá.
1: Pak povíme. Tak se
0: no,
1: ať
0: ti to řeknu mimo éter, jo? Radši.
1: Každopádně čeká nás taky poznávačka.
0: Celebrity Voice Flip.
1: A protože je úterý, tak je dobrý se nastartovat prostě do novýho dne právě těma hádankama, tak určitě vydržte na u rádia Spin.
0: No, a my se jdeme mrknout na to, co máme venku, co?
1: Tak aktuálně je venku nějakých 18 stupňů Celsia, průměrně po celé republice mělo by být polojasno až jasno, nebo jasno až polojasno, jak to říkají rosničky správně. No a co se týče dnešního dne, tak počítejte s tím, že konečně po zase jako nějaký delší době, nebo asi ne úplně po delší době, ale respektive po včerejčku, nás čekají trošičku normální teploty. Maximálky by měly být kolem 26 stupňů Celsia.
0: Tak to je krása. To je
1: nádherný.
2: Písek moře, neptej se mě, co je.

0: Ještě jedno krásný dobrý ránko všemu Rádia Spin. Máme tu úterý 11. srpna, svátek má Zuzka. Zuzanko, všechno nejlepší.
1: Zuzo.
0: Jo, jo, Zuzko. Ta Zuzka, která přijde po nás a která ještě spinká. Každopádně, chvilku zpátky jsem vám sliboval, že se podíváme na jednu, jak to říct slušně tady do rádia, lechtivou stránku, která má stejné označení jako občanský fórum a zní to trošku jako Only Friends, to znamená pouze přátelé.
2: Normálně můžeš říct ten název té stránky, podle mě.
0: Ne, já jsem slušný chlapec, to já nic takového neříkám. Já normálně nemluvím sprostě ani. Slyšel jsi mě říct prostý slovo?
2: Ty vole, vlastně jako možná ani ne.
0: Fakt?
2: No možná ani za tu cestu tramvají společnou jsem tě neslyšel mluvit prostě.
0: Tak to si vymýšlíš teďka, každopádně.
2: No to nevím, ty vole, jako... Nějak mě to asi netrklo úplně.
0: Tak já mluvím prostě pořád, Dominiku. Nevím, co jsi slyšel, ale dobrá. No ale, máme tady tu zprávičku, protože vědci z jedné univerzity v Kalifornii řešili to, že jim došly prachy. No a takový jeden pán, profesor, jmenuje se Blumstein, tak v tom Kolorádu vede dlouhodobý výzkum svišťů. Jo? No a teď pozor, co je napadlo, tyjo? Co bychom tak mohli udělat, abychom to ufinancovali? Nedali nám grant, nic nám prostě nedali jako za prachy navíc. Založíme si OFko! No a tak ho založili a začali tam strkat videa svišťů. A jakože, není tam nic hroznýho, jo, normálně jsou to prostě svišti, kteří, já nevím, běhají po louce, prostě jejich videíčka, nebo jak tam prostě něco testují s nima, nějakou jejich obratnost, schopnost a tyhle ty věci. A je to zdarma, což je úplně nejlepší.
2: Ty počkej,
0: nejlepší
2: ale tak jak z toho vyděláš ty prachy, když je to zdarma?
0: To je právě to, je to zdarma, ale můžeš tam dávat samozřejmě příspěvky, že jo, jako donaty.
2: Takhle.
0: Čím se stalo, že teda za první asi týden tak získali asi 6000 dolarů na těchto příspěvcích, no, což už jsou pěkný penízky, že jo. Myslím, že OFK si z toho něco bere, dejme tomu nějakých 100k, tak to je v pohodě, že jo, jako vydělat si 100k za první týden nebo tak něco navíc, podle mě super. Jenom teda, já si představuju, jak tak jako brouzdáš, říkáš, že co bych si tak jako předplatil na tom, co bych si tak to... Svišti! Jo!
2: Ty vole, tak, že bych tam začal sypat fotky Marleyho, ty vole.
0: Kámo, jako vykešuješ, ne, upřímně. Hele, takhle, pokud si někoho takového předplácíš, já to nesoudím, normálně to prostě udělej, protože vlastně kde je ten rozdíl doma? Není tam žádný rozdíl. Předplatíš si něco, co je taky malý a chlupa.
2: To je jedno, jestli se platí Spotify nebo Ovko, ty vole, vlastně.
3: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Máme tady poznávačku, máme 6 hodin a taky 11 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof.
1: Zdárek.
0: No a dneska jsme si pro tebe připravili jednu pikantnůstku.
1: Pikantnůstku?
0: Pikantnůstku. Je to věc, kterou fakt jako musím říct, že miluju. Možná můžu říct, že to je můj nejoblíbenější seriál.
1: Až takhle, jo? To jsou silná slova, Dominiku.
0: Já vím, že jo.
1: Okay, no,
0: těžko dobře. Se soudí seriál podle oblíbenosti, ale musím říct, že tenhle ten by byl na prvním místě.
1: Dobrá, tak na prvním místě si hlavně dáme ale první ukázečku,
0: ale
1: která
0: mimochodem, zní. Ano? Budou to trošičku jiný ukázečky, než si normálně zvyklej. Dneska tady totiž nejsou hlášky.
1: Vidíš to? Tak uvidíme. Toto je první z nich. No jako...
0: Ty už víš, veď?
1: Cool. No tak já hlavně vidím, co je tam napsanýho, že jo? Ale, ale nepoznal bych to,
0: nepoznal
1: protože ze všech
0: to?
1: Sérií jsem viděl jeden díl a mě to nebavilo, Dome. Já se ti přiznám, já jsem se k tomu nikdy neprokousal.
0: Kámo, dej tam to Beyoncé a my si to vyřídíme, tak tam to jako nejde jinak.
1: No dobrá, pokud víš, co tohle to bylo za ukázečku, tak 210, 32, 30, 30, anebo mobilní apka, kam to můžeš Dominikovi hezky poslat a on ti tam i odpoví něco pěkného.
0: Jo, pošlu ti smajlíka.

0: Stále posloucháš Radio Spin, máme 6 hodin 16 minut k tomu a momentálně tady řešíme dnešní poznávačku, která podle Štrůdla je vlastně úplně... úplně očividná.
1: Úplně, prostě.
0: Pardon, jsem si nemohl pomoct, já jsem tady řešil, odkud znám to slovo úplně a pak mi to došlo a zmínil to tady samozřejmě nechci. Každopádně, jdeme dál.
2: Ne, prý s tím člověkem. My jsme přišli na to, že to je od jednoho bývalýho politika.
0: No, takhle to bych to nechal celý. Každopádně, ukázka číslo jedna zněla nějak takhle. A my tu máme další ukázky, Dominiku, co?
2: Je to přesně tak, máme ještě dokonce další tři. A myslím si, že s nima povajbujete takhle z rána.
0: Tak jakou chceš pustit?
2: Tak klidně pojď rovnou na tu dvojku.
0: Tak jo!
2: Ježiš, to je jo, dobrý.
0: Tohle to je skvělý, kámo, tohle to je skvělý. Úplně cítím takový ty retro tapety na Windowsech, takový ty, jak se to jmenovalo, Vaporwave je ten styl.
2: Počkej, tohle ještě starší než Windows.
0: No já vím, ale úplně mi tady ta písnička navozuje tady tenhle ten pocit. No, kdybys to nepoznal.
2: Mně to připomíná ten seriál jemu Windowsy, tebe, každý si pod tím představí něco jiného. Tak dnešní poznávačka bude zajímavá, evidentně teda, tyvo.
0: Očividně, hele, dáme si ještě jednu ukázku, jo.
2: No, víš, že to zpíval?
0: Prosím tě, tohle to byla Mariah Carey v Primu.
2: Skoro.
0: Těsně vedle, kdo to byl?
2: Madonna.
0: Madonna, a tak je to na M, na Ma.
2: Jako je to na Ma, no. Jako, no. Byl jsi trošku vedle.
0: Já si myslím. Takže pokud je to úplně jasný, 210, 32, 30, 30, pojď mi tady hezky kolnout. Řekni mi, co to je, protože já bych jako těch ukázek asi moc tušení neměl, protože jsem to neviděl.
2: To
0: no a nebo to nejhezky vědět Dominikovi do aplikace. A bude to
2: už to tady nejlepší. Skáče, ale pojďte si pak další odpovědi.
0: Jednoho skeptu a pak si to asi rozřešíme. One line flows, yeah, I got some of those.

0: Ach jo, Rádio Spin ve tvých uších, úterý, máme 6 hodin, něco málo po 20 minutách. Najdeme si tady hezky říct, co byla ta poznávačka.
1: Je to přesně tak, ale nejdřív si připomeneme samozřejmě ukázky, jaký tady
0: proběhne. Rozhodně, tak byla tady třeba tahleta. Já bych chtěl zažít tuhletu písničku na těch, že jo, dobových diskotékách tehdy.
1: Kámo, to musel být hrozný banger. A víš, kde bych to chtěl zažít hlavně?
0: Na Woodstocku.
1: Co to je?
0: Aha, tak nic.
1: Ne, na takových těch, na tý kolečkovo-bruslový dráze, jak tam jezdili prostě jako dokola. Ještě jak tam prostě do toho jela ta diskotéková,
0: no,
1: ty diskotékový
0: jasně.
1: Světla. Tako to bych si mega hrál. A dokonce jsem zjistil mimochodem, že to je i tady v Praze. Takže normálně i v Praze si můžeš jít zabruslet normálně dovnitř.
0: Výborně, v tom případě vyburcujte Dominika a já chci vidět video toho, jak tam jezdí na kolečkových bruslích.
1: Kámo, počkej, ale to jsou takový ty starý klasický a čtyřkolečkový brusle, na těch neumím, jo? Ale
0: no,
1: umím
0: právě,
1: jako na
0: právě,
1: na těch,
0: právě. Ale co určitě
1: zvědavej.
0: Umíš, tak je poznat tady tuhletu další ukázku doma.
2: Tak jistě.
1: No, jdem se podívat. Madonna, ne? Na tý jsem vyrůstal. Prostě.
0: No, skoro, Mariah Carey. Ne, je to Madonna, já vím. Každopádně, jdeme se za váma podívat, tak prvně skočíme třeba do apky tady za Vojtou.
3: Dobré ráno, chlapi, tady Vojta. Hele, zkusím. Řekl bych, že to je Stranger Things. Uvidíme. Tak se mějte, čus.
0: Nějaký podivný věci, ty asi.
1: Zkusil,
0: tak zkusil. Nevím. No, co Martin?
4: Zdravíčko, Radio Spin. Je to Stranger Things. Tady je řidič Martin.
0: No tady už to bylo rychlejší teda a taky jistější, řidiči Martin.
1: Tady to bylo hodně, hodně jistější, tak doufám, že jistá bude i dnešní tvoje cesta, ale mězdi opatrně.
0: Přesně tak.
1: To, když
0: to
1: už jsi řidič.
0: Bylo krásný. OK, jdem dál. Stehno.
5: Čau, tady Stehno. Hele, to je 100% Stranger Things.
0: 100%. Já tady jako se dívám, že Dominik tady uložil něco, co se jmenuje Barty rozcupuj Krištofa, tak já se to dopustit, jo?
6: Dome, zbího jak psa. Jemu se nelíbilo Stranger Things. Zbího normálně, dobího.
0: Hele, na moji obranu, já jsem fakt viděl jenom první díl a nějak jsem to tehdy úplně nedal a už jsem se k tomu nevrátil, no. A co mám dělat? Prostě to...
1: Měl
0: někdy
1: by si
0: to
1: tomu dát druhou
0: šancičku. Možná do ženu,
1: ale
0: no.
1: Bez pátý řady.
0: Dobrá, jdem se podívat ještě za Štrudlem tady.
7: Ale tohle je úplně jasný Stranger Things. Úplně, ale úplně prostě.
0: Úplně. No a pak tady máme koho ještě? Pajkyho?
8: Pajky. Je to jasně, úplně, ale úplně jasně je to Stranger.
0: Že já jsem něco říkal, kámo. Úplně, ale úplně. A samozřejmě vám můžeme
1: všechno,
0: říct.
1: Všechno, co řekneš, může být použitý proti tobě, jsi v rádiu.
0: Vidím to. Každopádně můžeme říct, že to Stranger Things samozřejmě bylo. Oh. Kámo, zní to úplně mysteriózně. Protože ten soundtrack je fakt jako skvělý.
1: Mimochodem, Paulie Garant tenhle ten soundtrack vysemploval do jednoho ze svých tracků a je to do hnedka intra alba Nirvana.
0: Tyjo, tak přesně tenhle ten track si teďka nedáme, my si dáme jednoho strapa.

0: Již mi prosím atmosféru.
1: Takže si to ty.
0: Yes. Pozor, pozor! Nová vlaštovka ke GTAčku 6 se přichází, protože už 26. 27. srpna si budeš moct na Netflixu pustit něco, co se pracovně jmenuje rozšířený pohled.
1: Co to obnáší?
0: Co to obnáší? To zatím nikdo neví.
2: Aha, to si hnedka pustím, kámo.
0: Bude to tak pravděpodobně obnášet nějaký rozšířený pohled. Já jsem zvědavý, jestli to bude gameplay, nebo jestli to bude nový trailer, nebo nějaký třeba přehled informací o této nejočekávanější hře desetiletí. Každopádně, tato věc má jeden jediný problém. Bude to na Netflixu.
1: Netflix,
0: to znamená, že kdo nemá Netflix, tak se ho musí samozřejmě předplatit. Což se samozřejmě lidem nelíbí, že jo? Všichni čekají, že to bude prostě někde na Instači, že to bude na YouTube a oni ne. My se na tom budeme snažit vydělat co nejvíc.
1: No tak jasně, si to na Netflixu. Jako, ruku na srdce, stejně to za chvilku bude pirátsky, že jo? Všichni to známe. Ačkoliv se to nesmí dělat, auto by se taky neukradli, přesně, znáš
0: ale,
1: to.
0: Takhle ale bys to neměl jako říkat do rádia. Já podle mě, ale
1: no já to říkám, to se nesmí dělat.
0: Je to auto by se taky ne,
1: je to špatné. Ano. Ale přemýšlím, kámo, kdyby to byl jako rozšířený pohled v tom slova smyslu, že by to byl jako takový minifilm, takový prolog, víš, těch cutscenek a těch scének, co tam potom budou, to by nemuselo být úplně špatný. Normálně jako animace toho, co bylo předtím, a tě to jako uvedlo do děje.
0: Jako bylo by to super. Na druhou stranu musím říct, že prostě to je fakt jako za dlouho, jakože je to 27. srpna, dneska 11. A ty prostě, když už tě jako na to natýzují a ty musíš prostě čekat dalších, já nevím kolik, 16 dní, tak prostě to najednou utíká strašně pomalu ten čas.
1: No jo, tak co jim zbývá, když to má vyjít až někdy za 2 roky, že jo?
0: No ale tak to mohli dát prostě tenhle víkend třeba.
1: Jo, takhle. Tak jim napíšeme.
0: Jako hnedka, no tak jako jasně, můžeme napsat hnedka teďka na Rockstar.
1: Já jim kolnu. Hello? GTA 6, yes? Yes, send me. Dobré, pošlou ti to, neboj, úplně v pohodě.
0: Yes!
1: Yes,
0: díky,
1: yes.
0: Kámo.
1: Goodbye.
0: Díky, kámo.
1: Goodbye.
0: A víte co?
1: Thank you very much.
0: Já vám pak neřeknu z toho ale vůbec nic.

0: parada.
1: Radio. Spin.
0: Posloucháš?
1: Dominik. No tak nic, no. Hele, nejsme ještě moc sehraní teda.
2: Ne, hele, to přijde, ty vole. To
1: no,
2: přijde
1: já časem. doufám.
2: Jako zase to berte tak, že tohle to byla čistá improvizace prostě. Jako, no právě. Kdybychom si to domluvili, tak to nemá takovýhle kouzlo.
1: A improvizace ještě v tom, že Dominik se na mě ani celou dobu nedíval a dívá se do počítače.

0: Což já chápu, protože on čekuje, jaký vlastně je to počasí, že? No, tak když se na to dívám já, tak aktuálně mi to hlásí průměrnou teplotu 18 stupňů Celsia, to není vůbec špatný.
1: To vlastně jako na dnešní ráno je docela příjemný, protože včera bylo nějakých kolik 22 nebo něco takového.
0: No,
1: a už bylo
0: dobu,
1: docela znát, že je ráno teplo, dneska už to bylo takový chladnější, příjemnější, dalo se prostě jako zvolna nadechnout.
0: Ano,
1: pěkně.
0: Dalo se spát s otevřeným oknem, což zbožňuju a velmi pozitivně kvituju.
1: To je pravda, každopádně i dneska odpoledne se bude dát docela příjemně nadechnout, protože maximálky budou kolem 25 až 26 stupňů Celsia, což
0: to je hodně v pohodě.
1: I po těch 33, 34 je velice příjemný.
0: Tak počkej, teďka jsem se podíval zpátky na to moje počasí a musím říct, že Dominik vám určitě lže, protože můj model počasí, jenom můj, mi tady ukazuje, že maximálky budou kolem 29 stupňů, Dominiku.
1: Ježišmarja, co to tam máš za lháře?
0: A to hlavně jihočeský, plzeňský a Praha, do toho dokonce i jihomoravský nebo zlínský hlásí 29 stupňů, tak nevím.
1: Máš to nějaký divný, hele, mě Norové ukazují v Praze 25.
0: No tak nevím, tak se jdem zavrčit asi dopravu, tam se shodnem.
1: Třeba ti to ukazuje pocitovku.
0: Jo, takhle.
1: Jakože by ti to neukazovalo reálnou teplotu a pocitovou teplotu, která je samozřejmě vždycky trošku vyšší. Každopádně, rychlá doprava na Rádio Spin. Jdeme se podívat na tak to aktuálně vypadá v českých regionech. Tak co se týče regionů, Brno pro tuhle tu chvíli hlásí crash, a to v ulici Černovická. Jinak zbytek regionu vypadá aktuálně v pohodě. A když se podíváme na dálnice, tak crash aktuálně hlásí D4, a to u Jíloviště, takže tam určitě pozor, tam to docela dost poskakuje. Mm-hmm. Jinak dál poskakuješ taky na D8 po směru a na Prahu, tam se bourá taky na příjezdu do Prahy, a to už zhruba tak někde od Zdiv poskakuješ, takže i tam pozor. No a pozor dávej taky na příjezdu po D7. Do Prahy.
0: Jo, tak v těch regionech a na dálnicích se toho asi děje víc, protože Praha je úplně fresh, úplně průjezdná, bez nějaký větší zdržovačky nebo karambolu. Jediný, co tu vidím, tak je samozřejmě co jiného než Pražský okruh za Černákem, tam si počkáš 10 minut, ale jinak by to mělo být úplně v pohodě. Ale kdyby cokoliv, tak dávě vědět 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pusť něco jiného, prosím, spíne.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: žuje, kdo ví.
1: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
2: A bych si měl přestat zpívat tady tyhle ty písničky, když neumím španělsky, že jo?
3: Já, ale já jsem nevěděl třeba, jak to je španělština, protože třeba ten konec zní jako úplně typická francouzská písnička.
2: To je podle mě vysemplovaná.
3: Fakt?
2: Ano.
3: No, tak to by odpovídalo vlastně tím pádem, že to bude španělský písnice, bude francouzská písnička.
2: No, pojďme o španělských písniček, ty posloucháš Radio Spin. A nás tady čeká taková hádanka.
3: Počkej, si budeš takhle tajnou zkářsky, jo?
2: Ne, nebudu, samozřejmě, říkáme i Celebrity Voice Flip a jde o to, že máme tady takový hlásek, koní pásek někoho známýho, no ale on je zamotaný, zamuflovaný a na tobě je poznat, čí hlas to je. Co se směješ?
3: Ty, zamuflovaný.
2: Zamuflovaný hlas, no tak mufluješ,
3: že jo? Říká jako zamuflovaný hlas?
2: Ty jo, vlastně nevím, my jsme to používali vždycky akorát v divadle, když nám nebylo rozumět, takže mufluješ
3: jako,
2: ty...
3: že zakamuflovaný?
2: Ne, že mufluješ ty slova do sebe.
3: Fakt?
2: Mhm. Že to muflovat zní tak jako...
3: A ty jsi žerec, ty budeš mít větší slovní zásobu, podle mě.
2: No to mám, kamaráde. Ale jdeme si pustit dnešní Celebrity Voice Flip a na tobě bude uhádnout, no jo?
4: Ještě v dějách, bo znovu mi řekl, jenom, že mu tělovky už zavsím do zemí, co vědět k mému, bez ty se ještě nebo jsou smyky,
2: co co k tomu říct? Já bych možná jenom napověděl, že hádáme někoho, kdo zpívá.
3: Zpívá pomlčka rapuje, no.
2: No, a tady bych to úplně nechal. Takže pokud víš, já ti to pustím ještě jednou schválně, jo, protože bylo to z rychlíku, tak 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka.
4: Ještě v dějách, bo znovu mi řekl, jenom, že motylovky už zavsím do zemí, co vědět k mému, bez ty se ještě nebo jsou smyky, co...
1: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: 6 hodin a 45 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, ideál Dom a taky Krištof.
1: Je, je.
0: A my pokračujeme v hádance Celebrity Voice, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas, tak pojďme na něj.
2: Ještě vně, já ho znamenám, že jako denu, že bude lůvky už zavsení do zemí, co bude tím jeho pesty si ještě, nebo jsou smyky něco níž.
1: No hele, tenhle ten hlas zní celkem mladě. My jsme říkali, že je zpěvák, slash, tak trošku možná i rapper, dejme tomu. Ačkoliv tady ta hranice, musím říct, se hodně, hodně stírá v tom vlastně žánru a v těch písničkách, který on dělá.
0: To je pravda, ty věci jsou hodně, hodně hitový, hodně melodický. Každopádně, co bychom tak jako ještě mohli napovědět tomuhle tomu zamotanému hlasu?
1: Tyjo, tak možná bychom mohli říct, že dokonce už byl i nominovaný na Anděla. Mhm. Že ano,
0: to
1: říkám to správně.
0: To je zajímavý poznatek.
1: No, to je tak jedna věc, co mě napadá. Druhá věc je, že si o něm lidi často myslí, že je součástí nějakého uskupení.
0: To je pravda.
1: A on tak nějak úplně není.
0: Myslím si, že můžeme říct kterýho?
1: Ne, to nechci ne. říkat. To
0: dobře,
1: nechci
0: ale
1: říkat.
0: Můžeme říct, že s ním má společnou desku a proto si to ty lidi myslej.
1: Ano, ano. Hmm. A za tu desku taky byly ty nominace, ne?
0: To je pravda.
1: No. Tak. To jsou nápovědy dneska,
0: to
1: co?
0: To jsou složitý nápovědy. Každopádně můžeme dál napovědět, že to je vlastně jako mladá generace CZSK rapový scény.
1: Hodně, dokonce
0: jako...
1: ještě o 2 roky mladší než já, tyjo.
0: Fakt.
1: No jasně, tak moje 20 teprv.
0: Jsi takhle starý?
1: To říká on zrovna s pleškou na hlavě. Takže, potrženo sečteno, zpěvák lomeno rapper, lidi si o něm myslí, že je součást nějaký skupiny, ale on úplně není, má nominace na Anděla, je to hodně mladá generace, no a tady ho vlastně taky hrajeme, takže tady máte ten zamotaný hlas ještě jednou.
2: Jo. Ještě v já bo znamenám, že jako denu, že mu ty lůvky už zavsí do zemí, co bude tím jeho pesty si ještě, nebo jsou
1: ano, Dome?
0: A mimochodem, kdysi jsme se Romanem tady na Radio Spin hádali, že zní jako Stein 27. Kdo to... si vzpomenete, tak asi budete vědět, kdo to je.
1: Tak dávejte vědět.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádio.

0: Lukáš, Radio Spin, úterý 11. srpna, doma, já jsem smutníček.
1: Já jsem taky trošku smutný.
0: Já jsem velký smutníček, protože nikdo to nepoznal.
1: Zatím.
0: Zatím?
1: Zatím. Zatím to nikdo nepoznal.
0: To jako nebudeme odhalovat, nebo co?
1: Tak jako můžeme to odhalit samozřejmě, ale můžeme k tomu ještě něco napovědět a třeba to někoho trkne a cinkne ještě.
0: Tak třeba k tomu napovíme ještě, že dělal z Gufrau.
1: Přesně tak. To je taková docela jako zásadní nápověda, si musím říct. Každopádně pojďme si ještě jednou ten hlas prostě připomenout.
2: Ještě vždy já poznám, že jako den, že modelu pivu zavsím do zadní salvě, tak mi opět si šest nebo soupsmi něco.
0: Tak a já, abych nebyl smutníček, tak to uděláme ve vší rychlosti. Tohle to byl ten hlas. A já vám teďka pustím úplně na chviličku song, ve kterým je, a necháme vám ještě jednu šanci, abyste se vykoupili, jo? Protože zatím je to fakt bez bodíku. Takže ten song, ve kterým tenhle ten týpeček je, zní takhle. Wow! Wow! Ja! Rychle pryč! Co to bylo? Kdo to byl? Rychle, volej, šup!
3: Prázdninový Spin ráno na Rádiu Spin. Dominik Musil a Krištof Šmehlík.

0: down.
1: To znamená, že my už taky nemáme moc času, máme 6 hodin a taky 54 minut. K tomu jste povedal Dom a taky Krištof. No a my za sebou máme prakticky první naší společnou hodinku, ve který jsme stihli spoustu věcí.
0: Spoustu věcí, spoustu. Řekli jsme si něco málo o platformě zvané OF.
1: Řekli jsme si taky novinku ke GTAčku 6.
0: Rozhodně. Dali jsme si tady poznávačku, tu jste poznali. Ale co jste nepoznali?
1: Tak byl Celebrity Voice Flag.
0: Nikdo tady tohle.
2: Ještě divný, já ho znamenám, že jako denu, že ty lupky už zavsí do zaný.
0: Ty to tady hrajem, ty to je tenhle. Jako chápu, protože já si z téhle písničky taky pamatuju spíš Julikoli.
1: Fakt?
0: No.
1: Tak já si pamatuju spíš právě jako mám kytku a dva Red Bulli.
0: No, tak já nevím.
1: No tak my vám to můžeme prozradit, prostě dneska se tady hádali Viktora Kala.
0: Byl to Viktor Kál. Je to tak. Týpek, u kterého takový fun fact jenom, když jsem tady byl úplně poprvý, tak mě Roman pověřil, ať si udělám nějaký zprávy doma, jako za domácí úkol. Ne, tak jsem došel a chtěl něco jako o gufrau, že jo. Mm-hmm. Říkám, OK, tak to tam prostě hodím, napsal jsem to, no a místo Viktor Kál jsem tam zandal Viktor Král, takže jsem dostal výsměch.
1: Ale ty vole, jako to je taková, jako... Asi to sedí na Romana, no ty že by tě zadal něco s gufráčema. Každopádně my se jdeme pomalu, ale jestli přesunou do další hodinky dnešního Spin rána, kde co se bude dít, vám řekneme už za pár minut, ale teď se mrkneme na počasí. Tak co se týče aktuálních teplot, tak venku by mělo být zhruba tak nějakých 20 stupňů Celsia, jinak jasno až polojasno. Co se týče odpoledne, tak mi to ukazuje maximálně 25 nebo 26, ne. Krištofovi 29,
0: ne. To je ne. Prostě... 29 a dokonce tady Brno hlásí 30, ale to je zvláštní, že v tom Brně musí být vždycky o stupínek víc na té mapě, jak to?
1: Je to na jihu, ty vole?
0: No asi jo, vlastně jo.
1: Počkej, hele, ale koukám ještě teda jako tady na počasí v telefonu a i to mi ukazuje 26 maximálně.
0: Tak já nevím, jako jestli nás posloucháte někdo a je u vás už teďka 8.20, tak nám klidně napište.
1: Tak si nalaď jiný počasí.
0: No, to bylo na mě nebo na Spinera?
1: Na tebe.
0: Jo. Spin Radio.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Rádio.

0: jsme Radio Spin.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
0: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garanci výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

0: Dohrává nám do víkend, ale před sebou máme ještě celý týden.
1: Hezký tak teď dobrý ráno. Úplně otevřel jako tou nejhorší možnou zprávou, co jsi mohl, ty vole.
0: Hezký dobrý ráno, máme tu 7 hodin, nějaký drobný k tomu. S tebou je Dominik, Krištof a my dál pokračujeme ve Spin ránu.
1: Je to přesně tak, připomínáme, že svátek má dneska Zuzka a my pro ní máme překvapení, protože Zuzka po nás přijde do komunikátoru,
0: takže je to tak?
1: Jsme jí teďka něco podřídili k svátku.
0: A co? Počkej, to nebudeme říkat, jestli ještě.
1: Ne, je to překvapení, to se nebudu říkat. Protože samozřejmě by se taky mohlo stát, že by nás Zuzka měla zaplít a že by potom viděla, že pro ní něco máme, nebo respektive co pro ní máme.
0: To je pravda. Dobře, tak jdem se mrknout na to, co nás čeká v cíhletý hoďce. Hele, já to mám takovou super zprávičku, protože přece jenom je srpen, pořád ještě máme ty prázdniny, že jo, a to je prostě čas dovolených, čas různých výletů. No a mrkneme se na to, kam až se ti může podařit omylem dojet.
1: Jakože někam jako hodně daleko?
0: No, někam hodně daleko a hodně nevšedním způsobem, bych řekl, kámo. Není okay. To tak letadlo, ani auto, je to něco mnohem lepšího.
1: Ok, tak to jsem hodně zvědavý. Každopádně my se zastavíme dneska pravděpodobně taky u žrádla. To je jenom takové.
0: No,
1: jako
0: tak
1: prostě.
0: Já, samozřejmě, jak jinak než u žrádla.
1: Tak jak jinak, no.
0: To je fakt jako go to věc, pokud chcete zbalit Dominika, musíte žrádlo prostě, neustále.
1: Stejček pořádnej, ty vole, jako medium se švestkovou omáčkou.
0: Tady
1: ty,
0: se pak říká stejček.
1: Máš steak, ne?
0: Stejčík.
1: Stejček?
0: Stejček.
1: To je krásný.
0: No, tak či tak, máme tady pro vás ještě samozřejmě super duper věc. Běžně ve hře jeden na jedno hrajeme o trička Rádia Spin. No ale dneska, stejně jako včera a stejně jako celý týden, pokud se nepletu, budeme hrát o lístky do kina na takový jeden film, který se jmenuje Bojovník a ten by měl už za dva dny jako premiérově ven.
1: A jak asi čekáš, tak to samozřejmě bude taky z bojovního prostředí, jak už samotný název napovídá. Každopádně před námi taky pravda nebo lež?
0: No rozhodně, v mojí režii, super téma dneska. Pak si dáme mešápek, prostě čeká nás toho spoustu, tak zůstaň dál u Rádia Spin, s tebou je Dom a taky...
1: Krištof.
0: Děkuju.
1: Nemáš zač.
0: Mám.

0: 7 hodin a taky 13 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou jedom a Krištof, a máme tady pro tebe další užitečnou novinku, myslím, že můžu říct.
1: Kámo, určitě může říct. Je to včera strašně taklo do očí, protože já jsem si zrovna říkal, kámo, někam bych jako vyjel. Naštěstí mám tady v Praze teďka mámu, takže různě chodíme po procházkách, tak jak jsem říkal, já to miluju. Za poslední dva dny mám asi 40 kiláků v nohách, ale taky...
0: No, tak proč jí nevytáhneš se někam posadit prostě do nějaký hezký kavárny?
1: Ona nechtěla.
0: Já takhle.
1: To je právě to, no, prostě dovča, tak se musí chodit, že jo, musí se cestovat. No a hodně se nacestoval i jeden takový týpek ze Srbska, protože borec si prostě řekl, že si dá šlofíčka, ne? Šlofíčka na řece, jen tak v pohodě a na takovým tom gumovým kruhu, víš co myslím, ta nafukovačka prostě do toho si tak hezky jako
0: capnul. Jo, já to miluju.
1: No, on asi taky, ale myslím, že jako po včerejšku už asi úplně ne, protože se stalo to, že on tam chudák usnul, zatímco ten proud ho tak jako postupně... odnesl jako pár kiláčků od toho místa, kde se nalodil, no okay. A tam byl ten proud ještě silnější. Takže borec chrapošil a zbudil se ten samý den trošku víc odpoledne, ale bohužel už ne v Srbsku, ale v Rumunsku na Dunaji. Takže policie potom prostě dostala oznámení, že v těch rumunských vodách, kolem 20:40 to bylo dokonce, až on chudák se prostě potácel třeba 3 hodiny na tom a nemohl nic. On se prostě nemohl dostat k tomu břehu, aby aspoň vystoupil. Takže jediný, co si viděl, tak bylo, že týpeček je na tom kruhu v plavkách, řve o pomoc a jede z ním tou řekou pryč. No a policie potom přijala teda hlášení na 112, že tam je nějaký týpeček, který jako fakt jako nekontrolovatelně řve a neví, co má dělat. Na to se jako dobře dopadlo, přes do nemocnice, jenom v šoku, nic jako vážného se mu nestalo, ale kámo, to strašně nechceš, jako super dovča na jednu stranu, jo, ale že...
0: Jako by vejlet dobrý, ty
1: no, jako vem si, že jdeš za barák někam na rybník prostě, kde je řeka a usneš v tom rybníku a najednou se zbudíš, já nevím, prostě v Mozartově tom jezeru, že v Rakousku, nebo tak něco.
0: Kámo, co v Rakousku, ty představ si, že prostě jako si takhle sedneš na Vltavě, ty najednou jsi v Labi a najednou jsi prostě ty vole v Severním moři, jakoby.
1: Do Baltského moře, úplně v pohodě. Ideální dovolená, kámo.

0: Velmi tematicky nám tady dohrál Viktor Kal, kterýho jsme chvilku zpátky měli v Celebrity Voice Lipu. No a když jsme u těch tematických věcí, tak si jdeme rozebrat dnešní téma.
1: Je to přesně to téma. Prýkryš, to čum na ten oslý můstek, ty vás sedí docela pohled, ty vás ten
0: oslý můstek.
1: Každopádně, já mám tady dnešní téma, který si myslím, že by vám mohlo dneska teoreticky hodně chutnat.
0: Protože
1: jedna influencerka, jmenuje se Love Sue, byla 14 let veganka. Šla do toho, protože když si chtěla zhubnout a tak nějak si na to prostě časem zvykla. Jenomže, když ti chybí prostě protein, tak samozřejmě po čase začnou prostě zdravotní komplikace a tak se rozhodla vrátit zpátky k masu. No a když poprvé si dala kuřecí steak, tak se regulárně štěstím rozbrečela, jak je to dobrý. Každopádně, já jsem si říkal, že dneska ráno bychom tady mohli takhle jako ze soucitu pro Love Sue vymyslet prostě nějaký meníčko. Takže jestli máte nějaký nápad na masitý jídlo, co byste pro ní doporučili, tak můžete dávat vědět. Buď to pomocí našeho telefonního čísla, nebo pomocí naší mobilní apky. A já jsem hodně zvědavý na to, co jí naservírujete po 14 letech.

0: Rádio Spin ve tvých uších, úterý 11. srpna. No a chviličku zpátky tady Dominik nakousnul dnešní téma.
1: Ty vole, ty jsi jeden oslý můstek za druhým.
0: To není oslý můstek, to je slovní humor, velmi inteligentní, vytříbený, inspirovaný Cimrmanem.
1: Jo, takhle. Dobře, každopádně dnešní téma zní, že jedna influencerka po 14 letech, co byla veganka, začala jít zase maso a vy dneska máte vymyslet prostě, jako co by si měla po 14 letech takhle jako rád dobrýho.
0: Hej, pořádný meníčko, dívej, tak jeden tady takový tip na hlavní vchod už tady máme a ten nám přispěl Michal tady.
2: Za prvý bych jí chtěl poděkovat, že se probudila konečně toho zeleninovýho spánku. A za druhý, aby si dala pořádnej, vysoký, aspoň 5 cm ram steak, jenom na pán víc každý straně 2 minuty, ať je vevnitř pořádně krásný, krvavý, šťavnatej, a k tomu brambory na másle.
0: Oh yes. Oh yes. Michale, za prvý děláš mi chutě, protože mám fakt hlas teďka potom. Já jsem si to představil úplně, jak vypadá ten stejčík.
1: Úplně mě se začaly dělat normálně sliny v hubě. Ale já nevím, ty zase ve finále, proč si to děláme, ty. Ještě nejsme ani jeden nasnídaný a budeme se tady povídat o žrádle. Ale zase na druhou stranu, jídlo máme rádi všichni, aspoň doufám teda.
0: Přesně, tak pojďme složit jedný tý influencerce pořádný meníčko, hele. Tak kdybys měl konečně nějaký nápad na hlavní chod, tak klidně, měl bys nějaký nápad.
1: Hele, mě zatím nenapad hlavní chod, ale já bych ji udělal prostě poctivej 12 hodin hezky pěkně v umalém hrnci, takže neho vyzývej var.
0: Ňam.
1: S nudličkama pěkně, se zeleninkou, aby tam jako měla ještě trošičku vzpomínku na to veganství, ale prostě pořádný kousky tráního hovězího masa do toho.
0: Práško! Nic! Dejte nám vědět, co byste jí udělali vy, nebo co byste jí minimálně doporučili. Prostě pojďme složit pořádně dobrý menu na čísle 210 32 30 30, anebo v apce.
3: Je

0: Kámo, tohle byla éra, kdy jsem miloval všechny refrény Lukase Doupa. Každopádně ty posloucháš Radio Spin. Máme úterý 11. srpna, krom toho, že svátek slaví Zuzka, kterým ještě jednou přejeme všechno nejlepší.
1: A taky popřejeme všechno nejlepší.
0: Rozhodně, rozhodně. Tak to řešíme jedno zajímavý téma. Téma k nakousnutí, téma přímo, jak bych to řekl, k sežrání.
1: A to doslova, protože jak jsme se bavili pár minut zpátky, připomeneme, že jedna influencerka po 14 letech, co byla veganka, začala žrát opět maso. No a my jsme si tady dneska ráno říkali, že bychom jí mohli vymyslet takový jako hezký masitý meníčko.
0: Skládáme jí prostě krásný jídelní lístek.
1: Ale moment, zatím teda jako skládáte hlavní chody, nezapomeňte taky na dezertík, no jasně, taky na nějaký předkrm, na polívečku,
0: přesně,
1: a tak dále,
0: nějaký
1: jo?
0: Aperitívek možná, těžko říct. Každopádně do diskuze nám tady přispěl i Ruda, respektive do našeho menu.
2: Já bych jí taky naservisoval nějaký takový 3-4 cm ramsteak hezký, hlavoučkej. Ale k tomu bych jí dal grilovanou zeleninu.
0: Jezbráchu.
2: Pěkně.
0: No jasně.
2: Na uhlí,
0: no jasně.
2: Nebo na dřevu přímo.
0: Jo!
2: Na křížku.
0: Omlouvám se, nechal jsem tady vyhrát svoje pocity a svoje představy.
1: Tak v pořádku.
0: Jo, grilovaná zelenina, hele, buď to miluješ, nebo to nenávidíš, a já to zbožňuju, naprosto to zbožňuju.
1: Já mám, miluju grilovanou zeleninu. Jakože kolikrát si teďka, a vlastně jako i normálně zeleninu, já si teďka kolikrát dávám třeba i místo brambor prostě.
0: Jo, jo, jo, fakt jo, jako na tu přílohu je to skvělý, nechápu lidi, co fakt vyloženě jsou odpůrci veškerý zeleniny, mám takový kámoše.
1: Ne, rozumím, dneska přijdu domů a dám si prostě ke dlubnu třeba.
0: To ti tak věřím, tyhle, jdeme dopravu.
1: Richard Parma na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak tuhle tu chvíli jezdíte. Co se týče regionu pro tuhle tu chvíli, tak Kryž hlásí aktuálně Ústí nad Labem, a to v ulici Mezní, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávě taky v Ostravě na D1, protože i tam se bourá. No a co se týče zbytku dálnic, tak D4 po směru na Prahu u Jíloviště hlásí nějaký to zdržení, a to od Řitky po Jíloviště, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávě taky na D7 na příjezdu do Prahy.
0: Ach jo, ta tvoje Řitka. Jdeme dál, pojďme na Prahu. Tady taková ranní klasička, stojí hlavně Pražský okruh. 10 minut můžeš čekat za Černákem, 10 minut můžeš čekat taky na sjezdu na Beroun. Potom taková ta klasička, Nuselák, 10 minut, Libeň, lomeno Povltavská, dalších 10 minut k tomu. Co se nějakých krešů týče, tak jeden je hlášený v Dejvicích na ulici Jugoslávských partizánů, důle u Kauflandu. Jeden třeba taky na ulici Modřanská, kde jinde než v Modřanech. Jeden čerstvý kreš mi tady svítí taky na Cínovecký nahoře, to by mělo být, pokud se nepletu, výjezd z Proseku, říkám to správně. Snad jo.
1: Myslím, že asi jo.
0: Pokud ne, a pokud tam někde bydlíš a vidíš to přímo z okna, tak nás klidně můžeš opravit na čísle 210 32 30 30 a nebo v naší mobilní apce.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Československý underground.
4: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Rádio Spin.

0: pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až do teraz.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Yeah.

0: Moravské pěkně. Co se tě povedlo, kámo?
1: Namícháno, normálně mi to udělalo dobře ten přechod. Teďka Rádio Spin ve tvých uších, úterý 11. srpna, něco málo po půl osmí. No a s Dominikem se tady prokousáváme dnešním tématem.
0: Je to přesně tak.
1: Už dochází slovní hříčky na to, co tady děláme s jídlem všechno.
0: Já to nevadí, myslet. Ale tak můžeme říct, že prostě jedna influencerka 14 let byla veganka. Po 14 letech jí prostě chyběly bílkoviny a protein, nebo aspoň teda respektive ten přirozený protein. No a vy teda vymýšlíte, čím by se měla prostě regulárně přežrat po těch 14 letech, co byla vegankou.
1: Tak se můžeme podívat do apky, protože tam přistála voiceovka od Romana, pokud se nepletu.
2: Krásné ráno, Domek Kristofa Spinaři, tady Roman. Tak hele, já bych vegance zlehka doporučil to, co ještě ve mně rezonuje z víkendu, kdy se to vyskám všema na chalupě a jeden je profesionální kuchař.
0: Nádherně dlouho
2: zatažený hovězí guláš s nakrájenou červenou cibulí. Úplný luxus. A může to i bez chleba holka jedna. No a Dome samozřejmě vepřokné koselo taky.
1: No ahoj. To už tam dal Romane, jenom kvůli tomu tě naštval, podle mě.
0: Jakoby jo, na druhou stranu jsem si říkal, Romane, příště až pojedete na nějakou chatu s takhle profesionálním jako kuchařem. Co kdybys mi napsal, že bych jel s váma?
1: Ty jo, takhle, dívej, jak už somruje, to je hrozný.
0: Ty vole, jako gulášek od profi kuchaře, pěkně jako tažený s červenou cibulkou, kamaráde.
1: Jo, chápu. Já vlastně ale se přiznám, že, jako, že s tím veganstvím jako koketuju samozřejmě. Já jsem se dokonce pokoušel být vegetarián, mně to nevyšlo, musím říct. Já jsem 3 měsíce to držel bez masa, ale pak mi to jako fakt chybělo, jak jsem se vrátil zpátky. Ale naučil mě to jíst ty veganský a vegetariánský jídla. Já tím jako hodně jsem tím opovrhoval. Říkal jsem si, tohle to. Kámo, vůbec, jako, že fakt se snažím jednou, dvakrát týdně normálně bez masa a je to super. Říkal jsem, měl veganský pad thai a bylo to skvělý, kámo. Bylo to fakt skvělý. Takže já bych klidně jako doporučuji influencerce i to.
0: Hele, já jsem tenkrát měl jeden takový záchvět, kdy jsem si říkal, že bych si uvařil jako vegetariánský oběd. Tak jsem si prostě uvařil jako rejži s čočkou, prostě jako s arašídovou omáčkou a to. Říkal jsem si, to bude bomba, ty ve. Strčil jsem to v práci do pusy. Říkám, tak to ne, ty vole.
1: No jo,
0: to prostě jenže, nebylo ono.
1: Jenže ty si ty, no, co se dá dělat. Tak či tak, kdyby tě ještě napadlo, jak rozšířit meníčko tady pro naši influencerku, co by si všechno tady doporučil, uvařil, co by si tam ten talíř předhodil, šup, je to vědět, 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka, ano, Dome?
0: No a nezapomeň taky na to, že byla 14 let veganka, takže se do toho pořádně opři.
1: Mňam.

0: Já se přiznám, že když jsem to slyšel úplně poprvé, tak jsem si všiml, že v této písničce od Kalina, která se jmenuje Krejčí, je nějaký zvuk, který tam dělá mi.
1: To jsme pochopili teď.
0: No, já vím, a já to od té nemůžu neslyšet, ale vždycky, když slyším ten refren, najde tam tyjo, jak Krejčí, tak já si potom musím dělat mi.
1: No a přesně proto je ta písnička stanovená, prostě jako...
0: Čum ten oslý můstek, jo? A přesně proto si myslím, že tahle ta influencerka, kterou tu dneska s Domem řešíme, která přestala být veganka, jo? A řekla si, OK, chtěla bych něco dobrýho, tak já si myslím, že ona se takhle na tebe dívá teďka. A říká, naservíruj
1: mi.
0: To.
1: Kámo, jako by seš král oslých můstků, vlastně, no, jakoby, nevím, co ti na to
0: král
1: vidíš.
0: Král všech oslů,
1: prostě,
0: možná tak, ty kráso. Takže jak už si pochopil, skládáme tady meníčko. Promiň,
1: tak. V pohodě, každopádně. Docela se nám tady ta diskuze rozjela. Já jsem teďka koukal do mobilní apky Rádia Spin a mám takový pocit, že takovej Jirka a Ládi se nám tam poslali fakt jako velký bomby.
0: Tak se pojďme podívat třeba úplně náhodně. Eniky, meniky, kliky, ba, Jirka.
2: Čau, tak já bych jí dal jako předkrm kousek sulcíku, pěknýho, mastnýho. Potom políčičku držkovou bez rohlíku.
1: Ty vole, ale to bych si dal taky.
2: A jako hlavní chod vepřová hovězí líčka na víně, pěkně, tažený taky krásně celý den. A jako dezertík, nevím, možná tiramisu třeba,
0: jo.
2: Ať to nemá úplně hned.
0: No, já jsem rád, že jsme se takhle hezky teďka to ještě dostali k tomu desertu.
1: Počkej, ale trošku mi v tom tiramisu chybí to hovězí teda jako.
0: No, tiramisu s hovězím, kde si, co si?
1: Kámo, počkej, jako v Přátelích Rejča taky udělala pudinka, bylo v něm hovězí s hráškem.
0: To je dobrý, mě přátelé nebavili taky, každý. Já nejsem sitcomu, jako
1: prostě?
0: Jediný, co jsem ze sitcomu viděl, tak a to je jedno, k tomu se dostaneme někdy příště, až budu řešit sitcomy. Ale jo, jako desert tiramisu musím říct, je skvělá věc. Buď to tiramisu, anebo bych si dal kámo krtku v dort.
1: Ty.
0: Jak svině, jak
1: ten, hochu, ale ten umím domácí a umím výborný krtku.
0: Keci, hej, tak nějaký potom, kdy to bude, my se to uvidíme, že já to příští týden nebudu, pak to nebudeš ty, tak ten úplně další týden, poslední v srpnu, bychom si mohli něco upíst, já umím úplně geniální citronovou buchtu, kámo, zakáplo, ne, fakt, nevěřil bys.
1: Tak jo, tak ty uděláš citronovou buchtu a krtku v dort.
0: A ty uděláš krtku v dort, ale my to pošerujem tady. Nebudu to jít s hovězím, kámo.
1: Místo banánu
0: nebudu
1: do toho dáme hovězí maso.
0: Ježiši, pojď si dá písničku radši a vychladneš.

0: 7 hodin 44 minut si dá posloucháš Radio Spin s Domem a Krištofem a pojďme se prokousat k dnešnímu tématu.
1: Tak to se prokoušeme ale moc hezky a máme se čím prokousávat, protože to už rádla, co nám posíláte dneska, tak je opravdu hodně.
0: Tak ten, kdo tady slíznu smetánku, je určitě Hladis.
2: Čau, takže já bych jí vysvětlil, že zeleninu papat je dobré, ale jenom tu, co projde přes nějaké prase nebo zvíře jiné. Takže bych ji pěkně udělal medové žebírka, anebo pěkně tataráček s topinkou a česnekem.
0: Jo,
2: čau.
0: Miluju. Tatarák je taky to jídlo, který buď to miluješ nebo nenávidíš a já to miluju. Na topinku to miluju, hezky dá. Táta dělá dokonce i škvarkový tatarák.
1: Nekecej.
0: Kámo, jako vypadá to skvěle.
1: Počkej a pošle mi receptík.
0: Jako můžem to zkusit, dělat to vždycky na Silvestra.
1: Já umím jako výborný škvarky udělat, takže z toho klidně potom můžu udělat ten tatarák. Není problém.
0: Okay.
1: Každopádně tady jsme ochutnali, no a jdeme ochutnat ještě k Michalovi podle mě.
0: Fakt jo, chceš takhle rovnou.
1: No jasně, že já se na to těším.
0: Že Michal složil prostě úplně celý meníčko, že jo. Já jsem nevěděl, že Dominik bude takhle vařit z vody.
3: Ale takže první předkrm bych jí dal krásně na tenko na krajní karpáčo. Druhý předkrm bych jí dal jítrnici s jelítkem, půl na půl. Pak by byla vlastně polívka, prdelačka pořádná. Pak jsem runsteak a jako desert bych jí dal masový talíř.
0: Oh.
3: Plno druhů masa, ať se prostě přežere tím masem.
0: Jo, Michal by to úplně nadspal ty influencerce, jenom maso. Ne, musí být hodný, prostě když se teďka rozhodla, že už nebude veganka, tak hezky postupně, klidně, ať si to, že ho dávkuje podle sebe, to je dobrý. Víš, jo, já jsem ta mladá generace, až mám jiný názory.
1: Ne, ale já bych si klidně nechal udělat jenom masitý meny. Každopádně pro vás dostat za play Radio Spin, až teď teda připomínáme, že dnešní téma je o influencerce, která 14 let byla vegankou, po 14 letech se prostě rozhodla, že už jí to nebaví, nebo že prostě má málo bílkovin, no tak začala žrát zase maso a evidentně jí to svědčí.
0: Tak, ještě něco k tomu?
1: Jo, posílejte, co byste jí prostě uvařili dobrýho, no. Masovýho hlavně, pořádně.
0: Posílejte, abyste neměli maslo na hlavě.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Chviličku opustíme dnešní téma, respektive necháme si zajít chuť a pojďme se vrhnout na dnešní mashupek, který jsem tu namíchal, který si myslím, že bude naprosto easy. Uvidíme.
2: Tak ochutnáme.
1: Tak ochutnáme.
2: Teďka jako slyším dvě. Ačkoliv vím, co tam je, tak slyším dvě.
1: Je to těžký, to jedno je tam fakt schovaný a teď až to slyším, no, tady na monitorech. Ale co se dá dělat? Třeba se to odhalí, no, třeba se to odhalí a třeba jsme si s tím mashupem neukousli moc velký sousto.
2: Každopádně jenom, co vám můžeme prozradit, tak ingredience jsou tam tři.
1: Je to tak, je to skládáno ze tří ingrediencí, pomalu tažený mashupek, ještě jednou tady. No a pokud už tam něco poznáváš, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
2: Je to tak, servíruj to tam.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: A máme tady ještě pořád teplej, pořád čerstvý a vonavý mashup, který Krištof namíchal, a pojďme si ho pro tohleto křupavý ještě kešem, tak pojďme se podívat, jak chroupe.
2: A kámo, musím říct, že ta jedna písnička, která tam je, a která fakt skoro nejde slyšet, tam fakt jako hodně, hodně zamotaná v tom, tak ta už byla odhalená. Ale tu si necháme až na příště. Já bych teďka odhalil tu jednu věc, kterou tady odhalil, no takhle, Pajky odhalil obě dvě, ale já zatím pustím jenom jednu, jo?
1: Dobře.
2: Tak schválně.
3: Ten
2: Paňko. Fakt jo?
3: Ne, 100% je. Úplně jasný Paňko.
2: Jo, kdo se to nechytli, tak
1: to
2: tady...
1: úplně se s náma dneska táhne taky celý ráno.
2: To se prostě
1: teda
2: táhne a vůbec nevím, na co naráží s tím úplně. Já bych toho člověka, co to řekl, radši jako někam vymazal a uklidil, ale...
1: On už
2: samozřejmě, no, díky bohu, no, pak, že v Česku není cancel culture, díky bohu. Každopádně, máme tady samozřejmě SpongeBoba, poznal to správně.
1: Tak Pajky mu chutnalo evidentně.
2: Pajky mu určitě chutnalo, no, takový pořádný havajský jídlo. To druhý odhalil Pajky taky správně, ale to si ještě chvilku nechám pro sebe, každopádně tady je mashup ještě jednou. No a pokud jsi něco slyšel, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka, kam se za malý okamžik podíváme hned po počasí.
1: Tak co se týče počasí, tak v tuhle tu chvíli by mělo být venku nějakých 20 stupňů Celsia, průměrně teda aspoň, jinak by mělo být jasno až polojasno. No a odpoledne počítej s tím, že by teploty měly stoupnout zhruba tak nějakým 26 stupňům Celsia. Někomu to ukazuje 29, ale to už není můj problém prostě.
2: To mu nemám co říct. Radio.
4: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
5: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské restaurace Džemenko, která vyráží do regionu. Na 13 zastávkách se můžete těšit na tu nejlepší hudbu podání pražských DJs, jako je Mike Traffic, Orion a další. A na vybraných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Džemenko. 14.8. se na vás těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
6: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
7: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: jako tohle to zarepovat, kámo, francouzsky, to by byl flex.
1: Kámo, ale to bych musel mít francouzsky, ty vole.
0: To je
1: na to je tady
0: pravda.
1: Jeden jediný expert a ten sedí opatrovejš.
0: Jo,
1: tak no, ten umí francouzsky.
0: Roman umí francouzsky?
1: No jasně, že jo.
0: Ty kráso, Romane,
1: ty jede přes Duolingo francouzsky.
0: Oui. A to je všechno, co ti povím. Ale taky ti povím, že jsme to s Dominikem chvilku zpátky řešili zajímavý téma. A sice, že jedna influencerka přestala být vegankou, zakousla se potom do stejku, rozbrečela se blahem. No a my jsme si říkali, že bychom jí mohli tady společně s váma spinnerama něco dobrýho naservírovat. A zeptali jsme se vás, co by to tak mělo být. Do apky toho přišlo spoustu, tak se tím pojďme prokousat. Koho dáme prvního?
1: Tak dáme Žáňu třeba.
2: No tak já bych ji určitě, ne jako před krmi, jasný karpáčo prostě. To no. Prostě být musí a ňam, ježíš, už teďka slintám a to je rád. Pak bych hnedka vzal na tatarák. A buď na normální nebo belgický, protože belgický je prostě úplně strop. No a prostě nevím, no, desert jako s hovězím jsem nikdy nejedla, takže asi prostě Rachel, co dělala v Přátelích, úžasný koláč. S masem a banánem, tuším, a pudinkem.
1: Kámo, já jsem ti říkal, že prostě jako ten Rachel desert musel být prostě fakt jako topovej.
0: Jako, proč bys tam strkal maso? Já nevím, desert, když se řekne desert, já vidím sladký.
1: No to nevím, ale jako, hele, Joey byl spokojený. Ten prostě říká, puding, dobrý, šláčka, dobrá, maso, skvělý.
0: No má jako jo, ty ingredience mám taky rád takhle samostatně, no.
1: Ale ono, když to dáš dohromady, kámo.
0: No jo,
1: musí
0: no.
1: Být prostě bengr.
0: No jo. Počkej, co je tady tohleto? Vepřo, knedlo, zelo?
3: Hele, kluci, já bych měl pro ní dvě jídla. Vepřo, knedlo, zelo, anebo knedlo, zelo, vepřo. Čau.
1: Fuňo, ty vole, tohle to už máme za sebou.
0: Provokatér. Všichni dobře víme, co vyhrálo, jo? Všichni dobře víme, kdo do dneška brečí a říká si to svoje uňahňaní, že knedlo, zelo, vepřo, nebo jak to bylo.
1: Já by ses nepodělal, ale no, jdeme se podívat ještě za Ivoškem.
0: No tak jak chceš, dobře.
4: Krásný tatráček s tupinkou. Potom je ten změnil protože nehrozí vývar, ale vzal trochu pepičky. Pak nějaký ten rumsteak a k tomu americký brambory, švestkou omáčku a peptovou omáčku. A jako dezert trochu papriky, aby jí bolelo břicho a přestala dělat ty blbosti.
0: Jo, měl jsem trošku potíže, říkal jsem si, jestli jsem hluchý já nebo ne, ale dobrý, pochopili jsme se, taky tam byl ten rumsteak, byla tam paprika.
1: Byla tam polívka s játrovými knedlíčkama.
0: Ty krásu, ty a kamaráde, domácí játrový knedlíčky, hezky v polívce.
1: Já ho neumím, ale mám doma poloviční Němko, to bude umět pořádný knedloň.
0: Tak ať mě to donese zítra.
1: Ne.

0: já se musím přiznat, jo, že jsem měl takový hlad.
1: Abyste
0: si, no, abyste si nemysleli, že tady něco jako jen tak žvíkám na prázdno vůbec. Já jsem z toho fakt dostal jako takový hladík, že jsem si musel rychle skočit do krámu, když byly dvě písničky a normálně napráším se. Fakt jako tak mi kručilo, když jsem si musel vzít něco dobrýho.
2: Třeba tak důležité je, že jsi se napráskal, že tady vlastně jako jenom tak nemlaskáš jenom tak, že by si to nevysvětlil.
0: No, no.
2: Každopádně my se jdeme od toho žrádla na chvilku přesunout dál, a to konkrétně k další dnešní zprávě, protože hele, ono se občas stane, že z výjezdu policajtu je prostě malej bizár. Tak já mám jeden velký bizár, protože v Austrálii dostali švestky totiž hlášení o tom, že týpci našli vedle silnice kufr s něčím, co vypadá jako mrtvola.
0: Okay.
2: Jo, to je takový jako hororový úvod.
0: No právě, bojím se, kam to půjde.
2: Ta postava podle popisu měla piercing v nose, měla vlasy a dokonce i skvrny, co vypadaly jako modřiny. Takže vlastně jako to tam měli důkladně prošetřit. No a potom důkladně prošetření zjistili, že to není úplně mrtvola. A že je to normálně nafukovací pana.
0: To se tak stane, no.
2: Každopádně by mě taky zajímalo, jak se stane, že prostě otevřeš kufr, je tam nafukovací panel a ty místo toho řekneš, že to je prostě jako normálně tělo.
0: No jako já to chápu, to může být zavádějící, že jo. My jsme taky jednou takhle volali policajty na týpka, který prostě chudák jenom se asi trošku něčím ovínil, jel na kole a usnul pod stromem a my jsme jeli kolem něho a říkáme: oh, "On je mrtvý!" A to nám bylo třeba 10, že jo. Zavolali ty policajty, teďka úplně, že počkejte tam u něho. A my jsme nechtěli, my jsme se fakt jako báli, že jo. Říkal: "Tak se mi stát tohle, ne, počkejte, nás tam musíme najít, že jo." No a nic, prostě přišel týpek, propleskal ho gumovou rukavicí, že jo, a pak si ho odvezli, ale to je tak všechno. Takže já prostě chápu, že si to splete.
2: Já jsem takhle jednou mezi polema narazil na týpka, který fakt jako taky po požití šel prostě jako domů, spadnul držkou do asfaltu a pak se tam prostě jako válel, ale nejhorší bylo, že já jsem na něj narazil třeba tak jako 3 minuty po tom, co jsem vyprávěl kámošce foutě o takových těch vraždících klaunek, jak na lidi vyskakujou prostě jako spole, a říkám, já nezastavuju, já jedu dál.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof, máme 8 hodin 18 minut, no a v tenhle ten čas každý den startuje Pravda nebo lež. Úplně jednoduchý koncept, kdy se k Dominikovi připojí jeden z vás na drát, no a ten mu bude pomáhat, protože co si budem, Dominik to prostě potřebuje.
2: No tak jako potřebuje, sice teda včera jsem měl pomoc, která mi úplně, podle mě teda jako pamatuju si to dobře, že včera si vyhrál, ne?
1: Ano, včera jsem naprosto v pořádku vyhrál.
2: Včera jsme to úplně dohromady nedali, ale věřím tomu, že dneska je taky den a že bude ten správný den, kdy to prostě dohromady společně dáme, takže potřebuju teďka jednoho parťáka na 210, 32, 30, 30.
1: Poodhalím, že tématem dnešní Pravda nebo lež bude krteček.
2: Ale to jsem viděl naposled tak před 20 lety, kámo.
3: Tady, 210, 32, 30, 30, tady, volej.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: No a jsme v tom, posloucháš Rádio Spin, Pravda nebo lež na téma krteček. Já jsem se bál, jestli se někdo ozve. A taky jsem si říkal, tyjo, když se ozve někdo jakože dospělej, co toho krtka dlouho neviděl, já ty otázky prostě udělám těžký. Takže jsou fakt těžký. Mm-hmm. No a na drátě ale máš pomocníka doma a je to Luboš. Čau!
2: Čau.
1: Nazdáreš.
2: Mám ještě jednoho pomocníka.
1: No máš tam Tóňu, že jo? No jasně. Ano. No a Tóňa, prozradíš, kolik Tóňovi
3: je?
1: Dvanáct.
2: A je to ta Tóňa.
1: Jo, promiňte, ta Tóňa, ahoj Tóňo.
4: Čau Tóňo, no tak to bychom si mohli jako dneska dát dohromady, pravdu nebo lež, protože věřím tomu, že Tóňa mi fakt jako pomůže.
1: No, uvidíme, jako ty otázky jsou, no, uvidíme, já slovíčkařím, pojďte, nastražte uši a jdeme.
4: To tvoje slovíčkaření.
1: První otázka, myslím, že Tóňa ti tady nepomůže, ale promiň. V jediném ze starých mluvených dílů nadaboval krtka herec Jiří Prager, kterého znáš jako dabéra Johnnyho Englishe, nebo dvorního dabéra a český hlas Al Pacina, Dustina Hoffmana, nebo Dannyho DeVita.
4: Já mám takový pocit, že krteček nikdy nemluvil.
1: Je to tak úplně první, ne, je to úplně ten první díl, jak krtek ke kalhotkám přišel. Jestli si vybavujete.
4: A tak to je jenom takový to něco jako tady, to se
1: ne,
4: taky...
1: Ne, tam vloženě mluví ten krtek. To je fakt jediný díl, kdy mluví, když pominu takový ty krtky a pandy.
4: Co když kecá?
2: Ale já nevím, tyhle jména těch herců a dabérů, to není moje silná stránka.
1: No právě.
4: Já bych řekl, že to je lež, protože já si fakt nevybavuju, že by krtek někdy mluvil.
1: Co na to říká Tóňa?
3: Myslím, že by nemluvil v prvním díle, protože by to potom bylo divný, kdyby jako jenom v tom prvním mluvil, ale v těch dalších už ne.
1: To je dobrá myšlenka,
4: kámo. To je velice dobrá myšlenka. No tak jo, takže dáme lež.
1: Tak jo, tak označíme lež, no. Já vám povím, že špatně, je to naprostá pravda. Je to fakt ten jediný díl, kdy krtek mluví. Jestli si vám uvědomujete, tam dokonce jsou ty zvířátka, které mu pomáhají, že jo, ušít ty kalhoty. On tam jde za rákosníkem, za rakem. Nic?
4: Nevím o tom. Já si vybavuju jenom takový ty posunky a takový ty prostě věci typu tady.
1: No a k tomu se dostaneme v následující otázce, protože další statement. Ikonické krtkovy citoslovce jsou pouze hlasem samotného tvůrce Zdeňka Millera. Jeho nahrávky hlasu byly puštěny na gramodeskách na vysoký otáčky, aby bylo docíleno krtkova vysokýho hlásku.
4: A to je zase proč ne na druhou stranu, jako mě tohle přijde docela i logický.
2: Jo.
4: Jakože úplně dětsky ten hlas podle mě nezní. Zní to tak, jakože to je prostě jako něco zvýšenýho, takže...
1: Samozřejmě potřebujeme názor Tóni ještě.
3: Jo, podle mě to je pravda.
1: Pravda? Takže označíme pravdu, jo?
4: No tak jo, tak dáme pravdu.
1: Tak jo, označuju pravdu.
4: Dáme na Tóni.
1: Jemine. A mám tam víru, protože ty citoslovce a tady tyhle ty nahrávky tak pochází od dcer Zdeňka Millera. On si nahrával jejich možný ty. Jo, jsou to fakt děti, no. Přičemž potom v nějakých dalších dílech ještě, myslím, že Anička Slováčková jenom mluvila.
4: Krtečka.
1: Je to tak, no, je to tak. Dobře, dáme si třetí a poslední a přemýšlíme si, půjdu fakt jako do vás, anebo jestli to úplně udělám, že easy peasy.
4: Už nás nech, ty jo.
1: Tak jo, tak já vás nechám, dívej, jo. Otázka, co mám z hlavy na knížku a díl, který jsem úplně miloval, jmenoval se to Krtek a Belouny. A pozor, můj statement zní, pán, který prodával v tomhletom díle Krtkovi Melouny, měl placatou čepici.
2: Co to, Oňo?
3: Já nevím.
4: Ty jo.
1: Nepamatuješ si díl, kdy krtek si tam vychutnává melouna a pak se mu tam všechny ty melouny rozsypou?
3: Ne.
1: Škoda, ten je výborný, ale.
4: Tak to já
2: bych možná řekl, že jo, že mohl mít placatou čepici.
4: Tak jo, tak dáme do třetice pravdu.
1: Dobře, Tóňo, co ty na to?
3: No tak jo.
1: Jo? Jo, tak dáme na Tóňu, pozor. Označujeme pravdu a... A jo, tak jeden ten bodíček jsem vám tam přihrál, no.
4: Každopádně
1: mám tam výhru, už druhou.
4: No, tak gratulujem, no.
2: Gratulujem.
1: Já vám děkuji, Luboši Tóňo, užívejte si den a děkujeme za zavolání. Čaute.
4: Díky,
2: jo,
4: čus.
2: Jo, taky díky.

0: Stále ladíš Radio Spin, s tebou je Krištof a Domino a jdeme se podívat na to, co nám kouzlí venku počasí. To vypadá celkem dobře, aktuálně máme po celé České republice průměrnou teplotu 20 stupňů Celsia, na většině území máme polojasno nebo jasno, no a co se těch denních maxim týče, už se mi to trošku aktualizovalo a teď mi to aktuálně hlásí, že by mohlo být 28 stupňů. Takže tak si myslím, že jakmile nepřesáhneme ty třicítky, tak je to vlastně super den. No a teď už...
1: Richard doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Regiony pro tuhle tu chvíli nevypadají vůbec špatně, vlastně se tam nic moc neděje, takže v tuhle tu chvíli regiony projedete úplně na pohodičku. Co už úplně na pohodičku neprojedete, tak to jsou dálnice a to konkrétně D1 na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky na D4 mezi Řitkou a Jílovištěm. Tam to poskakuje jedna kvůli práci v Jílovišti a druhá kvůli tomu, že u Řitky se bourá, takže tam dávejte pozor.
0: Tak.
1: To se prostě neomrzí.
0: To je fakt, jako mě už se to omrzlo dávno, kámo. Jdeme se podívat ještě na Prahu, tady si dávajte pozor, hlavně na pražském okruhu, protože na 19. kilometru ve směru D1 je hlášený crash, stejně tak jako na 16. kilometru ve směru Ruzině. Díky tomu tam trošku poskakuje a počkáš si tam dohromady asi 10 minut z každé strany. Jinak taková ta ranní klasička, stojí nám Vilzonovka a sice 10 minut, stojí nám Nuselák taky 10 minut, mírně poskakuje i Bělohorská, ale tam to máte asi jenom na 5.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v rap.

0: Den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A je to tady. Máme 8 hodin a taky 39 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof Adam. No a právě v tuhleto chvíli startuje hra o vstupenky do kina, kde už vlastně tenhle ten týden bude v premiéře film Bojovník, že jo?
2: Je to tak, dokonce už za 2 dny, pokud se nepletu, tak 13. to do kin.
1: Takže Bojovník pro ty, co máte rádi bojový sporty, protože samozřejmě i podle toho se to jmenuje. Najdete tam jak boxery, tak taky MMA fightery, spoustu vlastně jako českých herců, ale taky no, ale... i právě těch zápasníků tam najdete, ano, protože ano. I ty si tam zahráli.
2: Ale co je to nejdůležitější, je, že my pro vás máme lístky, takže 210, 32, 30. Já teda takhle to řeknu, no, už se připojili. Sotva si řekl, že je to tady, tak už tady mám na telefonáty, takže já je tady podržím, no a za nějakou, kolik to je? 4 minuty.
1: Si počkej trošičku, no.
2: To ne, doma.
1: No, pust to tam.
2: Ne, takhle, tam, ne, takhle, ne, já ne, to...
1: To no, nemůžeš dobře, udělat.
2: Tak si bohužel budete muset počkat, že dom je zlý.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 44 minut pro vás máme vstupenky do Sinestaru na film Bojovník a o ten se tady dva bojovníci taky popedou, protože na lince číslo jedna je Pajky Zdarec.
2: No, ahoj, to bylo dlouhý teda.
1: Ježišmarja, no tak co, hele, na ty dobrý věci, na ty dobrý věci se
2: prostě čeká. Dvě cigárka vykouřit.
1: Tak jsi udělal takovou českou snídaní typickou, no.
3: Je to tak.
2: Tak.
3: Na lince číslo dva proti tobě bude stát Mr. Pepino. Ahoj.
4: Dobré ráno.
1: A dobré ráno, Pepino, ale ty jsi měl včera trošičku smůličku, tak uvidíme, jestli Pajky bude dneska malinko svolnější nebo ne, hele. Každopádně mi už
2: třeba...
1: My už třeba z minulého týdne máme zkušenost, že do třetice to vyjde, takže kdyby si třeba dneska se to nepovedlo a cítmo si zítra, tak zítra už se ti to 100% povede.
3: Přesně tak.
1: Ale budeme ti to přát samozřejmě i dneska, jako. Nebudeme se nic sám hlavit.
3: Ježišu Kriste, co to bylo? Kdo tam co zmáčknul?
5: To se stane, to bylo na probuzenou. Pánové, jenom připomenu ty naše pravidla. Prostě položíme otázku, vy se snažíte odpovědět, musíte se o to samozřejmě přihlásit, takže vykřiknete svoje jméno, my vás vyvoláme, no a jakmile to bude správně, tak máte budík. Všechno easy peasy, chápem?
4: Jo.
5: Naprosto. Tak
1: Pepino, jdeme. Trošičku nadšení, pojď zařvat ještě jenom.
2: Tak
1: jenom.
2: Bojuj.
5: Tak bojujte, jdeme, první otázka je.
1: Tak bojuj. Takže, jaký filmový žánr v tobě má vyvolat strach?
2: Pajky
1: byl rychlejší.
2: Je to horor.
3: Ne to horor.
1: Tam není o čem
3: tam moc, není jako co rozebrat, že jo?
5: Dobře, jdeme na druhou. Jak se jmenuje ta plocha v kině, na kterou se promítá film?
4: Pepino. Plátno.
5: Plátno? Pepino. A není plátno takový to, z čeho se dělá? No, dobře, nebudem tato. Hele jo, nebude jo.
1: Kluci. Pepino přivostřuje a dorovnává.
5: Právě, teď přichází to nejlepší, určitě je to jedna.
1: Pino. Takže, poslední otázka. Jak se jmenuje proces, který do zahraničního filmu přináší český znění?
2: Pepino! Není možný, porod!
5: Promiň, ještě jednou! Pepino? Ano, na tobě, ještě jednou, promiň.
4: Dubbing.
5: Tak co, dobře.
1: Dubbing. Dubbing je správně!
5: Pepino, tobě se to povedlo!
4: Jo, konečně, dobrá.
5: Ty budeš do kina, chlape! Pajky, poslouchej a záviď!
2: To bylo to mluvený, já nezávidím.
1: Ale Pajky, ale třeba tě Pepino veme sebou, ty vole. To znělo spíš jako, že ne, no, dobře.
5: To neznělo úplně to, no.
1: Každopádně připomínám, že
2: ostupenky... Já mu to přeju.
1: Jo, já taky, ale včera se to nepovedlo. Tak třeba zase, Pajky, třeba se to povede tobě zítra zase.
2: Ať vezme paní, udělá si body plusový, ať si to užijou.
1: To je pravda. Každopádně ostupenky hrajeme i zítra, takže Pajky, cinkni klidně zase zítra.
2: Určitě, mějte se, ahoj.
5: Banger, a Pepino, prosím tě, vydrž na drátě, já si o tebe opíšu užitečné informace. Děkuji, chlapí.
6: Radio Spin.

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Krásný, dobrý, skoro už dopoledne vám přejeme, protože máme 8.50, s tebou je Dome, Krištof a taky Zuzka.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Zuzko, chceš slyšet dnešní mashup?
2: Ne.
3: To je dobrá otázka na úvod.
1: Tak si sundej sluchátka, já ti ho dám pryč.
2: Ne, si dám srandu, samozřejmě, že chci.
1: No tak prosím, tak nastraž uši, špicuj a řekni mi, co tam slyšíš, jsou tam tři ingredience.
2: Jo, to je tohle, já myslím, že budeš repovat, tak tady ty mashupy mi nejdou, to já vím, ale pojď no.
1: Výraz čistého chaosu a intelektuálního jakože bolestného porodu.
3: Nemyslel jsem si, že někdy uvidím tyho smutnější výraz než obdvojky, ale stalo se.
2: Hele, jako první, jo, jsem tam slyšela něco jako Bobbyho Blaze, ale určitě to není, je?
1: Není.
2: Není, tak.
1: To nevím.
3: Nevadí. Tak počkej, ale tak to pozuste ještě jednou.
1: Tak ještě jednou to dáme.
2: No, jakoby, nevím. Jakože fakt nevím.
3: No to nevadí, protože spineři vědějí.
2: To je dobře, to je, vědějí. Jsou lepší.
1: Já pokud vím správně, tak jsme si tady odhalili zatím jenom jednu jedinou věc.
4: To je SpongeBob.
1: Fakt jo?
4: Ne, 100% je. Úplně jasný SpongeBob.
1: To úplně ignoruj, to byl takový running joke tady. Každopádně ano, je tam SpongeBob.
5: No tak ale tak jako.
1: No a na zbytek si budeš muset počkat, protože to tady ještě odhalíme, tak si dáme ještě jednu krásnou písničku. Jo, kdybyste v tom mashupu něco slyšeli, tak 210, 32, 30, 30. A nebo víte co, radši to pošlete do apky, Dominik se nudí. A odhalíme to všechno za malou chviličku.
0: Poznal si trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: go, rádio zpět ve tvých uších. Krištof a Dom se pomaličku loučí. Každopádně my tady máme ještě dva takový resíky. Jeden z nich je mashup. Zuzka tady vyskočila jak králíček.
1: Zaspala trošičku.
0: Čertík z krabičky, kámo. Jdem se podívat, co jste teda v tom našem mashupu typovali. Naposledu připomenu. Máme odhalenýho SpongeBoba, takže co tam máme dál?
2: Ještě tam slyším Single X v blbým věku.
0: Kámo, a musím říct, naprosto skvěle, protože Single X je tam hodně schovaný a opravdu tam byl. Včera mi byl
3: málo, dneska hodně už moc,
1: se
3: to
1: stalo. Každopádně co se divíš, divizno?
4: Ne, to prostě úplně já nechápu, jako vy jste úplně výborný.
0: Je, jsou skvělý, tak mají vytrénovaný uši, že jo? Já jim to dělám trošku lehčí, ale Dominik je tady vždycky trápil. Jdeme dál.
2: Izo a Holy Molly, Lukas Dou.
0: Izo, Holy Molly, Lukas Dou. Mě se takový typovala i Janet, mám pocit.
5: Je tam Znělka ze SpongeBoba.
0: Ano.
5: A pak tam je Holy Molly od Iza a myslím, že tam je Lukas Dou.
0: Fakt?
2: Ale koukal jsem na ten mashup a slyšel jsem tam Holy Molly.
0: Hezky! Coca-Cola, koala. Samozřejmě, že tam je. No super, takže mashup máme splněný, toť jeden rest. No ale druhý rest je v tom, že máme úterý 11. srpna a svátek má Zuzanka. Že to nejlepší, Zuzko.
4: Děkuju.
0: Tady si Dominik dovolil jistou pozornost.
1: Přesně
0: z ranního vysílání.
1: Hele, zaběhli jsme tady s Krištofem jenom tak jako během
0: zaběhl tam
1: minut.
0: Dom.
1: No dobře, během 5 minut, co jsme tady měli čas, tak jsme ti zaběhli pro dáreček.
4: Je, vy jste hodný, děkuju.
0: Tak, abyste věděli, co se právě děje, Zuzka dostává do ruky jedno rajče.
1: No, aby to Zuzka vyvážila, tak má taky další věc.
4: Oh.
0: Kinder vajíčko, no jasně.
4: No, tak to je krásný, budu zdravá i...
1: A nezdravá.
0: A ještě si složíš hračku. Co víc si k dnešnímu dni přát?
4: Nic. Už nic nepotřebuji.
0: Přesně tak, už nic, takže máš tady co pojídat, komunikátor před náma, takže samozřejmě volejte 210 32 30 30, popřejte Zuzce něco pěkného a třeba i nechte někdo zahrát třeba, co by chtěla ona,
4: tak
0: když má ten svátek,
4: tak
0: by to šlo, ne, šlo by to. Jdem se podívat na počasí.
1: Tak co se týče počasí pro tuto chvíli, Praha a okolí hlásí v tuto chvíli 20 stupňů Celsia. Když se podívám třeba na Hradec, tak tam je 22, čím víc až na východ, tím teplej tam bude, protože Brno 24, Olomouc 23 a tak dál a tak dál. Každopádně, co se týče dnešního odpoledne, tak počítej s tím, že maxima budou na 26.
0: Jo, zhruba tak nějak souhlasím, no 27, 28 míst, já to už jsme tady řešili.
1: Tak...
0: Zuzka ti to řekne podle mě ještě úplně jinak než my, takže si na ní určitě počkej, protože startuje za malou chvilku, no a my se slyšíme zase zítra. Tak čus.
1: Čus. Spin Radio.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hruba děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: podej mi mic, budu rapovat. Za mý lidi, slovo je základ rapu, nebudu nikoho šidit.
1: Radio Spin.
2: Yeah.

0: Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 11. srpna, úterý, máme 9.13, přesně. No a dneska já tady s tebou budu opět do 1 hodiny. Čeká nás spoustu tématů, probereme třeba maličko Harryho Pottera a další věci, takže si určitě počkej, poslouchej a taky nebude každou hodinu dvakrát chybět komunikátor, kde si ty budeš moct objednávat svůj track na přání a já ti ho s radostí zahraju. Taky jsem zjistila, že dneska je den dcer a otců. Takže dcery obejměte své táty a tátové obejměte své dcery, protože to je potřeba, protože tátové a dcery, to je prostě takové zajímavé a hodně, hodně silné pouto.
1: Ladíš Rádio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Ladíš Rádio Spin na majku, je s tebou Zuzka, máme tady první komunikátor dne a poslali mi hlasovku a teď doufám, kluci, že to říkám správně, gangbendáci.
1: Čau Zuzko, tady gangbendáci, chtěli bychom zahrát písničku pro našeho kámoše Lubku, který měl narozeniny. A byla by to písnička od Fetty Pilova, protože výpečky...
2: Sezalím, gangbendáci!
1: Díky.
0: Máte to mít, dávám tam výpečky, teda... Bez zelí, jenom výpečky Fetty Pilou.

doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na nouté dálnici na 19. kilometru ve směru na D1 je crash dvou osobáků, potom na D3 na 90. kilometru ve směru na Budějce je taky crash dvou osobáků. Co se týče regionu, tak nehoda dvou osobáků je v ulici Bohumínská v Ostravě, tam dávej pozor, no a v Praze je crash v ulici Chodovská, potom taky v ulici Olgy Havlové a v

0: mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Vysíláš si Radio Spin na majku, je s tebou Zuzka, nás čeká druhý komunikátor a o něj se postaral Davidek.
1: Čau Zuzko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Iza Milujou mě nenávidět. Bude to hlavně pro tebe do studia, protože máš ten svátek, všechno nejlepší, užij si dnešní den. A měj se hezky, tak díky, čau.
0: Já děkuju moc za přání, Davidku, ty měj taky krásný den a dávám ti tam ten track.
2: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Zuzka, my máme 9.53, za chvilku 9.54, úterý 11. srpna. Svátek mají Zuzky, moje jmenovkyně, všem Zuzankám přeju krásný den. My jsme v dnešní hodině měli komunikátor, ten nás bude čekat i další hoďku, takže si určitě volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahravej hlasovku, já ti zahraju tvůj oblíbený track. A my si za malou chvíli dozvíme něco o Harrym Potterovi, ale trošku z mého, v mém stylu, jo? Nebude to žádný jako žádná klasika, ale trošku se pobavíme o Harrym Potterovi. Ale ještě předtím si dáme počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 20 stupňů, polojasno. Ta teplota bude vstoupat výš, samozřejmě hlavně v Čechách, až na 27 stupňů bude jasno, pršet by nemělo. Na Moravě bude polojasno, bude třeba 24 stupňů, nebude tak teplo, ale teda za mě je to lepší. Já ti že závidím. A v dalších dnech ta teplota bude se jenom zvyšovat a v pátek čekáme tak kolem 33 stupňů, takže dneska užívejte 26 stupňů, to je z počasí všera. Radio Spin s tebou, Zuzka. Spin Radio.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: And I'm like, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, don't

0: Radio Spin, s tebou je Zuzka, no já na sebe musím prásknout jednu takovou hodně nepopulární věc. Já nejsem úplně fanoušek Harryho Pottera, ani filmu, ani těch knížek, a já vám říkám, já jsem to zkoušela, já jsem tomu dávala velký šance, ale prostě to nevyšlo. Možná se mi bude líbit ten novej Harry Potter na HBO, uvidíme. Každopádně, můj oblíbenec je jednoznačně Skřítek doby. Nemám ráda celého Harryho Pottera, ale doby je frajer. Mně jsou prostě sympatické ošklivé věci a bytosti. Mně to prostě přijde hezký a roztomilý. No ale k opravdovému fanouškovi doby ho mám hodně daleko, protože tihleti velcí opravdoví fanoušci teď nedávno přesunuli jakýsi velký podvodní kabel mezi Británií a Irskem, který měl původně vést přes fiktivní, důležité slovo fiktivní, hrob Dobyho. To se jim nelíbilo, tak kabel prostě za 12,2 miliardy korun přesunuli na místo, kde jsou ale opravdové ostatky lidí z doby bronzové. Já si myslím, že to dává smysl, ne? Jakoby z fiktivního hrobu Dobyho na vlastně real pohřebiště přesunout kabel jenom kvůli tomu, že jsme fanoušci Doby. Je to super. Mně z toho plynou jen tři věci. Za prvé, opravdu nechápu, kde lidi berou tolik peněz. Za druhé, k čemu jsou podvodní kabely a jak musí být dlouhé. A za třetí, až budu velká, chci být slavná jako Doby, aby kvůli mě právě lidi přesouvali ty kabely.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: pojď sem.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. You've been

0: Zuzka a mám tady hlasovku od Aleše.
1: Zdravím, tady Aleš, prosím vás, zahrajte mi písničku Na hotelu v Olomouci pro mé kolegy v práci, ať nám to utíká od ruky, děkuji. Zdravím Radio Spin.
0: Já tě taky zdravím. Já hrozně chci, aby vám to utíkalo v té práci. Na hotelu v Olomouci je výborná písnička, je skvělá, já ji miluju, nebudu tady říkat, že ne, jenom, že tady není, protože není to rap úplně, jo, ale to nevadí. Já jsem se rozhodla, že ti tu hlasovku tady pustím, protože je to krásná hlasovka a hlavně, máme tady track Řekni, kde ty kytky jsou od Saxe a Resta a já mám pocit, že to je trošku podobný jako Na hotelu v Olomouci, akorát ten track, který pustím, má trošku repovej nádech, ale tak snad to bude v pohodě.

0: Já bych ji určitě ne jako před krmy jasný karpáčo prostě. To prostě být musí a ňam, ježíš, už teďka slintám a to je ráno.
1: Já taky.
2: Potom políčičku držkovou bez rohlíku.
3: Nádherně dlouze tažený na hovězíku až s nakrájenou červenou cibulí. Úplnej luxus.
1: Ty vole, brácho, já normálně tý frajerce fakt začínám závidět, protože to jsou strašný bomby.
4: No jasně, tak co tam máme na servírovanýho dál?
5: Ale jinak bych jí dal, ty vole, normálně třeba pořádný pustě střeznictví, ty vole, na volní udělaný hezky hrstící chlebíkem.
4: Buďte cool, no a nějaká ta sladká tečka, co?
2: A jako dezertík, možná tiramisu třeba.
4: No, jako za tohle spin menu by se nemusela stydět žádná michelinská restaurace. Co by si z toho dal nejvíc doma?
1: Kam? Všechno.
6: Jak jinak. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Smet.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Čerstvá nehoda je na D3 na 90. kilometru ve směru na Budějce. Jsou tam v sobě dva osobáky, trošku se tam zdržíš, ale není to nic dramatického. Co se týče regionu, tak crash dvou osobáků je v ulici Bohumínská v Ostravě, tam dávej pozor. No a pojďme do Prahy, tam je centrum docela čistý, jenom je tam crash v ulici Chodovská, potom crash dvou osobáků v ulici Olgy Havlové, v ulici Holbova a čerstvá nehoda dvou aut je v ulici Milady Horákové, tak tam dávej pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš se Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.
1: Radio Spin vítá vše.

0: Spin.
1: Ladíš se Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, mám tady další hlasovku a přání o trik od Milana.
2: Čau, tady Milan, prosím tě zahraj Miss McQueen a Brucey Warriors pro všechny, co jsou teďka za volantem a tím ta cesta pěkně utíká. Díky, čus.
1: Není zač, dávám to tam a ať vám cesta utíká, pokud i ty chceš slyšet svůj oblíbený track, tak volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, já ti s radostí vše zahraju.

stolek nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Ladíš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Máme 11. srpna, úterý 10.53 dopoledne. Pokud piješ dopolední kafíčko, tak ti závidím. Dala bych si taky. My jsme v této hodině probrali Dobbyho a Kabely. Prostě Harryho Pottera. A v další hodině trošku zavzpomínáme na dětství a na jednu věc, která spojuje podle mě všechny generace v dětství. Tak můžeš přemýšlet do té doby, co to je. Podle mě to neuhádneš. Ale bude to také hezké, nostalgické. Tak určitě poslouchej, nech si naladěnej Spin. Taky nebude chybět komunikátor, takže mi nahrávejte hlasovky, volejte mi na číslo 210-32-30-30, když budete chtít slyšet svůj oblíbený track. No a ještě předtím všim si dáme počasí. Co se týče počáska, tak máme kolem 23-24 stupňů, už nám to začíná stoupat nahoru. Klasicky těch stupňů bude dneska kolem 29-30 v Čechách, 28 na Moravě. Na Moravě by mělo i trošku pršet, v Čechách ne. Tady budeme mít jasno, tady se nebude dát nadechnout přes den. Běž večer ven, to můžeš dýchat. Přes den nechoď, pokud nemusíš. Užívej se hezky prázdniny někde v klimatizovaném prostoru, protože to je lepší. Protože to bude horší to počasí a v pátek se dočkáme až třeba 35, 34 stupňů, prostě to bude se zvyšovat, takže se nezapomeň hydratovat, čepici, SPF-ko a tak dále. Vy to ode mě znáte. To je z počasí vše, dávač Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

Posloucháš si Radio Spin, s tebou je Zuzka. Já jsem zjistila, že dneska nejenom, že je den dcer a otců, o čem jsme se bavili, ale tak je den hraní si na pískovišti. Představte si, prostě dny jsou úplně pro všechno, tak je 365 dní, že jo, a v ten jeden den je několik jakoby takových těch pomyslných svátků, takže dneska oslavujeme hraní si na pískovišti. Já si myslím, že to je ale docela podceňované téma, protože jsme si všichni, ať už v jakékoliv době, prostě hráli jako malí děti na pískovišti. A pískoviště nás všechny formovalo jako osobnosti. Víte proč? Je to za mě takovej totiž hate love relationship dítě a pískoviště. Na pískovišti ve školce totiž fungovala za prvé velká hierarchie, to všichni víme. Ty frajerský děti byly uprostřed a ty méně frajerský na okraji, kde byl ten nejvíc hnusný a špinavý písek. Já se taky celkem divím, že neexistuje žádná studie, kolik kilo písku průměrné české dítě snědlo, a nebo kolik kilo vytřepalo doma s oblečením. Typovala bych, že to nebude málo. Hlavně víte, co na tom pískovišti se dělo? Úplně všechno. Já bych to nerozebírala úplně do detailu, ale prostě nějaká zakoukanost, zamilovanost do nějakého Honzíka na druhém břehu, anebo ta největší životní frustrace, když se vám rozpadla bábovička. A co vy, spineři, podělíte se mnou o nějaké zážitky s pískovištěm?

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Yeah. 365 days a year. We preoccupy ourselves to find life's true meaning. We indulge irrelevant contradiction. Contradiction with steps and growth.

0: Spin. Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a my si jdeme poslechnout přání od Lukyho.
1: Zdarec, tady Lukin, zdravím všechny posluchače, zdravím taky kolegy do práce, hlavně Aliho G, který chtěl zahrát na hotelu v Olomouci, ale když ta písnička nevyšla, tak my jsme prosili Viktora Šína, Můj space, dík.
0: Není zač, dávám tam Viktora Šína, Můj space.

0: Mám radost, dálnice jsou čistý, regiony jsou čistý. V Praze v ulici Olgy Havlové je crash dvou osobáků, v to samé se děje v ulici Holbova a čerstvá nehoda je v ulici Milady Horákové, jsou tam taky v sobě dvě auta. Co se týče centra, máme seklou Wilsonku Legerku a malinko Nuselák, ale není to nic dramatického. To je teda z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Rádio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět. Krysy nechám hlodat. Hady nechám.

0: Spin.
1: Ladíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka na drátě, s tebou Pavla, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme, ahoj Zuzi.
1: Tak co to bude, pro koho to bude?
2: Tak, bude to dneska pro tebe, protože máš svátek, takže bych ti chtěla poslat písničku, kterou si vybereš sama, bude jenom pro tebe.
1: Děkuji.
2: Tak ještě jenom bych chtěla říct, že dneska poslouchám od rána a moc se mi líbilo, jak jsi řekla tu věc o těch perách a otcích, takže to mě moc potěšilo.
1: Myslíš si, že to je pravda? Myslíš si, že to je pevné pouto, takové zvláštní?
2: Já si myslím, že jo, i když to na první pohled u někoho nemusí vypadat, tak si myslím, že jo.
1: Tak to je hezký. Hele, já jsem si vybrala track, děkuji ti moc a měj se krásně. Ahoj.
2: Taky. Ahoj.

0: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 11.51, za chvilku pravé poledne, pokud máš obědovou pauzu, tak si ji pořádně natáhni, ať nemusíš jít na odpolední směnu, tak moc brzo a taky ti přeju dobrou chuť. My máme teda 11. srpna, úterý, svátek mají Zuzky, já všem Zuzkám přeju krásný svátek. My jsme si v téhle hodině probrali pískoviště a zážitky z pískoviští, protože je den nejen dcer a otců, ale i taky pískoviště. No a v další hodině, dneska to máme takový hodně všeho chuť, v další hodině probereme semafory, takže všichni řidiči zbystřete, protože vás to podle mě hodně pobaví, ale předtím si dáme počásko. Co se týče počáska, tak máme kolem 23 stupňů, ta teplota dneska vystoupá na 26 až 27 stupňů, bude jasno. V Praze, v Čechách, na Moravě polojasno, místy bude pršet a bude tam třeba tak kolem 25 stupňů, ale v podstatě bude krásně, celý týden bude krásně, až třeba někdy v sobotu se to má zlomit a bude pršet a bude trošičku víc zima. Ale jako tou zimou, myslím třeba tak 23, 24 stupňů, takže vlastně úplně krása. S počasí je to vše, Radio Spin a Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Dámy a pánové, Afterwork on Tour je...

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Československý underground. Yeah.

0: právě tě dohrál Weekend a Ariana Grande na Radio Spin. A milí spineři, dávejte pozor, já jsem žila 20 let ve lži. A možná vy jste žili víc let ve lži. Člověk by řekl, že semafory pro chodce jsou prostě všude stejný. Omyl, nejsou. Na všech, nebo na většině, na hodně semaforech v Evropě jsou nějací jiní panáčci. V Hamburku, v Německu mají třeba takový ty dva mapety Berta a Ernieho, znáte to, ne? V Německu taky přecházíte přechod s Karlem Marxem. V Dánsku jsou na semaforech vikingové lidi. Vikingové, já to nechápu. Nikdy jsem to neviděla, přišla jsem na to až dneska, je to hustý. Ve Vídni je tam třeba potom zamilovaný pár, jakože máte dva panáčky, jakože stojí anebo jdou ruku v ruce. To je strašně krásný. No, po tomhle zjištění již nejsem spokojena s klasickým panáčkem na českých semaforech, musím se přiznat. Myslím si, že vy taky nebudete. Tedy se ptám, kdo by podle vás na tom semaforu měl být? Já jsem nad tím hodně přemýšlela. A myslím si, že by to měl být Krteček. Jo, protože jakoby Viking, to je prostě jasný Dánsko, Norsko a tak dále. Krteček, to je jasný jakoby Česko, dokud ho neprodali do Číny, ale o tom jiná, prostě je to český. A když ne Krteček, tak třeba Karel IV. Na semaforu, myslím si, že by to bylo mega cool. Co myslíš ty?
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: A to je nějaká ženská, ne? No to je Jackis! Ježišmarja! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíždí na chodbu.
1: Oh, oh, shit!

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš rádio Spin s tebou, Zuzka, hraju přesně podle tebe a na drátě s tebou Hugo, slyšíme se.
2: Ahoj, tady Patrik.
1: Patrik?
2: Jo, já jsem si dělal srandu, jsem Patrik.
1: Dobře, tak jo. Tak Patrik, Hugo, je mi to jedno, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Já bych chtěl poprosit písničku Jak robot, a chtěl bych ji věnovat nejlepšímu moderátorovi, kterýho jsem kdy poznal, Roman Jakub.
1: Ano, dobře.
2: Díky.
1: Není
2: díky.
1: Zač.
2: Díky moc krát, strašně moc krát děkuju, hrozně moc si toho vážím. A chtěl jsem ještě poděkovat celý redakci Radia Spin, strašně skvělá redakce, strašně. Já a mý kluci, my to posloucháme furt a hlavně Roman Jakub, jo kluci, jo, hlavně Roman Jakub, to je bomba, fakt, to je pro ně. Jak robot pro Romana Jakuba, prosím.
1: Dáme mu to tam, já doufám, že Roman poslouchá, pokud ne, tak mu to potom pošlu.
2: Jo, díky, jsi nejhodnější, strašně hodná, jak robot, miluju to, jo.
1: Dobře, tak jo, tak ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, tam ti udělám radost, jsou čistý, regiony jsou čistý, co se týče Prahy v ulici Olgy Lounové, ne, Lounové fakt ne, Olgy Havlové. Olgy Havlové je crash dvou osobáků, to samé se děje v ulici Holbova a v ulici Milady Horákové, taky nehoda dvou aut. Jinak co se týče centra, tam máme úplně seklej, Nuselák, trošičku Wilsonka, Legerka, to je taková klasika, tam si trošku počkáš a postojíš, ale není to nic dramatického dneska, dneska je ta doprava docela krásná. To je teda všecko ode mě. Pokud víš víc, dej mi vědět určitě na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je na majku Zuzka, nás čeká poslední přání v mém vysílacím čase a to bude od Honzy. Honzo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Super, Honzo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Dáme tam Kalina, Vítej mezi náma a je to pro všechny, co poslouchají Radio Spin.
1: Ok, a ty rád posloucháš Radio Spin?
2: Jo, poslouchám.
1: Tak to je největší pecka. Hele, dávám ti to tam, měj krásný den. Čau.
2: Jo, děkuju.

0: Radio Spin s tebou je na majku Zuzka, my máme 11. srpna, úterý je 12.54 za chvilku, svátek mají Zuzanky a já znova přeju všem Zuzankám, ale už tady mám Jirku.
1: Ahoj Zuzanko, všechno nejlepší.
0: Děkuju. Ahoj Jirko. Já jsem tady dneska řešila já jsem to vůbec nevěděla, že jsme žili ve lži podle mě, nebo pokud jsi to věděl, tak jsi frajer, jo? Protože já jsem zjistila, že v Evropě, v evropských městech jsou na semaforech jiní panáčci.
1: Vím o tom.
0: Že třeba v Dánsku je viking.
1: To nevím, že je zrovna viking, ale viděl jsem na internetu už nějaký jako post, který jako dělal takový souhrn panáčků na semaforech.
0: Jako já jsem to vůbec nevěděla. Tak se tě chci zeptat, jako co bychom měli mít v Česku.
1: No, pivíčko samozřejmě, co jiného jako by to mělo být.
0: Tak já jsem říkala krtečka, OK. Tak Jirka pivo, já krtečka.
1: Tak krteček by obstál, já bych to udělal možná na ty, jak jsou takový ty dětský hřiště, jak se tam učíš jakoby značky a jezdíš tam na kole, tak tam by mohl být krteček.
0: Tam
1: věřím, že pivko by asi úplně nebylo ideální.
0: Ale prostě, ale tak, a nebo Karel IV. S pivem, no to už je, to už je jedno. Nebo můžete psát klidně do apky, co by tam mohlo být, mě by to zajímalo. Jirko, co čeká dneska spinery?
1: No my se dneska podíváme za Cristianem Ronaldem, který tak trochu vyprankoval fanoušky s fejkovou svatbou. Tak o tom si řekneme už za chvilku, mimo jiné třeba si řekneme o novém fast foodu z Německa, který teď bude otevírat v Praze.
0: Fakt jo?
1: Je to tak.
0: Wow, no tak to jo, tak na to si počkej, abys věděl, kam máš potom zajít do fast foodu. A tak já už to tady předávám tobě, ale ještě řeknu počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 27 stupňů v Čechách, je jasno, ta teplota už nebude moc stoupat nahoru, maximálně na 28, na Moravě trošku je míň stupňů, třeba tak 25, tam místy bude pršet, v Čechách nebude pršet a to je asi z počasí vše a ode mě vše a já se na tebe těším zítra od 9 do 1.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu, kde

0: Za minutu jedna hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Přeju ti příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra, doufám, že máš pohodovej den, dneska tam konečně není vedro úplně na zdechnutí, takže věřím, že je to úleva nejen pro mě, ale i pro spoustu z vás. My se dneska mrkneme na už zmiňovanýho Cristiana Ronalda, který vyprankoval fanoušky falešnou svatbou, víc si řekneme už za pár minut, koukneme taky, jaký fast food k nám nově míří z Německa, mrkneme se i na Billie Eilish, která si podle všeho zahraje hlavní roli ve filmu. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, to buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si.

Ladíš Radio Spin, hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se postaral o pořádnej poprask na svatbě, ale dokonce to nebyla ani jeho svatba a navíc na té svatbě ani nebyl. Já tě uvedu tak trochu do příběhu. Cristiano Ronaldo tak jako trochu zažertoval na sociálních sítích, že se bude ženit, nebo možná to nebyl žert, jenom se k tomu ještě nedostal. Každopádně internet se toho chytil, začal vyvíjet různý spekulace o tom, jestli teda se Cristiano Ronaldo ožení nebo neožení. Nakonec teda došli k tomu, že bude mít svatbu na Madeiře a stalo se to, že tam skutečně jeden pár v tom jednom kostele nebo před katedrálou tu svatbu měl. No a fanoušci si prostě mysleli, že je to svatba právě Cristiana Ronalda. Takže před tohle katedrálou se sešly tisíce fanoušků, kteří si natáčeli každý pohyb, no a čekali na Cristiana Ronalda samozřejmě. Potom po nějaký chvíli přijel luxusní Rolls Royce, takže to už si všichni mysleli, tak to už je samozřejmě on. Všichni na ten Rolls Royce namířili svoje foťáky, no ale nakonec vyšel úplně jiný, nic netušící pár. Takže pro ty fanoušky to asi muselo být trochu zklamání, pro ty lidi, kteří tam byli na svatbě, tak ty si asi museli říkat, tyjo, to jsem ani netušil, že na naší svatbu dorazí tolik lidí. Každopádně velký ponaučení, nevěř všemu, co je na internetu, protože vždycky to nemusí být pravda. Radio Spin.

0: se jíst maso. Tak jste jí dneska ráno servírovali pořádný masitý žrádla.
1: No tak já bych ji určitě ne jako před krmi jasný karpáčo prostě. To prostě být musí a ňam, ježíš, už teďka slintám a to je ráno.
2: Potom políčičku držkovou bez rohlíku.
3: Nádherně dlouze tažený hovězí guláš s nakrájenou červenou cibulí. Úplný luxus.
0: Ty vole, brácho, já normálně tý frajerce fakt začínám závidět, protože to jsou strašný bomby.
4: No jasně, tak co tam máme naservírovanýho dál?
5: Ale jinak bych jí dal, ty vole, normálně třeba pořádný pustě střezně stý, ty vole, na volní udělaný hezky hostící chlebíkem.
4: Bořty cool, no a nějaká ta sladká tečka, co?
2: A jako dezertík, možná tiramisu třeba.
4: No, jako za tohle spin menu by se nemusela stydět žádná michelinská restaurace. Co by si z toho dal nejvíc doma?
0: Kam? Všechno.
6: Jak jinak. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích. Velký zdržení tady aktuálně hlásí D8. Postojíš si tady u 40. kilometru a to obousměrně, takže určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D11, 22. kilometr hlásí taky obousměrný zdržení. Obousměrnou štosovačku pak hlásí i D7 u 16. kilometru. Na D1 si postojíš směrem na Prahu a to už od nějakého 50. kilometru, takže tady taky opatrně. No a v poslední řadě se štosuje i D4 u 74. kilometru ve směru na Příbram. Regiony tak ty jedou v cajku, až teda na Český Budějovice, tam si postojíš v ulici na Dlouhé Louce, no a když se mrkneme na silnice v Praze, tak tady to vlastně nevypadá úplně zle, ale přeci jen nějaký to zdržení na tebe číhá v Kbelský ulici ve směru ven z Prahy, nebo třeba taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo

0: tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mně se sem před pár minutama dovolal Honza a nechal tu tenhle vzkaz.
1: Tak já bych poprosil Pistáci od Kalina a je pro všechny, co poslouchají Radio Spin.
0: Tak od Honzy, pro vás všechny, co právě teď ladíte, jeden Kalin společně se Sofianem letí do éteru, takže si to pojďme společně užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Tanec na rádiu Spin, posloucháš i dál Spin Extra, my i dál pokračujeme. Za Majkem je tady s tebou Jirka, dneska máme 11. srpna, svátek slaví Zuzana, takže všem Zuzkám přeju jenom to nejlepší. Nás už za pár minutek tady čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, takže na to buď rozhodně ready, opět pro tebe budu mít 3 jména se společným pojítkem, na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí příjemných 25 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a co se zítřka týče, tak tam to bude dost podobný jako dneska. Stále bude jasno, ale maximáty se vyšplhají na 26.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny.

0: jsme Radio Spin.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Dámy a pánové.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Za 2 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Ladislav Potněšil, Petr Nárožný a taky Jiří Mencl. Schválně takhle to ze začátku nechám bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Ladislava Potněšila, Petra Nárožního a taky Jiřího Mencla, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli to dneska někdo z vás odhalí.

Posloucháš Radio Spin společně s tím taky hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Ladislav Potněšil, Petr Nárožný a taky Jiří Menzel. Jdeme na tu slibovanou nápovědu. Tak jedná se o populární český herce, to myslím, že jsme tady poznali všichni. No a my tady hledáme jeden konkrétní projekt, kde si všichni z nich zahráli, a to společně. Takže jestli už teď tušíš, co by teda mohlo spojovat Ladislava Potněšila, Petra Nárožnýho a taky Jiřího Menzla, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Za pár minut s hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin pokračujeme.

0: ESPN je v plném proudu. Dneska mě tady zajímá, co by mohlo spojovat jména Ladislav Potněšil, Petr Nárožný a taky Jiří Menzel. My už teda víme, že hledáme nějaký projekt, kde si tahle trojice společně zahrála. Je to seriál a je to seriál z prostředí, který bych řekl, že je velkou součástí tady naší české kultury a nátury. Takže jestli už teď tušíš, jaký seriál by mohl spojovat právě Ladislava Potněšila, Petra Nárožného a taky Jiřího Menzla, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na Rádiu Spin, začneme opět na dálničních tazích. Velký zdržení tady aktuálně vidím na D11, u 33. kilometru si tady postojíš obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, taky obousměrný zdržení u 36. kilometru. Postojíš si taky na D4, 74. kilometr směrem na Prahu, i tady vidím zdržení. Co se pak regionu týče, tak ty aktuálně vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. V Praze potom velkou štosovačku hlásí Štěrboholská spojka, a to obousměrnou štosovačku, jižní spojka směrem na Baranďák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Co se pak nehod týče, tak Vilzonka hlásí jeden crash, jednu nehodu vidím taky na Patočkově ulici a v neposlední řadě jednu nehodu hlásí taky ulice Jana Žilivského. Takže hlavně opatrně, jestli máš ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Ladislav Potněšil, Petr Nárožný a taky Jiří Menzel. Bohužel už tady nemám žádný další nápovědy, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy. Co teda myslíte, že tuhle trojici spojuje?
1: Si myslím, že to je jeden z těch českých prvních sitcomů a je to Hospoda.
0: Tak Hospoda, to se nám tady objevila dneska opravdu hodněkrát.
2: Haló, haló, tady Mára, prosím tě, tak toho Menzla, ty dva, říká, ale spoje rádu ten seriál Hospoda.
0: Dáme si ještě jednu vaší hlasovku.
3: Já jsem o tom přeječ, já jsem úplně blbý, na to koukáme každý den Hospoda, že jo.
0: A samozřejmě, že se dneska jednal o Hospodu. Legendární český seriál, tak právě ten jsme tady dneska hledali, no a je vidět, že ho máte v malíku, protože těch správných odpovědí se tady dneska objevila opravdu hromada. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, no a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, máme 11. srpna, svátek slaví Zuzana, takže všem Zuzanám přeju jenom to nejlepší. Billie Eilish se poprvé objeví v celovečerním filmu a hned to bude debut v hlavní roli. Bude to film The Bell Jar, kde Billie stvární studentku, která trpí klinickou depresí. Natáčení tohohle filmu už začalo, já jsem viděl dokonce nějaký fotky z toho natáčení a musím říct, že Billie tam je prostě skoro k nepoznání, takže jsem velice zvědavej na ten film a jak se jí zadaří tady na té herecké scéně. My se za pár minut podíváme na to, jaký slavný fast food míří k nám do České republiky, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, můžeš ho tady naladit i pro ostatní spinery, a to buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, nebo taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Ještě se podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak i zítra to vypadá, že by to mohlo být podobně příjemný jako dneska. Zítra maxima na 26 stupních a stále krásně slunečno a jasno.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
5: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
4: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
5: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
6: Československý underground.
7: Paskvil 2026, Radio Spin, yeah.

Posloucháš Radio Spin, všichni milovníci burgerů teď nastražte uši, protože do Česka míří populární berlínský fast food Burgermeister. Tenhle fast food tak se stal velice populárním právě v Berlíně, aktuálně po Berlíně nebo po celém Německu respektive více než 30 poboček. No ale začátky tohodle fast foodu nebyly úplně tak jednoduchý. Jejich první pobočka totiž byla na bývalých veřejných toaletách v takový budce. No a samozřejmě lidi si úplně tam nechodili s nadšením pro burgera, protože si samozřejmě třeba řekli, hele, já jsem tam ještě před nějakou dobou byl prostě na velký a teď si tam mám dát burger. No, nevím. No ale nakonec Burgermeister je všechny přesvědčil svojí kvalitou a lidi si to nakonec zamilovali a jak už jsem říkal, tak se po Německu teď objevuje víc než 30 poboček právě tohodle fast foodu. No a teď bude expandovat tenhle fast food taky do České republiky. Chtějí to stihnout letos na podzim anebo začátkem roku 2027, takže uvidíme, jak rychlí budou. No a s Českem mají velký plány, protože jsem se tady dozvěděl, že těch poboček po Česku jich plánujou až 20, takže 20 poboček po České republice, to už není vůbec málo. Já teda jenom doufám, že tu první pobočku, kterou tady v Česku otevřou, tak neotevřou taky na veřejných toaletách, aby třeba zachovali nějakou svoji tradici, protože představa, že jdu na veřejný záchody, třeba na pražském Hlaváku, tak burger bych sem si tam rozhodně nedal. Posloucháš Radio Spin?

Posloucháš Radio Spin, léto je v plném proudu, no a jestli ještě scháníš nějakou hudební akci, na kterou vyrazit, tak tady pro tebe mám tip na akci After Work. Je to akce od Mikea Trafika, při který jezdí po celé České republice a hraje tam DJský sety, a to společně s hostama, jako třeba Double J, DJ Noir, nebo třeba taky Orion, který se postaví za DJský pultík. Tak na všech těchto zastávkách bude teda super hudba, no a na některých vybraných zastávkách bude taky pop-up s restaurací James & Co., což je restaurace právě Mikea Trafika. Tahle restaurace letos slaví 10 let výročí od svého vzniku, takže na některých zastávkách nejen, že si můžeš poslechnout super hudbu, ale taky se dobře najíš. Já tady nejbližší zastávku vidím už tenhle pátek, a to v Mělníku, v sobotu potom bude zastávka v Příbrami, ale vidím tady ještě taky spoustu dalších zastávek, a to ať už v Teplicích, Karlových Varech, v Praze, Rakovníku, spousta dalších míst nás ještě čeká, takže je velice pravděpodobný, že se Mike Traffic se svým Afterworkem objeví i někde v tvojí blízkosti, takže rozhodně čekni náš web radiospin.cz, kde je přehled všech těchto zastávek, třeba si vybereš i tu svoji a třeba se na Afterworku potom společně potkáme. Radio Spin!

Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11, i dále vidím velký zdržení, a to u 31. kilometru, kdy si postojíš obousměrně. Obousměrný zdržení dál hlásí taky D8 u 35. kilometru. Na D1 si postojíš u 64. kilometru ve směru na Jihlavu. Ostatní dálniční tahy vypadají, že jsou ale v pohodě průjezdní. Stejně tak v Cajku jedou i regiony, tady taky nemám hlášený žádný nehody, žádný velký kolony. No a když se podíváme na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména na jižní spojce, a to směrem na Baranďák. Štěrboholská spojka, tak ta se štosuje obousměrně. V Bubenečském tunelu se to táhne směrem na Holešovičky. Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Vilzonka, tak tady vidím taky obousměrný zdržení. No a co se nehod týče, tak tady vidím jeden crash na Vysočanský ulici a jednu nehodu hlásí taky ulice Jana Želivského. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál. Automotospin, tvoje

0: A před sebou už máme dnešní poslední track na přání, tak jdeme na něj.
1: Ahoj, ahoj Jirka, tu je tvoj verný fanúšik a poslucháč Rádia Spin. Poprosil by som zahrať pesničku od Pilsio a Majka Spirita Sin City. A pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Spin a majte super deň. Ahojte.
0: Tak jo, jedno Sin City letí do éteru pro vás, pro všechny, co právě teď třeba jste někde za volantem, tam dávejte hlavně bacha. Vy, co ještě makáte takhle před čtvrtou hodinou, tak vám ať to jde hezky od ruky, ať se co nejrychleji taky můžete vrhnout na to zasloužený volníčko. No a jdeme na to.
2: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: Viděl jsem tu kuru v klube a vedel jsem, čo ráno budu. Vedel jsem, že keď půjdem domov, tak ona tam bude čakať jak půze. Jej kamož je randa ku buze. Vraveli, pil si je super.

0: Příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešního Spin Extra, no a vítám tady už taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau spinneři.
0: My jsme se tady dneska se spinnerama bavili o novém fast foodu, který bude v České republice.
1: A ten je
0: Burgermeister.
1: Burgermeister,
0: je to
1: okay.
0: Fast food, který vzniknul v Berlíně, vzniknul tam na takových bývalých veřejných záchodech, takže začátky nebyly jednoduchý, ale potom se z toho stalo jako populární fast food a koncem roku by měl být tady. Já jsem se tě chtěl zeptat, jaký je tvůj nejoblíbenější fast food?
1: Asi podpořím bagetérku.
0: Bagetérie.
1: Česká. Česká bagetérka, vlastně chodím tam nejradši, cítím se nejmín provinile. Oblíbil jsem si teďka ještě docela Ugo, takový jako zdravý lifestyle, víš co, je mi těch 24, jsem ten Pražák, prostě jim zdravě, jezdím metrem, ale... Neříkám, zajdu si občas prostě do těch prasáren, no, jako yes. Udělám si tu radost, ale když už si jdu jako najíst nějak aspoň normálně, tak jdu do té bagetérie.
0: Je to pravda, že já vždycky, když se teda vybírám taky z fast foodu, tak si řeknu právě u té bagetérky, hele,
1: nejmenší zlo.
0: To je vlastně zdravý.
1: Přes, jo, to si o těch nuggetkách z Mekáče říkám taky.
0: No tak vlastně jo, můžeme se těšit teda na novej fast food tady u nás, Burgermeister. Jam. Každopádně, na co se můžeme těšit teď v Chillu na Spinu?
1: Kellyn má narozeniny dneska, tak mu popřejem. Navíc PTK teasuje vinily, Karakoram Alba, tak víme i, kdy budou dropovat. Gleb bude už konečně snad vydávat, musíme ho poprosit, takže Gleb by měl dropovat, taky budou vinily, takže samý dobrý zprávy.
0: Takže spousta toho je před náma.
1: Tak.
0: Super, tak se na to počkej tady s Márou. My se ještě rychle podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů. Dneska tam je docela příjemně, stále jasno, slunečno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. No a podobně to bude vypadat i zítra. Zítra tady maxima vidím na 26 stupních. Tak užívej pohodovej zbytek dnes s Márou, potom samozřejmě taky s Aničkou Oravcovou a my se slyšíme zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio. Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

0: Radio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

Dáváš čela spinu, s tebou Šemára, dneska svátek slaví Zuzana. Zuzkám nezapomeň určitě dneska popřát, máme 11. srpna. No a kdo má dneska narozeniny? Tak je Kellyn. Takže koukneme na nějaký jeho statistiky, taky na jeho finanční poradenství, který nám doporučuje, jak si vydělat 100 milionů. Je to docela zajímavá rada, takže určitě ti hodně dá. PTK týzuje taky Vinyly Karakoram alba, taky DLCčko tohle alba. Glev dropne album Pokud bude bordel. Není to teda album, sorry, je to EPčko, bohužel. Mohlo by to být album, ale zatím je to jenom EPčko. No a musí se udělat bordel na jeho instáči, takže ti taky řeknu podrobnosti. Dáme si tvoje tracky na přání, uděláme si to prostě hezký, máme úterý venku docela příjemně, je to takový to vyprahlý vedro, tak doufám, že se máš hezky, no a posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, teďka Fergie.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, máme úterý, svátek dneska slaví Zuzka a narozeniny má dneska Kellyn. Týpek z Moldavska, vlastní značku čaju, popstar, přes miliony posluchačů měsíčně na Spotify a prostě velký bro se štínem. Asi není nikdo, kdo by tohohle borce neznal, na druhou stranu nemají ho rádi úplně všichni, to je pochopitelný, ale něco se mu musí prostě uznat. Má 29 let, vydal už silný album, jako je Road Trip právě se štínem, dva vyprodaný koncerty v O2 aréně a nejposlouchanější track samozřejmě, a to track Pistácie, který nějak se ani nedokáže opohrát prostě. Prosím, tak koupit na parketem dní, řekli jsme pár věcí, který jsme si ani nechtěli říct. Je to, jak je to slaďárna, ale prostě baví mě to taky vlastně, nevím ani jak je to možný, ale krom toho jeho hudebních úspěchů, tak je taky finanční guru. A tady je jeho rada k úspěchu, aby si měl taky úspěch na svém bankovním účtě. Tak dobře poslouchej.
1: Co bych ti dal za radu jako člověk, který viděl do své třicítky svůj první 100 milionů? Asi hlavně...
0: Naprosto pochopitelný. Taky začnu aplikovat. Pokud si tomu nerozuměl, tak... Asi prostě nejseš ready na tohle poznání jako vysoce postavených lidí. Tak jo, hele, Kelline, všechno nejlepší k tvým narozeninám a pokračujem s hudbou.

0: začal zase jíst maso. Tak jste jí dneska ráno servírovali pořádný masitý žrádla.
1: No tak já bych ji určitě ne jako předkrmě jasný karpáčo prostě. To prostě být musí a ňam, ježíš, už teďka slintám a to je ráno.
2: Potom políčičku držkovou bez rohlíku.
3: Nádherně dlouze tažený hovězí guláš s nakrájenou červenou cibulí. Úplný luxus.
4: Ty vole, brácho.
0: Já normálně tý frajerce fakt začínám závidět, protože to jsou strašný bomby.
5: No jasně, tak co tam máme na servírovanýho dál?
6: Ale jinak bych jí dal, ty vole, normálně třeba pořádný pustě střeznictví, ty vole, na volní udělaný hezky hostícího chlebíkem.
5: Buřte cool, no a nějaká ta sladká tečka, co?
2: A jako dezertík, možná tiramisu třeba.
5: No, jako za tohle spin menu by se nemusela stydět žádná michelinská restaurace. Co by si z toho dal nejvíc doma?
0: Kam? Všechno. Jak jinak.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu, každý všední den, od 6 do 9 na Rádiu Spin. I'm trying to skate through life, so I've been on my grind. 50-50 chance I'll land on my feet, and that's fine. Life was always a gamble, so as long as I can readjust my bearings, I'll be good for these streets.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Přes 30 minut na výjezdu z Prahy po D1 až na 21. kilometr. Nehoda na D8, 18. kilák směr Ústí, zhruba čtvrt hodiny od 9. kiláku. Crash potom ještě jeden na D1 u Brna, 190. směr Ostrava. Poskakuje to tady zhruba na 10 minut. V regionech, tak tady vidím nehodu v Teplicích na Hrázi. Bouralo se taky v Ostravě, a to na 28. října, kde si ještě počkáš v Ostravě, tak je Rudná. To zhruba kolem 10 minut. Jinak regiony docela šlapou, nenašel jsem nic jinak závažného, tak když tak mi dej vědět, kdyby tomu tak nebylo. Přesunu se do Prahy, nehoda na Štěrbolský spojce, směr Černák, je to hnedka pod Průmyslovkou. Na Průmyslovku si dej taky bacha, protože tady se taky bouralo, kde ještě zasekáno, tak na Štěrbolský u Černáku obou směrně, směrem na Novopatskou i směrem právě na Průmyslovku. Další nehoda k Barandovu, taky patočková, těsně před tunelem, kde si určitě počkáš, taky Nuselák, Vilzonka, obou směrně taky, bohužel. Zasekaná je taky jižní spojka před Barandákem do Břízka. Poskakuje taky samozřejmě Pražský okruh, 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruziň. Dej si bacha taky ještě na výjezdu z Prahy po silnici číslo 4 směrem na D4. Ta silnice je zasekaná až na 9. kilometr. Vypadá to tam, že tam je i kivadlová doprava, tak hlavně kvůli tomu. Ode mě z dopravy všechno, kdyby se mi info ze silnic, apka nebo naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Self-awareness, pride to coding, yes, I like to wear it. Buttoned up, don't like to let no air in, with a pair of gloves that I hope doesn't perish. I discovered though when I get holes in them, and I let joy in, I'm in higher spirits. My mistakes are like a screaming parrot, just repeating lyrics. I can barely bear it when I'm lost. Road is narrow, I'm looking

0: Posloucháš Chill na spinu, s tebou Mára, za chvilku probereme to, kdy PTK bude vydávat svoje album Karakoram na vinyl, kdy bude dropovat, aby si byl připravený, protože věřím, že toho bude trošku omezený množství, taky ti řeknu, co udělat pro to, aby Gleb, Big Boy Gleb vydal svoje EPčko co nejdřív. Každopádně teďka je ideální čas na to dát si track na přání a teďka budeme všichni tiše závidět, a to Jakubovi.
1: Mám bych zahrát King Konga od Ektora. Asi posílám to svý rodině, svýmu taťkovi, protože jsme teďka na cestách a jedeme do ubytka v Chorvatsku. Takže mega. Na cestu.
0: Zhodnotil jsem mega. Hele, Chorvatsko, Jakube, celá vaše rodinka, užijte si to. Já tam taky plánuju jet. Za 10 dní odjíždím, takže jsi mě tak hezky navnadil. Tak doufám, že ještě Jakub není jediný, kdo má prázdniny, kdo má nějakou dovču před sebou. Ale teďka už Ektor a jeho King Kong na Radio Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, za malou chvilku si dáme rap DNA, dneska pro tebe mám úplně nádherný saxofon, jsem zvědavý, jestli na to přijdeš. Každopádně ještě se přesuneme k česko-slovenské hudbě, protože PTK na svém Instači, myslím si, že dneska, tak začal týzovat prodej vinilu, a to album Karakoram. A dokonce bude prodávat na vinilu i deluxe verzi, nebo nevím teď, jak to pojmenovat, DLC verzi, prostě tu prodlouženou. No a měli by dropnout už tenhle ten čtvrtek a já do nich určitě půjdu. Z jednoho prostého důvodu, protože teďka vyšel článek o nějakém týpkovi, co si online koupil film Pána prstenů a oni to normálně smazali. A prachy nikde a film nikde. Takže mi to přijde fakt jako až strašidelný, jak tyhle ty digitální věci ti můžou jednoduše smazat. Takže fyzický nosič je prostě jistota. A co je jistota, že Gleb vydá jeho nový EPčko a to MHD Flashback. Jenže furt nevíme kdy. Prostě Gleb nás trošku trápí, říká, že musíme udělat bordel pod jeho příspěvkem na Instači, takže jestli seš fanoušek Gleba, už chceš tady ten sound, tak vlítni na svůj Instagram, zajdi za Glebem na jeho přivěšený příspěvek a napiš mu tam nějaký hezký komentář, ať už to konečně vydá, protože ty o to možná nevíš, ale všichni potřebujeme jeho nový EPčko. Než si dáme rap DNA, tak se ještě podíváme na počasí. Aktuálně kolem příjemných 26 stupňů, mohlo by takhle být už jako celou dobu, dneska je úplně luxusně. Večer kolem 14, zítra bude slunečno celý den a zítra je taky už to zatmění slunce. Teďka úplně vybouchlo o tom celý net, jo, zítra večer kolem 20:20 úplně největší pík, ale ty brejle na to pozorování už neseženeš, takže nevím, jak to chceš udělat, taky nevím, jak to udělám, ale nějak asi přijde o zrak. Každopádně o víkendu budou tropy, tak se na to připrav. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: DNA Repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má Ráčo na Spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde vždycky rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem tě lehce, ale opravdu jenom lehce potrápil z High Fives z roku 2012. A rok o rok později to vysemploval Regalt, Mio, oba dva z Mělníka, to jsem nevěděl. A samozřejmě jejich naprostej letní banger Dáme party!
2: Dáme party!
1: Přesně jak jsem řekl, Dáme party. No a dneska je to teda nádherný sample, mám normálně husinu, když jsem to tady poslouchal. Je to takový jako saxofonový základ, jak kdyby se najednou přesunul do noárového filmu a začala nějaká detektivka, tak něco podobného. Tak uvidíme, jaký track vlastně dneska hledáš, je to trošku old school, ale já myslím si, že by to pro tebe neměl být žádný velký problém. Tak si to jdem poslechnout. Jsem na tebe zvědavej, když tak, jestli netušíš, přijdou za chvilku nápovědy a případně další ukázky.
0: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30. I mean,

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 17.17, my si tady dáváme rap DNA, no a takhle zní dnešní ukázka, kterou se snažíš odhalit. Opravdu takový fakt až noárový základ, bych skoro řekl. Zatím jsem tě nápovědy nedal, tak svůj první výstřel, a který byl hodně dobrý, zkusil Martin.
1: Nazdar, nazdar, Marťa. Bez nápovědy slyšel jsem jenom úryvek, protože mi chrčlo rádio, ale mělo by to být de facto Užívej si, co to dá.
0: Užívej si, co to dá, to si nevybavuju, že by de facto měli takovýhle track, ale de facto by to de facto mohli být, tak uvidíme, jestli ještě další nápovědy pomůžou k tomu tady ten track dneska najít. Třeba další nápověda, která ti pomůže, je to, že na produkci je DJ Fate a je to z roku, tady ten track, který dneska hledáš, kdy v Praze byly extrémní povodně, zatopená zoo, zastávky metra, věřím, že na to asi jen tak nikdo nezapomněl. Tak dnešní sample ještě jednou, naposled. No a držím palce, abys to dneska odhalil.

0: Rap DNA s tebou Mára za 6:45, to znamená, že si jdeme odhalit dnešní sample, dnešní ukázku, to zněla takhle. Jak jsem ti říkal, je to nádherný saxofonový základ, který je jak z nějakého noirového filmu, ale ten samotný banger tak starý zase úplně není. Ještě to tady zkoušel Zdeněk?
1: To je jasný, že to je naše věc, zdravím do spinu.
0: Naše věc, Zdeňku, tyjo, kdybych mi dal aspoň název tracku, abych to dokázal porovnat, ale takhle jenom vystřelit naše věc. Není to naše věc, není to naše věc. Nakonec to odhalil Martin, který bojoval se špatným názvem. Chvilku to tak jako hledal v paměti, ale nakonec na to přišel.
2: Nazdar, Marťa, z nápovědy slyšel jsem jenom úrvek, protože mi chrčilo rádio, ale mělo by to být de facto, užívej si, co to dá? Žádnej stres?
0: Žádnej stres. To je název tracku, který si dneska hledal. Prostě žádný stres, yes, já nejsem ten typ, co je schovaný v davu, mám vlastní hlavu a plnou. Naprosto krásná, pozitivní, boom-bapová věc, taková pozitivní, fakt mě to baví. Možná je to i proto, že beat dělal DJ Fate. No a my si tady ten banger už za malou chvilku pustíme, takže díky všem, co dneska tipovali, co dneska zkoušeli, dáme si Rap DNA zase zítra. No a jdem se ještě podívat rychle na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně na D1 na výjezdu z Prahy. Čekáš zhruba 10 minut až na 21. kilometr nahoře na D8, 18. kilák, směr Praha, kamion v odstavném, je tam i šipka, tak bachaj, do toho nevlítneš, ale rozhodně se tam nezdržíš. 15 minut na D1 na příjezdu do Prahy, dej se bacha ještě na silnici číslo 4 na výjezdu z Prahy směrem na D4 na 9. kilometr, je tam kivadlová doprava, až to svět se to na 10 minut. V regionech kreš v Teplicích na Hrázi, bouroval se taky v Přerově na Želatovský. Hlavní město, tady je hnedka několik nehod, na Černokostelecký, na Průmyslovce a taky na Štěrbolský spojce pod Průmyslovkou směrem na Černák. Dost to tady vázne, zhruba na 22 minut, tak na to bacha. Kreše taky na Patočkový směrem tunel, taky k Barandovu směr Pražský okruh. Čekáš na Novopatský, jak jsem říkal, na jižní spojce před Průmyslovkou, Velzonka obou směrně stojí a taky okruh. 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzyň. Ode mě z dopravy všechno a už za chvilku žádný stres od de facto. Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Československý underground. OK. Zdravím posluchače rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
3: Žádný stres, kámo. Ještě furt je rok 2002. Aha. Žádný stres. Ha, late M, Hedy Faye, Jazzy Double S.

0: čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin s tebou Mára a za chvilku taky hodina, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe. Už jsme si teďka dali rap DNA, který si odhalil, tak jdeme si taky odhalit další track na přání, který bude od Jasmíny.
2: Jasmína. Jo, když bylo líp,

Když bylo líp, ale spíš jsme asi měli na mysli Dřív bylo líp od Iža, Viktora Šína a samozřejmě z tohohle luxusního alba EUP. Letí k tobě Jasmí a taky všem spinnerům. No a ty nezapomeň objednávat, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat sem ke mně do studia Rádio Spin.

0: s tebou už je teďka Mára a za malý okamžik nám začíná hodina, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe. Tak se jdeme podívat na první tři tracky, který si tady vybral. Budu hrát pro Matyho.
1: Maty, pustíte mi prosím Thai Beat?
0: OK, takže začneme dneska jedním Izem. Doplní nám to taky Hard Rico a to Dáši.
2: Dobrý den, tady Dáša. Já bych potřeboval zahrát od Hard Rica Dostaň mě pryč, jestli by to šlo. No určitě jemu, ještě možná tak příteli a dětem.
0: Tak i dětem zahrajeme Buku, Rica Dostaň mě pryč a do třetice to bude Zdeněk.
3: Zdravím, Radio Spin. Chtěl bych zahrát něco od Ektora pro všechny kluky, co se trápí na Bitýzu a pro Sašu, který dneska bez nějakého průšvihu končil pracovní poměr. Díky moc.
0: OK, tak Sašo, jsme rádi, že jsi to takhle zvládnul, takhle velký dospělý rozhodnutí, takže i pro tebe tam posílám teďka Ektora Rytmuse, protože peníze ty se hodí vždycky, takže to jsou první tři tracky, které tady budu hrát. Jaký další bangry ti zahrajou, to je na tobě. Můžeš objednávat do naší mobilní apky Rádia Spin, nebo samozřejmě taky můžeš cinknout sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. No a ještě se mrknu na počasí. Dnešní teploty byly extrémně příjemný a budou příjemný zítra, aktuálně nějakých 26 stupňů, zítra bude kolem taky 26, slunečno celý den, tyhle ty teploty se budou de facto držet až skoro do pátku a potom o víkendu budou opět tropy, tak uvidíme, jak dlouho s náma vydržej. Každopádně startuje hoďka, kde hrajou jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
7: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
6: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
7: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skyjizerky.cz.
8: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
9: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
10: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 3 minuty 6 hodin přesný čas a startuje hoďka, kdy hrajou podle tebe.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 5 minut po 6. Svátek dneska slaví Zuzana, tak Zuzka, my nezapomeň popřát i třeba trkem na přání. No a jdeme se podívat, jaký další bangry tady budeš ladit, tak budeš ladit Poledejva.
1: Jestli tam máš od Nick Tenda Randall, jestli tam máš.
0: No, jestli mám. Mám, takže jeden Randall od Nika, budeme hrát taky Lukesovej.
2: Tady Lukes, zahrál bys nám tam prosím tě od Oriona Innerwear.
0: Hele, Innerwear jsem tady bohužel úplně nenašel, ale co jsem našel s Ektorem a ještě taky s Egem a celkově pod záštitou Viče, tak je škrt. Takže doufám, Fando, že to je takhle, teda Lukas, že to je takhle v pohodě. A teďka právě ještě zmíněnej Fanda.
3: Darec, prosím tě, mohl bys mě zahrát Gotoxe s Vladimírem 5/8, meleme kávu. Trochu retro, ale pro všechny spíňáky. Díky, Darec.
0: Hele, díky, Fando. Tady ten retro song tady mám, ale nějakým způsobem ho nemám vycenzurovaný. A bohužel by to úplně neprošlo. To bych mohl hrát ještě tak až po 10. hodině. Tak co tady vycenzurovanýho máme? Mike Traffic, Orion, Refu, Tox, tak ještě Vladimír právě, LA4, James Cole, Slap. Je to takový obrovský track, takže v dva takový velký bangry relativně po sobě, tak myslím si, že jsme si to udělali docela pěkný. Jaký další pecky ti budu hrát, tak dávej vědět do naší mobilní apky Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30.

0: 30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Jako malej kluk jsem hledal klub a nevím proč jsem našel tmu.

0: pokračujeme taky v parádě, kdy hraju jenom tvoje tracky na přání, tak se jdeme podívat na další dvojici tracků. Jeden je od Rudy.
1: Čau Máro, pojď mi tam prosím tě něco od Trapa, bude to pro všechny, hlavně pro tebe. Díky, čau.
0: Hele, když teďka máme ty velký bangry a ty velký kolaby, tak jsem tady vybral ještě od Viče Strapo, Rest, Hurricane, Pevně na zemi, takový docela vděčný song, tak uvidíme, jak to dneska sedne Rudovi. Zahraju taky prosím z mobilní apky, protože na ty napsala zprávu. Ahoj, zahraj prosím písničku od Prague Union, pokračujeme v jízdě, za mě tady ten banger z alba A-Team je naprosto skvělej, doufám, že z A-Team, ha, teďka nevím, ne, to je z Made in Strašnice, ty krášo, tak jsem se málem takhle strapnil, ale vy byste si to určitě možná ani nevšimli, že jo. Zahraj ještě Kace.
2: Zahraj prosím pro mého syna Pajušku a pro kluky Sašu, Baču a Prostrejdu, dneska to bude podle mě skvělý song, Sáraj Kas cigarety, taky je to pro tebe do studia a pro všechny spinery. Mějte hezky zbytek dne, užijte si ho a buďte na sebe opatrní, pa Kačka.
0: Děkuju Kačko za tady ten nádherný track od Sáry, tak posílám do éteru na Radio Spin.

0: jel moc rychle.
1: Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D1, 192. směr Ostrava. Je to hnedka u Brna, neprůjezdnej levý pruh, naštěstí bez kolon. Nepočkáš si ani na D1, na začátku D1, na 11. kiláku směr Brno, neprůjezdnej pravý pruh, jak jsem říkal, bez kolon. Regiony úplně v pohodě. Procházel jsem snad polovinu úplně všechny a nikdy jsem nenarazil na žádný problém. Tak kdyby tomu tak nebylo, dej mi když tak vědět do apky nebo na naše číslo. Co se týká Prahy, těch nehod je tady teda jako požehnaně, to je teda moc nechápu. Nehoda na výjezdu z Vilzonky, směr Florence, je to směrem do Holešovic. Počkáš si taky asi na Poděbradský, tady se taky bouralo, Černokostelecká, Kutnohorská, Vršovická. A to jsou ty nejzásadnější asi ulice. Co se týká nějakého většího zdržení, tak Novopatská na Kbelskou, Štěrbolská spojka obou směrně kolem Černáku a Běchovic. Počkáš taky na Pražském okruhu, 23. směr D1 kolem 10 a 15. kilák směr Ruzyň, naštěstí jenom kolem 4 minut. Ode mě zopravě všechno, no a jdem na treky na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
0: No a máme za chviličku půl sedmou, to znamená, že už budeme v půlce, kdy tady můžu hrát tvoje tracky na přání celou hodinu, tak to ještě určitě využij, protože playlist zdaleka není plnej, naopak je tam docela dost volného místa, tak věřím, že pokud cinkneš, pošleš voiceovku, tak se na tebe dostane, jako se teďka dostane třeba na Zuzku.
2: Ahoj, prosím, zahrajte od Hartrika Malá zem pro kluky do Rýnovic a hlavně pro Sama, který má zítra narozeniny a je mu 20, tak všechno nejlepší.
0: Dnesky Samé, tak Samé, všechno nejlepší k narozeninám. Nakonec to teda nebude malej svět, protože Hartrika už jsme tady hráli na začátku, tak dáme něco na featu a dáme Kokyho a Safe. Za mě skvělej banger a věřím, že Sam si ho užije. Zahru tak ještě na Dís.
3: Ahoj, ahoj Maro, krásný úterý přeju. Poprosila bych tě, zahraješ mi od Viktora Šína Černobílý svět. Pro tebe do studia, pro mě zase do práce, jako vždycky tady smrdím. A hlavně pro všechny, co poslouchají a mají hezký den. Děkuju, čau, čau.
0: No tak nadí se, ti práce utíká, ať jsi brzo doma a užívej. Posloucháš Rádio Spin, s tobou Mára.

0: Rádio spojeno s tebou, Mára, hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Ještě tady stihnu určitě po tady těch dvou trecích, co představím, takový další tři. Takže tři nejrychlejší ještě track na přání určitě dostanou. Každopádně hráli jsme Ektora, ten byl od Jakuba.
1: Jo, Jakub Vosáka, Ektora.
2: Něco novějšího, třeba King Kong. Chtěl bych ho věnovat Michalovi Markovi do Hradešína.
0: Tak jo, tak jsme posílali Michalovi, budu hrát teďka ještě pro Fandu.
3: Darec, tak zkusím ještě jednou. Stavím si baráček, už se mě dneska moc nechce, tak bych si tam pustil třeba Smeka Zpátky do práce, kdyby to bylo. Dobrý, díky, darec.
0: Ale Fando, nějak se nemůžeme dneska trefit do nějakého výběru, co tady mám, ale co ti můžu nabídnout, je nejnovější pecka, teďka z jeho alba Smek One, od Smek One, Vemby, tak si dáme Vembyho a zahraju ještě Honzovi.
4: Dneska pro sebe, dneska pro žádný kluky, holky, nikdo takovýho, pro sebe, pro tebe. A pro všechny, kteří jsou na cestách, Katanu 415.
0: No tak jo, tak si dáme ještě jednou Katanu se Zutem. Jaký další tracky ještě tady zahraju, to je na tobě, tak posílej voiceovky, voli naše číslo. No a teďka jdem na toho Vembyho, který letí pro Fandu, který dneska staví barák, tak Fandu, ať ti to jde hezky od ruky. Slucháš Rádio Spin a s tebou Mára.
3: Yes.

a všude padaj na zem bomby. Děti osiřelí jako Bambi, čekaj až naplníme hrobky. Chtěj, ať světovládnou kompis, genocida a koncentrační kempy. Já snad začnu znovu hulit bongy. Lidi mi připadaj strašně hloupí, chytřejší než my jsou.

0: zakončuje šestou hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom a jenom podle tebe tracky, které jsme ještě teďka zahráli, tak byly pro Maxe.
1: No ale Máro, chtěl bys, aby se mi zahrál názov stavby, pozri, jak ten čas letí. Děkuju, všem do spinu.
0: Tak díky moc za tady ten banger, Stata Nuti, doufám, že to je v pohodě za tady ten výběr. No a ještě Pavlovi jsme zahráli.
2: Hej, zahrání, prosím tě, co tam vyběr? Od Bushida.
0: Od Bushida a Tempelhofer Junge. Jediný, co si pamatuju z němčiny, bylo ZC Dich a Dankeschön, takže to je asi jediný, takže nevím, jestli ta moje německá výslovnost byla úplně za to. Každopádně track jsem pustil, takže tak by to mělo být. Ode mě už je to dneska všechno. Díky moc, že jsi poslouchal. Slyšíme se zase zítra od 4 do 7. Repdena a tracky na přání. Nějaký nový info, vidíme, co se na nás zase přes večer rapeři nebo svět připraví. Každopádně od 8. československý underground, takže pokud máš ještě dlouhou cestu před sebou, vracíš se třeba z Moravy, jedeš na Moravu nebo prostě cestuješ někam na Dovču, tak zůstaň ještě u rádia Spin, protože Anička Oravčová, to je prostě bedna na hip-hop, takže čeká tě nová music, stará music, spoustu zajímavostí. Zkrátka, budeš po dnešním večeru zase o něco chytřejší. Jdeme se podívat ještě na počasí. Aktuálně je 22 stupňů, večer se nám ochladí na 14, to se týká hlavně Prahy, zítřejší teploty budou dost obdobný, ne ale stejný jako dneska, 26, slunečno celý den. Od čtvrtka se začne oteplovat, no a vypadá to, že o víkendu budou tropy, tak se na ty tropy zase připrav. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Ahoj!
3: Spin Radio.
4: Co je, Eduarde, jsi bílej jako stěna?
5: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
4: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
5: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin je

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: 4 minuty a je 7 hodin, přesný čas od 8. Janíčka Ravcová, tady na rádiu Spin.

0: Zaželezilo li se železo? Či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin. Sedím na

0: Prázdninový spin ráno.
1: Jedna influencerka byla 14 let vegankou.
2: Ale jak to tak po 14 letech bez masa bývá, začnou ti chybět potřebné živiny.
1: No a proto začala zase jíst maso. Tak jste jí dneska ráno servírovali pořádný masitý žrádla.
3: No tak já bych ji určitě ne jako před krmi jasný karpáčo prostě. To prostě bejt musí a ňam, ježíš, už teďka slintám a to je ráno.
1: Já taky.
4: Potom políčičku držkovou bez rohlíku.
5: Nádherně dlouze tažený hovězí guláš s nakrájenou červenou cibulí. Úplnej luxus.
1: Ty vole, brácho, já normálně tý frajerce fakt začínám závidět, protože to jsou strašný bomby.
2: No jasně, tak co tam máme na servírovanýho dál?
4: Ale jinak bych jí dal, tyve, normálně třeba pořádný prostě střeznictví, tyve, na volní udělaný hezky hrstící chlebíkem.
2: Bořty cool, no a nějaká ta sladká tečka, co?
4: A jako dezertík, možná tiramisu třeba.
2: No, jako za tohle spin menu by se nemusela stydět žádná michelinská restaurace. Co by si z toho dal nejvíc doma?
1: Kam? Všechno. Jak?
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každej všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.
6: Kusám něco jinýho, prosím, spinne. Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Je úterý něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad v éteru Rádia Spin. Já se jmenuji Anička, jako vždy ti budu dělat společnost až do 11 večer. No a co nás dneska čeká a nemine? Pro dnes jsem si připravila jako hlavní téma Summer Jams 90. let. A musím říct, že připravování toho playlistu mě moc bavilo, protože jsem si u toho vybavovala videoklipy, náladu i kde přesně jsem tu skladbu slyšela v těch 90. Tak já doufám, že tě to také bude bavit. A no a kromě toho máme pravidelné rubriky, už v té další vstupu si pustíme listování rapem a to skladbu Summertime v souladu s dnešním hlavním tématem, což je samozřejmě DJ Jazzy Jeff a The Fresh Prince, Will Smith, ještě když se říkal Fresh Prince, a to je z roku 1991. No a jako vždy před celou hodinou ti posílám jednu skladbu z desky týdne a ta je dnes od R&B zpěváka, amerického zpěváka, který si říká Davion Ferris a jeho nové album se jmenuje Alchemy, je to takové klasické R&Bčko, které pohladí duši, takže vždycky před celou ti pošlu jednu skladbu. No a dneska je také speciální den, dneska oslavuje narozeniny hip-hop, protože to bylo přesně 11. srpna 1973, kdy Kool Herc pořádal party pro svou ségru. A to se dnes považuje za oficiální narozeniny hiphopové kultury, takže dneska si to dáme takhle. No a k tomu bych teda zahrála skladbu od Black Eyed Peas Yesterday, protože právě v ní Black Eyed Peas zmiňují oldschoolové rapery, různý styly a různý umělce, kteří přispěli k vývoji hiphopu. Od toho 73. až po dnes, je to už několik let. Tak jo, tak jdeme na to. Black Eyed Peas Yesterday, posloucháš Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na rádiu Spin.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, a.k.a. Will Smith, se potkali na party v roce 1985 a do roku 1994 působili jako hip-hopové duo reprezentující Filadelfii. V roce 1989 získali vůbec první cenu Grammy v kategorii nejlepší rapové vystoupení, a to za skladbu Parents Just Don't Understand. Nejúspěšnějším singlem tohoto dua je track Summertime z jejich čtvrtého alba Homebase z roku 1991. Text této skladby napsal Will Smith, zatímco čekal na opožděný let, a skladbu nahrál potom, co celou noc pařil, takže byl unavený a jeho hlas tam má nižší tón než obvykle. Ve skladbě můžeme slyšet i sample tracku Summer Madness od Kool & The Gang. I za tento počin DJ Jazzy Jeff a Fresh Prince získali cenu Grammy. No a díky úspěchu seriálu Fresh Prince of Bel-Air měli kluci velký crossover potenciál a svými texty, ve kterých v podstatě nejsou žádná sprostá slova, oslovovali širokou veřejnost a přispěli k mainstreamovému úspěchu žánru. V roce 1994 se duo rozpadlo, jelikož se Will Smith rozhodl plně věnovat své herecké kariéře.
0: Listování repem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

0: Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Přesně tak, Anička za mikrofonem, dohráli nám Farside, Passing Me By, to je skladba z roku 92, stejně tak jako předtím Trap Coquest, Bonita a Palbam. Letní songy nepotřebují vždy být nějaký natupený a tak, některé jsou prostě vyčilované právě jako tady ty dvě skladby. No a ještě zůstaneme na West Coastu a rovno přejdeme do roku, vlastně zůstáváme v roku 92, kdy Ice Cube, no vlastně 93 už to bylo, počátkem roku 93 Ice Cube vydal album The Predator, kde najdeme skladbu It Was a Good Day. To je klasika veliká a vlastně Gangstar byl vždycky založen na tom, že mluvil o tom, co se děje, většinou o těch negativních věcech. No a právě skladba It Was a Good Day je taková krásná ukázka storytellingu, protože Ice Cube nám tam povykládá, jak vypadá takový skvělý den, zejména v hoodu, když můžeš v klidu hrát basketbal, navštívit rodinu a nemusíš přitom sáhnout na svoji AK-47, a to je podle Ice Cube good day. Tak ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin. Break.

0: Street Cypher.
1: Tak samozřejmě Snoop Dogg, Dr. Dre, Nothing But a G Thing, má rozhodně summer vibe. Další skladbu, kterou tady mám připravenou, to je od Dua Janey, což byla americká skupina, která počátkem 90. let fungovala až do roku 99. Dokonce byla tahle skupina součástí kolektivu Flavor Unit od Queen Latifah. Vydali dva úžasné alby, zejména ten druhý, ten mě baví doteď. Taky si říkám, to je přesně ta skupina, kdy si říkám, co teď asi dělají. Jako skupina se rozpadly, ale jako solistky dále tady ty dvě ženy figurují a dělají hudbu. Každopádně dneska v rámci Summer Jam se asi zahrajeme Hey Mr. DJ.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Letní hity 90, tak by rozhodně se neobešly bez Salt & Pepa a jejich Šup. Já jsem za tu dobu, co jsem tady dneska v rádiu, zapomněla asi třikrát, co jsem vlastně dělala, ale samozřejmě text ke skladbě Šup. Tam kdykoliv to mám nacvičené na karaoke. Každopádně máme skoro 8 minut do konce první hodiny a to znamená, že jdeme na pravidelnou rubriku Deska týdne. No a ta je od zpěváka, který si říká Davion Ferris a vydal teďko třetí, myslím, album, který se jmenuje Alchemy. A je to pár týdnů, je to venku. No a Davion Ferris je z rodiny velice talentovaných, úspěšných mladých mužů. Je to bratr D-Smoka, kterého můžeš znát z první série Netflix, jak se to jmenovalo, Rhythm and Flow. Vyhrál. No a jeho druhý bratr, ten taky zpívá, ten se jmenuje Sir, a vydává desky pod TDE a toho ti hraje také pravidelně. No tak teďko jsme přidali toho třetího brachu. Kluci taky moc dobře vypadají a to nikdy neuškodí. První single, který Davion Ferris vydal z alba Alchemy, se jmenuje Fiendin. No a já ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Vétru Rádia Spin. Já se jmenuji Anička a jako vždy ti přináším tady tenhle pořad v úterý už od roku 2010. No a dnešní hlavní téma jsou summer hits, 90. letní hity, ale samozřejmě předtím i nějaké ty novinky. Právě nám dohrál Masego z jeho posledního alba skladba Overthinking, kde je na featu i Music Soul Child. No a poslední dva dny mimo je sociální sítě, zejména Algoritmus, ukazuje klipy, ukázky za Roots piknik, který se konal v Londýně o víkendu. Music Soul Child tam také vystoupil, kromě toho Black Thought, Yasin Bey, Benny the Butcher, Nas a další. No a my už máme 10 dní do letošního kempu, takže některé z těchto lidí určitě uvidíme i tam. Doufám, že se těšíš. Já se těším určitě. No a další novinku, kterou tady mám, je nový remix skladby Morning Dew Dong od Beyoncé na featu Jay-Z. Teďko nedávno k tomu vyšly i vizuály z archivu tady téhle dvojice. No a také sleduju na zejména Instagramu různý lidi, kteří mají takové různé teorie o tom, jaký nás čeká další album Beyoncé, protože ty poslední byly tematický. Měli jsme samozřejmě teda country album, byl tam spíš takový dance album, předtím Renaissance, takže jsou různé teorie o tom, co nás čeká dál a právě jsem zhlídla několik takových reelsek o tom, že si myslí, že to další album Beyoncé bude rapový a odvozují to i tady z tohohle remixu s Jay-Zim, kde je hodně narážek na skladby od Biggieho a na Lil Kim, takže na základě tohodle já bych chtěla mít tolik času, abych se zabývala různými symboly, kódy a analyzovala fotky, které Beyoncé dá na své sítě a co to asi tak znamená. Ne všechno musí mít hluboký význam, ale třeba se pletu a Beyoncé vydá rapové album, tak uvidíme. Každopádně ti teď posílám teď ten poslední remix, takže Beyoncé, Jay-Z a Morning Dew.

0: Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Warren G a Nate Dogg a jejich Regulate je rozhodně hit nejen léta, ale také 90. jako vlastně i dneska z roku 94. A další skladbu z tohoto roku, kterou mám pro tebe připravenou, to je SWV, což je dívčí skupina Sister With Voices. Jejich debutové album jsem v 90. měla ještě na kazetě, jako kazeta. Jako kazeta. Takovou, jak musíš použít tušku, aby si to zase navinula, když se ti to celý vyndá. No, každopádně SWV, Coco, hlavní vokalistka, mě vždycky fascinovala její hlas a oni vydali skladbu Anything. A k tomu pak později vyšel remix s Wu-Tang Clanem. A to bylo vlastně v poprvé, když jsem vlastně viděla dokopy jakože R&Bčko a do toho hip-hop a mělo to takový jako super vibe a vždy to pro mě tahle skladba bude spojována právě s létem. A takže tady ti teď posílám ten remix SWV, Wu-Tang Clan a jejich Anything. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Ano, Anička stále za mikrofonem, tohle byl Montel Jordan, This is how we do it, once upon a time in the 94. Z roku 94, také takový summer vibe, summer hit. No a teďko jsem se rychlosti teď zeptala umělá inteligence, skvělé, co dělá dneska Montel Jordan, a dozvěděla jsem se, že se chystá na turné a že se chystá vydat projekt, dokumentární film o sobě a o své cestě. Taky jsem se dozvěděla, že v roce 2011, nebo kdy to založil vlastní church, vlastní kostel, a se svou manželkou pořádají takové terapie pro páry a dávají rady do manželství. Zajímavé věci. A byl také diagnostikován tou rakovinou, kterou po dvou letech teď oznámil, že je cancer free. No a to turné, které chystá, bude spojené právě s propagací toho, že člověk by se měl nechat preventivně vždycky vyšetřit, aby se předešlo pak nějakým pozdějším stádiím právě rakoviny. Takže zajímavý. To si dozvíš věci, když se zeptáš umělá inteligence. Další, kterou tady mám letní skladbu na playlistu v pořadí, to je Adina Howard, Freak Like Me. To je taky jedna z těch skladeb, kde si vybavím hned videoklip. To by bylo 14, když Adina Howard vydala tento klip. Je tam prostě lowrider v autě s holkama, prostě strašně si vibujou, dlouhý nechty, prostě zpívají tam o tom, jak jsou freaks. Samozřejmě 14-letý já vůbec nerozumělo, co dále v tom pokojičku v paneláku v Petržalce jsem si strašně na tom ujížděla. Takže nostalgie je veliká pro mě určitě, doufám, že pro tebe taky, tak ti posílám teďko Freak Like Me, Adina Howard, posloucháš 3 Cypher na rádiu Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak to byl samozřejmě Blackstreet, Queen Pen, Dr. Dre, No Diggity, velký hit 96 rok, no a v tom roku vydal album i LL Cool J, no a vlastně od začátku historie hip-hopu jsem měla vždycky jako i pocit, že to ženské publikum bylo tak trochu podceňováno, což samozřejmě LL Cool J byl jeden z prvních rapperů, který na tom docela profitovalo tím, že se zaměřil právě na ženy ve svých skladbách a ve vizuálech. Často vidět, jak například jí broskev. Podívej se, uvidíš. Jedno z takových skladeb byla byl single Lounging z roku 96, kde na refrénu byly Total. Také se to odehrálo všechno u bazénu, je to prostě takový pravý summer vibe i trochu na to ženské publikum. A hned poté ti pustím i Tupac a Casey a Jojo, How Do You Want It? Opět mluvíme o skladbách, které jsou věnované právě pro ženy. Tak ti to posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak, mám zase pár minut před koncem hodiny a to znamená, že jdeme na druhou skladbu z dnešní desky týdne. No a ta je od amerického zpěváka, který reprezentuje West Coast, jmenuje se Davion Ferris a jeho třetí album se jmenuje Alchemy. Najdeš to na Spotify, na všech streamingových platformách. Další skladba, kterou jsem vybrala, ta se jmenuje Down Bad, je na featuring One. No a je to prostě úplně klasický R&Bčko, který vždycky pohladí duši, takže pokud budeš mít takovou nějakou náladu, tak právě tady tuhle desku doporučí. Tak Down Bad posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Je to pár dní, co... Ne, začnu takhle. Rewind. Začala nám třetí hodina Street Cypheru, pravidelný žánrový pořad v éteru Rádia Spin, ve kterém ti hrají nezávislí hip-hop a věci s tím spojené. Teď nám dohrála skupina Flow, což je britská divší skupina, která nedávno pár dní zpátky vydala nový album, které se jmenuje Therapy at the Club. V klubu evidentně můžeš mít i terapii. No a v rámci tady tohohle alba vydali single, který se jmenuje Pose na featu s Juicy J. A hned, jak jsem to slyšela, určitě každý starší mileniál si to tam všimnul, se říká, to zní, to mi zní povědomě. A samozřejmě je tam sample použit z klasické houseové skladby z roku 1989 Pump Up the Jam. Když si pustíš ten originál, tak to tam prostě uslyšíš hned. Takže novinka od Flow a pro všechny fanoušky Wu-Tangu, novinka i od Inspecta Deck, který taky před pár dny vydal nový projekt, který se jmenuje Dragon's Breath. Je tam 19 skladeb, takže jako solidní projekt na featu kde kdo. A když jsem teda pro dnes vybírala skladbu, tak jsem se rozhodla, že ti pustím Divine Protection, protože tam je na featu Sarak a Chenoir, což jsou moje dvě oblíbené reperky. Sarak uvidíš už za 10-11 dní na hip-hop campu po Digable Planets, je to, na co se těším nejvíc. Sarak nikdy nesklame, je to úžasná reperka, takže to ti tam vřele doporučuji. A jdeme teda teď na tu novinku Inspecta Deck, Divine Protection. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Little Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: K našemu hlavnímu tématu, což jsou letní hity 90. nás takhle vrátila Lauryn Hill se skladbou Do Up That Thing. Video dodnes mě baví, fascinuje, je to, zobrazuje tradiční block party v newyorských ulicích a jedna polovina obrazovky ti ukazuje 90. léta a ta druhá se vrací do 60. let. Krásný vizuál tady právě k tomuto videoklipu. No a další, co tady mám, je pár skladeb od Timbalanda, protože samozřejmě devadesátky patřily právě Timbalandovi a taky Farrellovi jako producentům, megaproducentům, jejichž sound se objevoval ve všech hitech, a to také letních. A jeden takový deep cut, který úplně nečasto se hrává, ale pro mě to byla úžasná skladba v momentě, kdy vyšla Timbaland a Magu Up Jumps the Boogie. Refren tam zpívá Alia, což je taky trošku tease na další díl, protože příští týden se neuvidíme, protože konečně mám dovolenou, potom co jsem byla skoro měsíc nemocná v červenci. Takže jeden týden si dám snad opravdu dovolenou, jakože místo plácat se u bazénu. No a pak se uslyšíme 25. za dva týdny, což je shodou okolností také 25. výročí smrti Ali. Takže jsem se rozhodla, že ji věnujeme takhle pořád jako připomínku. A takže i teď ti pustím Timbaland a Jumps the Boogie na refrénu z Alia a pak Are You That Somebody, taková klasika. A takže tak posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin. Keep it.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak to byly Destiny's Child, samozřejmě Get on the Bus a z roku 98 produkce a feat Timbaland. A tohle jsou vždycky skladby, u kterých já se musím tady ujistit, že všechny mikrofony jsou vyplý, protože samozřejmě si tady z toho dělám ve studiu karaoke a to taky nechceš slyšet. Ale speaking of karaoke, tak Monifa, která v roce 98 vydala hit Touch It, taky letní pecka, tak organizuje teď konkrétně v současné době v Harlému každé pondělí R&B karaoke spolu s komedií, takže já nevím, třeba budeš mít někdy cestu, doporučuji. A také se zabývá tím, že podporuje nezávislé umělce, což tady tomu fandíme, protože to je strašně potřeba, zejména v době algoritmů a různých takových šílených věcí, které vlastně i velkým hvězdám často neumožňují dosáhnout to publikum, které normálně za jiných okolností nebo klasických předchozího režimu v uvozovkách bylo možný. Takže každopádně ti teď posílám jako další 90. skladbu na léto Monifa a její Touch It. Posloucháš 3 Cypher na rádiu Spin. Yeah.

0: Street Cypher.
1: Jedna ze skupin, kterých by mohla zahrát spoustu skladeb, který se vážou k létě, k létu a k devadesátkám, je samozřejmě Naughty by Nature. Dneska jsem přemýšlela, co teda od nich vyberu, jestli to bude Feel Me Flow, nebo OPP, nebo Hip Hop Hooray, no a nakonec jsem se rozhodla pro Jamboree. Skladba z 99. na featu Jeanne, které jsem už dneska hrála, a posílám ti to právě teď. Pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Máme 6 minut do konce dnešního Street Cypheru, takže mě nezbývá už nic jiného, než se s tebou pomalu loučit. Připomenu ti, že příští týden se neuslyšíme, protože mám volníčko, takže zase až 25. a 9. naše hlavní téma bude Alia, jelikož to bude 25. výročí její smrti, a tak si trochu připomeneme a její diskografii. Jako vždy bude i pravidelná rubrika listování rapem a bude i deska týdne, na to se už těším, to bude Rhapsody a její nová deska už víte za 9 dní, takže to už bude venku, když se uslyšíme. Jmenuje se to God Has an Afro and Gold Hoops, to znamená bohyně má afro a zlatý kruhy. Náušnice se ty myslí samozřejmě. No a také ti připomenu a vlastně i sama sobě, protože hned, jak jsem vstoupila dneska do studia, tak jsem si vzpomněla, že jsem nepoustla z minulého týdne playlist, takže to udělám hned zítra i s tím dnešním, takže ty playlisty samozřejmě najdeš u mě na mém osobním Instagramu Anna Potržitko Oravcová a uslyšíme se teda za 2 týdny a jako vždy se s tebou loučím 3. skladbou z dnešní desky týdne, což je album, který se jmenuje Alchemy od zpěváka Davin Ferris a jako poslední skladbu ti pouštím Good Girl, tak pro všechny hodné holky. Takže slyšíme se za 2 týdny a ty posloucháš dál Radio Spin.

Old School, New School, Underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování repem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.

0: já bych ji určitě ne jako před krmi jasný karpáčo prostě. To prostě být musí a ňam, ježíš, už teďka slintám a to je ráno.
1: Potom políčičku držkovou bez rohlíku.
2: Nádherně dlouze tažený hovězí guláš s nakrájenou červenou cibulí. Úplný luxus.
3: Ty vole, bráko. Já normálně tý frajerce fakt začínám závidět, protože to jsou strašný bomby.
4: No jasně, tak co tam máme naservírovanýho dál?
5: Ale jinak bych jí dal, ty vole, normálně třeba pořádný prostě střeznictví, ty vole, na volní udělaný hezky hořtícího chlebíkem.
4: Borsty cool, no a nějaká ta sladká tečka, co?
1: A jako dezertík, možná tiramisu třeba.
4: No, jako za tohle spin menu by se nemusela stydět žádná michelinská restaurace. Co by si z toho dal nejvíc doma?
3: Kam? Všechno.
6: Jak jinak. Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Spin Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my je vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčnej, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband, tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať je to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty, jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami. Spin
2: Talk. Ještě zhruba 2 roky zpátky tady vysílal, následně začal studovat FAMU a ještě více věnovat hudbě. Zdá se, že se mu to vyplatilo. Jeho kapela Gufrou bouchla. Bouchla tak, že se s nominacemi i výhrami roztrhl pytel, ať už to byly hudební ceny Anděl nebo ty naše spinerský Kings of Rap. Zatímco v Andělovi získali Gufrou a Anděla za song roku na Vždycky blázen, v cenách Rádia Spin, Kings of Rap získali Gufrou ocenění jednak za objev roku, jednak za přebal alba Boyband. Tak děkuji, že posloucháte Spin Talk, já jsem jmenuji Roman Jakub a mým dnešním hostem je Hugo Wiesner. Hugo, jsem rád, že jsi tady po nějaký době.
1: Já zdravím, Romane, já jsem taky rád, že jsem tady. Mrzí mě, že kluci to dneska nezvládli, že nedokázali přijít, měli jsme přijít všichni tři, bohužel. Jeden je ve škole a jeden je v práci.
2: Co studuje ten jeden a co dělá ten druhý?
1: Ale Vojta, ten studuje scenaristiku teďko na FAMU, do toho studuje právnickou fakultu, takže to má fakt hodně. A Kuba, tak ten pracuje pro grafický jako grafický vizualizace 3D Apple Braille, jako, že to nějak tam připravuje. Okay.
2: Tak ještě jednou moc blahopřeju k ocenění Anděl za skladbu roku na Vždycky blázen, taky k těm našim cenám, jenom aby tě to zajímalo, tak pro vás hlasovalo zhruba 17 000 lidí.
1: To je hodně.
2: Jako to je hodně.
1: To je na Radio Spin, je to teda fakt hodně.
2: Ne, jako. To je hodně, to je opravdu jakoby hodně, takže ještě jednou blahopřeju. Jak se cítíš, když máš třeba toho Anděla za skladbu roku? Jaký to je pocit?
1: No, tak ono, jak se toho dělo, jakoby ten den strašně moc a my jsme byli ještě všichni nemocný, protože to byl týden, kdy jsme měli jednu roxy, druhou roxy, pak jsme měli Děčín a pak den na to, že prostě, že to bylo všechno 4 dny za sebou, tak jsme tam přišli už úplně unavený a teď prostě byl to celý ten strašný stres a dávali jsme všude ty rozhovory a tak, tak jsme vlastně pak přebrali tu cenu a jako bylo to vlastně jako překvapení, že, nebo jako my jsme doufali, že nějakou cenu vyhrajeme. Jako
2: tak jste byli nominovaní ve třech kategoriích.
1: Tak jsme si říkali, že si neproměnil ani jednu, tak jako, že jsme se zmátil DJ Rockstara, jako a to a prostě.
2: Chudák DJ Rockstar to odskáče za nějakou tvoji nespokojenost.
1: Ne, DJ Rockstar není chudák, jako já, to je můj dnešní úhlavní nepřítel, DJ Rockstar. No, ale jako.
2: Jak se cítil? Tak to byla ta otázka.
1: Jak jsem se cítil? No, cítil jsem se, jako bylo to extrémní potěšení a vlastně spadnul takový jako kámen ze srdce, že vlastně jak to byl člověk jako přesně nominovaný, tak už jako přesně něm furt přemýšlí a dopadlo to skvěle, máme z toho obrovskou radost a zároveň je to taky zvláštní pocit tím, jak je nás hodně, že to jsme 4, tak vlastně tak vím, že to jako ta cena není pro mě, ale je to prostě jako kolektivní práci, to ocenění toho, že jsme jako hodně pracovali ten rok a dostali jsme ji. Ale samozřejmě taky jakoby je to velkou měrou, je to štěstí, že se nám to povedlo takhle všechno jako rozjet.
2: Která ta kategorie je pro tebe zajímavější? Single roku, nebo objev roku, nebo feat roku by byla pro tebe zajímavější?
1: No, asi ta skladba roku je taková nejvíc powerful, že to je vlastně skoro jak album roku, ale zároveň i ten objev, tak byť teda mám obrovskou radost, že to Mary vyhrála, že to moc jí to přeju, hrozně šikovná. A tak vlastně i ten objev je takovej, že jsem vlastně cítil, že něčím jako vlastně jsme byli jako letos objev roku, takže i ta pro mě má jakoby nějakou vlastně, ale je to hrozně zvláštní kategorie, že jako vlastně podle čeho určuje objev roku, je to podle teda počtu streamů, který jakoby z nuly na 100 nabereš, nebo je to podle toho, co jako kdo je nejvíc inovativní, nebo kdo přišel a má talent, že vlastně proč v té potom užší nominaci nebyl třeba Loudzvan, který jakoby si to určitě zaslouží taky jako ten objev roku, protože...
2: Na druhou stranu vás bylo všude plno.
1: No, jasně.
2: Ve srovnání s Loudzem, tak jako vás bylo opravdu jako skutečně všude plno.
1: No, ale jakoby potom ve srovnání s Meluzínou, tak prostě Loudze bylo všude plno.
2: OK, dobře. Když byl ve Spinránu Vojtěch, tak mluvil o vašem přebalu, mluvil o obrazu, o čtyřech částech obrazu. Která z té části obrazu jsi ty a proč?
1: Já jsem podle mě v levém horním rohu, když já vlastně si to nevybavu, kde přesně jsem, ale já jsem takovej jako se čtyřma cigárama.
2: Není to málo?
1: No, ty cigára jsou právě kluci a já jsem ten týpek, který stojí a vlastně nevím, proč se Dave rozhodnul mě zrovna takhle jakoby udělat, ale mě se to líbí. Hmm. To
2: okay. Jak dlouho vlastně děláte s Gufrou hudbu?
1: Děláme hudbu, co můžu podívat, ale podle mě to budou 4 roky.
2: 4 roky, OK. A jakým okamžikem jste začali vnímat, že to začíná prostě bouchat, že jdete jakoby strmě nahoru?
1: Asi když jsme minulý rok udělali Potrvá s Matem 213 a on vlastně nám ukázal cestu, jak je možný jako se propagovat na TikToku, jak vlastně vytvářet jako ten obsah pro sociální sítě, který je extrémně důležitý a nedá se bez něj vlastně moc nějak normálně fungovat, že jakoby velká část umělce mi přijde v dnešní době je podpořená tím, že jakoby umí dobře lidem ukazovat, co dělá za tvorbu, a když vlastně člověk neovládá tady ten tool jako nějaký tý vlastní sebepropagace, tak pak byť by udělal třeba sebe lepší album, tak si myslím, že je to bude mít hodně těžší. No a takže tam si myslím, že když jsme udělali Gufrou 213 s Matem 213, tak tam to začalo být větší.
2: Já jsem měl jako pocit, že se to začalo i měnit ve chvíli, kdy jste pustili ven loni Bulgáry, pak Einzwei Drei, tak tam jsem měl
1: taky,
2: jako pocit,
1: samozřejmě, že samozřejmě jako by to, že jsme potkali Viktora, který vlastně se tady v tom přesně umí jakoby hodně pohybovat, tak je hodně šikovnej. A tak ten nám samozřejmě taky hodně pomohl. Hmm.
2: To, že jste bouchli, vnímáš, že to bylo rychlý, nebo že to přišlo právě v tu dobu, kdy to mělo jakoby přijít? Že jste, čekali jste podle tebe na to bouchnutí dlouho, nebo ne? Tak,
1: ne vůbec, to... jako celý je to úplně jako vykloubený, že vlastně všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat a mě to na jednu stranu se to strašně vděčnej, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A 2 roky si to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít a prožít ho a nechat ho v sobě jako zakořenit, protože další den jdeš do Ústí zahrát Děčín, kde sice je malej klub, ale jakoby o to větší energie těch lidí tam je, což je taky skvělý zážitek, ale už je to vlastně tak trochu, když tam jdeš sere, jakože ty lidi vlastně tě nabudějí zpátky, ale... A potom den na to jsou anděli, který vlastně, což je taky jako vlastně pro někoho třeba životní úspěch, jako čeká na to celý život a o to větší radost to třeba potom má, ale takhle vlastně se vší pokorou, ale jako furt prostě je to tak...
2: Jsi strašně v běhu.
1: Je to strašně v běhu a ty věci jsou spíš, že jakoby tu energii berou, než že by jí dávali. Hmm.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband, tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrau, který ale není člen Gufrau, takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Kub Mat a Viktor je vlastně sám za sebe, nicméně jakoby ta naše tvorba je tak moc propojená teďkon a jakoby každý den si voláme, bavíme se spolu, jsme spolu mediálně vidět.
2: Máš ho i na tričku?
1: Mám ho i na tričku, přesně tak. Že vlastně je to spíš, Viktor spíš než členem Gufrau, tak je jakoby členem toho nového hnutí, nebo movementu, pardon, který máme, jako se tady chceme, snažíme vyrábět.
2: Plánujete, že i do budoucna budete pracovat společně na dalších projektech, nebo prostě pustíte Viktora k tomu, aby si udělal sám svoje vlastní projekty, svoji vlastní desku, protože podle mě pracuje teďka na vlastní desce, ne?
1: No, Viktor pracuje na podle mě více projektech teďkon.
2: I s Liferem je hodně.
1: No, a já přesně nevím, jaký on má teďkon plán, ale vlastně myslím si, že se mu to podařilo jako skvěle rozjet, že jakoby, že to, jak jsme takhle jeli spolu nahoru a teď se rozdělili, tak teďkon je to hodně takový, že jsme oba dva měli strach, jaký to bude, jestli jeden bez druhého dokáže fungovat, a Viktor ukázal, jako, že umí skvěle, že to víno, vlastně, který udělal, tak je hit. A jede dál a vlastně nahrává, jako vlastně každý den tyko nahráváme, tak to je příjemný vidět. A otázku jsem zapomněl.
2: Jestli na dalších projektech budete s Viktorem,
1: jo, no jo, jo, tak Viktora. Vlastně určitě někdy jako zase jo, ale vlastně pro nás tyko bylo důležité taky najít nějakou svoji vlastní identitu, jako té skupiny v tady tom hypeu, a jakoby dokázat si, že přesně pro každýho, že dokážeme tvořit i jako samostatná jednotka a nejsme na sobě navázaný. Tak, ale myslím si, že jak má tady ten hype pomine, a my třeba jakoby stihneme na týden jakoby jet někam na chalupu, protože to prostě jako nejde vůbec, a nebudeme mít každý týden prostě 3 koncerty, tak si myslím, že pak se to usadí a my třeba spolu s budeme moci úplně v klidu něco vyrobit hezkýho. Mm-hmm.
2: Viktor vám hodně pomáhá i s těma technickýma věcma, co se týče těch TikToků, Reelsek a podobně, nebo to je i vaše práce, tebe, Kuby a Vojtěcha?
1: No, Viktor má takový zvláštní dar, jakože má cit na to, co bude fungovat, jak to Reelska udělat, jak je se stříhat. A teď on vlastně už nám s tím primárně pomáhá náš dvorní kameraman Honza Cestr, který je vlastně taky součástí Gufrau, i když nespívá, ale...
2: Tak Kuba taky nespívá, ne?
1: Kuba taky nespívá, a ten dělá produkci jako hudební primárně, ale ten Honza Cestr, tak ten prostě čistě jakoby jenom natáčí a vyrábí vlogy, reelska a všechno, a my vlastně spolu jakoby konzultujeme nějakou jakoby art direct, no prostě to, jak to bude vypadat. Mm-hmm. A on to potom dává dokupy, což je jakoby úplně šílená práce a dělá jich s námi od začátku, takže on vlastně týko nám s tím pomáhá primárně. Ale samozřejmě Viktorovi občas voláme a radíme se s ním o tom, jak to udělat. Hmm.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no, všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo, a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami, je to, a ještě jak jsou většinou starší, tak se s nima můžeme bavit i o normálních věcech, jako třeba, já nevím, jako kam si dát prachy, aby jsem prostě měl pak na nájem, protože jim je prostě třeba 27-30, jako, a už nějakou jako formu hypu zažili, nebo jakoby zažili třeba práci, nebo prostě jako, protože si věcma, které jsou pro nás jako nový, takže tím, že jsou to i kámoši, tak jsou nám jako oporou, a my doufám jim, a tak navzájem se taháme, a věřím tomu, že kdyby někdo prostě třeba spadnul, tak ty ostatní ho zvednou, tak to mám radost toho.
2: Ok, pomáháte si třeba i na nějakých zastávkách, ne? Koukal jsem, že třeba Mat měl turné, nebo myslím, že i Life Rap měl nějaký jo, koncerty, jo. Takže tam jste byli taky všude přítomní. Jak jste se všichni takhle poznali a dali dohromady?
1: Úplnou náhodou, jakože vlastně Matě, tak toho jsme oslovili první my, když jsme dělali Bad Boy Vibe, a to bylo ještě, že on byl jako pro nás extrémně cool, a přesně jako bylo to úplně wow, takový artový týpek, takže tam my jsme byli přesně takový, že wow. A potom to samý bylo s Roháčem, když jsme ho potkali na nahrávání u Jesuse 2020, tak tam úplně přišel a já jsem se z něj úplně zbláznil, jak jsem byl nervózní. A Life for ten taky, vlastně to byl ten stejný příběh, jsme byli na jeho koncertě a všichni byli takový, jsme úplně vlastně k němu zhlíželi, až to byly takový jakoby otcové prostě jakoby týhletý jako alt hudební scény a my se to jakoby hrozně si přáli se všichni pracovat, týkon se to stalo a byla taková náhoda, která nás prostě dala dohromady, ale on to vlastně bylo docela nevyhnutelný, protože jakmile to jako prostě jednou bouchne, tak ty ostatní se vlastně chtějí přidat a chceme spolupracovat, protože děláme vlastně podobnou věc, přemýšlím těma věcma podobně. A těch lidí není za stolik, kteří by to dělali podle mě dobře.
2: S veškerou úctou k tracku Navždycky blázen, tak jeho mám pořád rád, ale neleze vám škrkem?
1: Leze, no jako... ale zase jako my ho neposloucháme úplně tak jako běžně, nevím, jestli se hraje ještě pořád na rádiu.
2: Hraje.
1: No, a neposlouchám ho tak běžně. Nicméně, on vlastně jako když ho slyším, tak je to primárně na shows a tam je to jakoby, tam ho slyším rád, protože vlastně máme takovej move, že jakoby, když to tak to, tak ty lidi jakoby týzujeme a děláme takovou jako prostě vlnu a jak je to ten movement, tak to je takový, že to úplně jako zvedne tu atmosféru a pošle nám to zpátky a to je strašně powerful pocit, který jako přesně jakoby vrací zpátky tu energii, jakoby, kterou do toho dáváme.
2: Myslíš si, že Navždycky blázen bude single, který budete hrát vždycky na koncertě? Nebo že přijde někdy doba, kdy prostě Navždycky blázen úplně jako zmizí z tracklistu?
1: Já jsem se strašně bál, že to, že my nebudeme schopný nikdy ho překonat v těch charts, že bude vždycky na prvním místě, ale už se to stalo, že teďkon tam jak robot a je tam vlastně od jeho vydání. Teďkon zase se Navždycky blázen vrátil na 13. místo do top 50 nejposlouchanějších tracků v Česku, což je šílený.
2: Jaký to je pocit teďka tohle to říct?
1: Jako, no šílený bylo, i když tam byl jako na tom prvním místě, jako se z toho byl úplně kukt, jako se vůbec nechápali. A měli jsme hroznou radost, že byl největší americká Taylor Swift, že byl na Taylor Swift a to jsou šílené věci, jakože fakt to prostě, a je to takový, že nás to úplně přesahuje, že vlastně nám z toho i pak v jeden moment začalo hrabat, že vlastně to ta věc je výrazně větší, než my na ní máme dosah a je to trošku creepy.
2: Takže jinými slovy, budete jí hrát pořád, nebo máš pocit, že přijde někdy doba, kdy Navždycky blázen zmizí z tracklistu?
1: Tak uvidíme, jaký bomby se vyrobí prostě přes léto, jako, tak jsem si pouštěl venku, jako polen to jsou šlehy, jako to, jo, co přijde tady to léto, prostě nějaký Franta Prachař, nějaký mat, něco takovýho, no, Jesus, oh my bože, víte, to bude úplná bomba.
2: Závorce skromně. Kuba dělá beaty, ty a Vojta jste autory textů, zpíváte. Kdo je autorem toho popivku vlastně? Navždycky blázen. Jak Viktor. Tohle to vzniklo? Viktor.
1: Viktor a bylo to na narozeninový oslavě právě Jezuse v Bike Jesus a my jsme chtěli právě pracovat s tím Rohanem, který tam byl. A tak jsme ukecávali jeho art directora Zálešáka, který ho má na starost, takový prostě jeho manažer, jestli by nám opučil, že prostě do tří určitě se vrátí domů, což nebyla, nevrátil se do tří domů. Tak jsme si ho ukradli a měli jsme takový beat od Tomáše Morgana, hrozně šikovného producenta z Česka, který ale má studio v Německu, což byl taky zážitek, kde nahrává Kendrick Lamar.
2: To jsem slyšel v nějakém rozhovoru. Jaký to bylo pro vás, být ve stejném studiu?
1: To on nejkrát, já jsem hrozně rád vzpomínám. Jako. My jsme tam přece přijeli úplně vydrainovaný, jako, že jsme prostě nedokázali pomalu ani vidět. Ale tam potom to studio bylo tak krásný, že nám pojedal prostě přesně všechno zpátky. No, ale... Tak on nám ještě vyrobil takovou kytaru, kterou jsme měli záznamníku, tak jsme ji pak napodobili do kompu a Viktor vlastně do toho zaspíval tady to a my jsme věděli, že to je hit, jako. Tam jsme prostě řekli, yes, we did it. A mám to dokonce i na kameře, takovou handku točím, takový prostě záběry s náma, aby jsme viděli, jak to rostlo, že jsem dělal takový časozběr a mám právě zrovna z natáčení tady toho a... No, jako všichni jsou tam trochu v kreku, jako, že prostě opilí a prostě a já říkám Viktorovi na tu kameru, zatančí něco, je to bomba, prostě, no, jako fakt to bylo skvělý.
2: A je to pak ten taneček, který pak se objeví i v tom klipu, nebo to je pak úplně jiný taneček, protože jestli jste něčím specifický vy, tak jsou to ty vaše různý jako pohybové věci?
1: Ne.
2: Ne. Je to jiný taneček, ok. No. Dobře, kdo vám vlastně vymýšlí tady tyhle ty kreativní pohyby? Ať už je to u Jak robot, kdy Vojtěcha zabalíte do nějaký lesklý věci.
1: No, to jsem byl já, díky. A co byl já? Ne, tak různě, tak on to není zase tak jako komplikovaný teda vymyslet, abych pravdu řekl, jako, že vlastně ty TikTok tance, jako tam si myslím, že se nejedná o nějaký úplně přínos pro kulturu, ale...
2: No to asi ne.
1: To tak asi ne, no
2: tam je to přínos prostě proto, že to je virální, no.
1: Ale...
2: No počkej, až teda, když se u toho zastavím, máš pocit, že Navždycky blázen je single, který přináší přínos pro kulturu?
1: Přínos pro kulturu, no já si myslím, že on dělá jako docela zajímavou věc, a sice, že prostě, že on nabízí jakoby dveře tomu, aby alternativa se stala mainstreamem.
2: Ok,
1: jako.
2: Dobře.
1: A to vlastně třeba bylo... Jsme chtěli, jsme měli rozhovor po tom, co jsme měli show na ledním stadionu pro 10 000 lidí, tak tam prostě přijela CNN Prima News a my jsme chtěli říct, to asi budu muset vystřihnout možná, ale chtěli jsme říct do vysílání, že ať o to Klempíř neseškrtává jakoby ty prostě příspěvky na kulturu. A nejdřív jakoby, jak tam všichni jako skandovali, tak jsme začali prostě jakoby dát Klempíře a to vám řekla, hele kluci, tohle to nejde do televize. A pak jsme zkusili ještě druhou, jakoby umírnější variantu, ve který jsme jako řekli, že my pocházíme vlastně z alternativních festivalů, který by nemohli fungovat bez právě příspěvků jakoby na kulturu a že právě z těch alternativních festivalů díky přesně skladbám jako je Navždycky blázen, tak to ukazuje, že to má smysl, že díky tomu pak můžou vzniknout jako skupiny, které dělají hudbu, která se pak vlastně líbí všem a můžou ji lidi poslouchat, že vlastně má smysl podporovat takovýhle drobný akce a má smysl prostě cpát prachy do alternativní kultury, protože z ní pak může vznikat něco, co je vlastně přístupný právě úplně všem a je to tady pro všechny, i pro o tu Píře, kdo to chtěl poslouchat. A vlastně tím, že se takhle zeškrtá, tak to možný nebude. Ale vlastně CNN Prima News řekla, že nám to nemůže odvysílat ani takhle.
2: Okay.
1: Což jsem cítil úplně se jak 1984.
2: Když jsem koukal na záznam s Andělů, tak spousta lidí v anketách řekla, pro mě jsou letošním objevem Gufrau. Byli to lidi různých věkových skupin, byl mezi nimi třeba i Česmír Strakatý a spousta jako lidí, tak jsem se chtěl zeptat, jaký to je pro tebe jako dvacátníka prostě slyšet, že najednou prostě lidi, kteří tady formují novinařinu a kulturu a tak dále, najednou řeknou, už neposlouchám nic jiného, miluju Gufrau, hashtag.
1: No, jako u toho Česmíra konkrétně z toho mám obrovskou radost, jakože já jsem fakt největší fanoušek, jako poslouchám celou dobu, dokonce to chvíli vypadalo, že pro něj budu dělat rešerše, co měl dělat teďkon, akorát pak už se teda nikdo neozval, ne, to je v pohodě, ale to, už nějaký dvě cviční, možná byly fakt špatný, jako, ale odezvěděl jsem nejdřív na Václava Koptu, ta docela prošla a pak jsem udělal na podcast Poprask a jako uznám, asi nebá nejlepší prostě, ale pak už prostě bylo ticho po pěšině, ale Česmír říkal, že má teď dvě děti a že to je pro ně náročný, ale teda jako z toho mám obrovskou radost, jsem jakoby brutální fanoušek a Česmír Strakatý GOAT, boss, mám tě rád a to.
2: Tak no. Moc chceš tu práci?
1: Ne, tak moc mám rád Česmíra Strakatýho. Jak se víte otázky, s kým by si šel na večeři, kdyby jsi mohl jít s kýmkoliv na večeři, šel bych s Česmírem Strakatým.
2: A co byste si dali?
1: Co
2: byste
1: si dali? To nevím, on podle mě třeba jí jako kráty na nějaký suplementy, jako jak to klidně můžeme míchat v lžičkách, jako nějaký bomby.
2: Dobře. Roxy 1, Roxy 2, různý ceny, hodně koncertů. Sám si říkal, že to je hodně vyčerpávající, tak jak u toho všeho vlastně zvládáš normálně fungovat a žít?
1: No,
2: a co to pro tebe znamená normálně žít, tak?
1: Je to náročný, no a já vlastně někdy jsem měl takový jako docela deep talk s Vojtěchem, pro mě důležitý, když jsme si řekli, že vlastně už jsme fakt jako úplně odtržený od nějakého reálného fungování, jakože je to vlastně fakt vyndaný, že třeba jsem měl na chatu a bylo pro mě zvláštní jakoby vidět, o čem si lidi povídají, že vlastně, že tím, jak furt řešíme tu hudbu, tak jsme v tom úplně zaseklí a že už takový jako zvrácený, protože to běžné fungování se jako fakt úplně nám vzdaluje a já tím, jak nemám čas na nic, jako třeba po těch Andělech, já jsem musel jako 3 dny jenom ležet a odpočívat a prostě nebyl schopný jsem se hejbat.
2: A jako psychická únava to byla?
1: No, taky hodně. A takže prostě, takže teďko jako musíme, já jsem se už našel terapeutku, půjdu tam 20. poprvé, tak jako na to se těším, že to by mohla pomoct, ale a musel jsem kvůli tomu přesně přestat i pít, takže teďko žiju sober lifestyle už přes měsíc a to pomáhá, chodím cvičit, ale furt je to vlastně takový, že z normálních běžných věcí jako by se mi těžko jako sbírá dopamin, no.
2: Ok, tak to je docela jako fakt jako téma, tak ti držím pěstě, aby nějakým způsobem jste našli s terapeutkou cestu. Bylo těžký odehrát...
1: Ale co mi dělá třeba radost, je vždycky jako potkat Romana a prostě čitovat na jeho rádio, to je fakt vtipný. to mě vždycky, to je, jako, já jsem slyšel prakticky jenom kvůli tomu, jako.
2: Tak jsem rád, že aspoň nějakou roli v tom životě plním po těch letech, co se
1: znám. Jo, je to bomba.
2: Je to dobrý. Tak jo, továrna na levný moderátor mě taky rozesmála dneska. Tak jenom mi řekni, bráchové v Roxy, to mě přišel krásný moment, takový jako hluboký, citlivý něco. Byly na obou těch Roxy?
1: Byly na obou, no.
2: Jaký to bylo pro ně?
1: Jako, oni z toho měli jako fakt mega zážitek, ale měli zároveň za úkol tu show zahájit tím, že budou hrát Oru na radost na housle a saxofon. A to byl takový jako prostě intrik na ně, aby začali víc cvičit jako na ty nástroje, což se ale stalo, že oni normálně cvičili, tak si vydřeli jako prostě něco do ruky z těch strun, jakože fakt se strašně těšili, říkali, že budou do Roxiny. A pak už byli úplně nesnesitelný jakoby před tím, že furt jako o tom leli.
2: A kolik jim je? 6, 7?
1: 8, 9,
2: ok.
1: A jsou dvojčata, takže jenom, že byli 8, 9, jako jiný.
2: Já nevím, že jsou to dvojčata, proboha, to mám vědět.
1: Ne, já vím, na co mluvám. A ne, jenom říkám, že prostě jim je jeden věk, ale jako nevím, jestli je 8 nebo 9.
2: Jo, takhle.
1: A měl z toho mega radost a pak tam byl ještě další hezký moment, že jejich kámoši se jim smáli, že oni chodí do bageterie, a jako boys ne, prostě mý bratři nechodí. Mm-hmm. Takže my jsme tam měli v backstage bagetérku a oni normálně nakradli do těch futrálů jakoby ty bagety a nakradli jich takový ranci, že pak tam žádná nezbyla a pak ráno odevřeli rodiče ten futrál a ten se vyvalili ty prostě rozteklý jako slaninový prostě bagety úplně kentusáctví, ale prostě natáhli to do školy, ukázali, že taky mají bagetery. A měli z toho extrémní radost a i moje segra tam byla, to z toho taky jsem měla radost. Tak doufám, že takhle aspoň jako brácha můžu vracet prostě jim to zpátky, že se na to třeba vzpomenou. Podle mě to je zážitek, na který jako nezapomenou už. Ne?
2: To určitě. A jaký to bylo pro tebe jako pro bráchu?
1: Jako bej tam s nima?
2: Jo.
1: Jako, tak pro mě přesně jak ten den byl úplně náročný a furt někdo něco řešil, tak já jsem neměl vůbec často prožívat, jako, že jsem spíš, já jsem se s nima ani tolik jako by nebavil, že jsem jim chtěl udělat tu radost, ale neměl jsem kapacitu a to se s nima třeba tam pak nějak víc povídat. A ještě jak tam bylo strašně moc různých lidí, kteří po mě co chtěli, tak já jsem vlastně před tou show si fakt jenom nadal sluchátka a já myslím, že se rozbrečím, jako byl jsem někde úplně zavřený. A pak jsem byl na stage, že to bylo dobrý a pak jsem s nima rád skákal, ale pak už ani jako zpětně jsem nebyl jako by schopný za nima jít nějak se poplácat, něco takového.
2: Tak třeba někdy příště. Řekni mi, rozhodilo tě někdy něco při vystoupení, při tvém koncertě, nebo dokáže tě něco rozhodit při tvém vystoupení?
1: Dokáže, no. Třeba teďko jsem byl v tom Ústí a měl jsem na sebe tričko, no, na kterém bylo jakoby marihuanovej lístek Adidasu, ale vzal Adihash. A mě bylo tak trapně, že mám to tričko na sobě, že jsem prostě nedokázal vůbec s ním fungovat.
2: Většinou ty trička stejně odrazuješ, ne? Když jsi většinou nahej skoro na stage.
1: No, to jsem přestal dělat, protože to přestalo mít jakýkoliv efekt. Protože jakoby jsem byl v těch malých klubech, tak to pak to bylo jakože a to a více skákalo, ale takhle jak ty lidi fakt jakoby znají každý slovo, tak pak už je to jen takový, že prostě to jenom, že flexíš na stage, jakože máš dobrý tělo, no, tak to už je trochu trapný.
2: No. Ty teďka žiješ takový jako, skoro bych řekl, hudební sen, tak mi řekni, co je na tom nejvíc třeba otravný, nebo co je na tom nejvíc nejtěžší, když to nejtěžší asi tady pravděpodobně jakoby zaznělo, tak co je nejvíc otravný na tomhletom procesu teď, v tuhletu chvíli?
1: Já si myslím, že i s klukama jakoby se pro mě shodneme na tom, že vlastně všechno je to super. Jediný co, že vlastně z toho vlastně fakt takový peníze, by třeba si člověk myslel, jsou zasloužený a za tu práci, kterou odvádí, tak ty se nedějou, jako já mám teďko na určitě 120 korun prostě, ne, 14 korun, takže prostě, až tady skončí, jak mi Roman prokoupí nějaký jídlo.
2: A Roman ti koupil láhev, tyhle, protože jenom...
1: Ale Hugo nepije, takže jakoby...
2: Dobře, tak já si ji nechám.
1: No, ale koupíme nějaký rohlíky a takovýhle věci, jo, většinou prostě se šunkou a ještě nějakým to.
2: Já bych jenom chtěl říct, že když jsem Huga zval na rozhovor, tak že mu předáme hudební ceny Kings of Rap, tak Hugo napsal, doufám, že k tomu je taky nějaká hmotná cena, Romane, jinak prostě nepřijdu v žádném případě.
1: No, a myslel jsem tím, že to bude vinylová deska, dokonce si o tím konkrétně napsal, že si vinylovou desku, dostal jsem láhaň šampaňskýho a to bude klasický, to tady prostě na sponudě pořád, takže třeba lidi řeknou, chci výplatu a Roman jim dá prostě třeba slevový kupon na bowling. Jako.
2: To není pravda.
1: A to, no, to je pravda.
2: Normálně tě chodila mzda. Tak, dobře, pojďme.
1: Normálně chodila minimální mzda prostě. Azerbajdžanská minimální mzda.
2: Minimální výkon musí přijít minimální mzda.
1: Jasně.
2: Řekni mi, co s tebou udělala ta rychlá známost? Jaký byl Hugo předtím a jaký je Hugo teďka?
1: To já nedokážu moc posoudit, ale třeba mám, jako myslím si, že hodně se snažím vyvarovat tomu a máme to společně s klukama, aby jsme prostě z nás stali arrogantní kreténi, ale fakt ten proces jako podle mě je fakt úplně takovej jako plíživej a hodně se mění a třeba jakoby pozoruju to na tom, že se mi blbě přijímají rady a že vlastně mi strašně moc lidí mi chce radit pořád s něčím a říkat mi, jak by to udělali oni, ale vlastně já byť by jsem jakoby rád poslouchal všem tady ty rady, tak pro mě vlastně strašně moc lidí mi přijde jakoby irrelevantních v tom, jakoby co mi říkají a je vlastně jenom hrozně málo lidí, od kterých jakoby si něco beru, i když vím, že to je třeba jakoby objektivně špatně, ale tak tam vlastně vnímám třeba nějakou jakoby svoji proměnu, no. A taky to, že třeba jsem zvyklý, že když někde jdu, tak čekám, jakoby, jestli se tam někdo vyfotí, že vlastně jdu tramvají a vlastně vidím, že mě někdo poznává.
2: Mm-hmm. Jaký to je?
1: No, je to jako na jednu stranu příjemný, ale vlastně to tak jako tiká tu pozornost a vlastně pak jako podle mě je pravda taková věc, že když se na vás někdo dívá, tak vám jako bere energie. Já si fakt myslím, že to je real, jakože takový trošku ezo shit, ale prostě, že třeba vím, že když máme show, tak podle mě člověk je pak prostě unavený, jenom kvůli tomu, že vstřebává 4000 prostě pohledů jakoby od lidí a nevím, prý to mají třeba učitele, že když jakoby jsou přetří, jak se mají sepnout vlasy, aby prostě aby to nestýloval, takže tak právě tak, když člověk jede tramvají a třeba se ani nikdo nedívá, ale už jenom ta zkušenost jakoby toho, že prostě xkrát se někdo prostě vyfotí, zamává a ty pak prostě jakoby napůl jako musíš dělat, že to nevidíš a jsou takový awkward situace, kterým jsi vystavovaný, tak vlastně tak je to určitě příjemný, mám hrozně rád, když se někdo přijde pro fotku a rád jí dávám, ale vlastně na druhou stranu je to takový, že no.
2: Kdyby teďka seděl u rádia někdo, kdo tak jako si říká, sakra, to je tak jako skvělý, to bych chtěl zažít taky, před čím bys ho varoval?
1: Před čím bych ho varoval? Asi primárně prostě před... Podle mě člověk si fakt musí vydefinovat nějakou hranici toho, co je ochotný pro ten úspěch udělat, jakoby a kam až jít, jako, že vlastně najít tu hranu toho, co je ještě v pohodě a že vlastně třeba nám se to děje, když přichází nabídky jako různých spoluprací, tak to je podle mě jakoby úplně největší vlastně největší deal, protože tam prostě, že musí člověk fakt podle mě přemýšlet na tu svoji imidži, kterou má a kterou si chce držet a vlastně výměnou za ty prachy, které vlastně z toho teoreticky můžou přijít, jakože ono to zní úplně banálně, ale pak vlastně, když už to člověk dělá třeba 6. měsíc a furt z toho, jakoby z těch streamů třeba takový prachy nejsou, protože nás je víc, tak se to hodně dělí. A pak, když jakoby najednou někdo přijde a řekne, že každý mu dá prostě 100 000 na ruku, a když se stane jakoby prostě, nevím, 2 posty, 2 storíčka, tady to, tak pak je to prostě vlastně hodně velký lákadlo a protože to musí hodně zvažovat a hodně přemýšlet nad tím, jak to udělat, tak aby se to nezbláznil, no.
2: Ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích, každý, kdo tě sleduje, tak zná tvoje denní vlogy, které někdy jsou až jako nekonečný. Nezneužil někdy...
1: Se nikdo nemusí na ně dívat, jako jsem přijdu nekonečný, v pohodě.
2: Ne. Já jsem to chtěl, jenom ta otázka měla znít spíš tak, jestli to pak někdy někdo neotočil proti tobě, protože ty vlastně ty lidi pouštíš strašně moc do svého soukromí, poměrně vlastně už ani jako víc nemůžeš, podle mě, než tak, jak to děláš.
1: Jo, tak jako nepříjemný byl, když jsem si udělal srandu o tom, že mám pohlavní nemoc.
2: Myslíš, že to bylo na tom hokejovém stadioně, ne?
1: Na tom hokejovém stadioně, kdy se mě ptala...
2: Ta redaktorka?
1: No a ona, já nevím, jak k tomu přišlo, ale se na mě může sahat, nebo něco takového řekla, nebo já už to fakt nepamatuju. A já jsem jí řekl, že mám po těle různý strupy, ale zároveň, ale protože mám prostě pohlavní nemoc a to, a potom, potom jsem to řekl ještě někde, protože se udělala taková jako, taková prostě vyrážka, ale jakoby, ale
2: tak jsem opravdu nebo ne?
1: Jo, opravdu jsem udělal, ale jako malinko, a prostě jenom mě to svědělo. A to, ale pak jsem prostě řekl, že mám pohlavní nemoc.
2: Ty jsi tam chtěl ukazovat v té reportáži,
1: no, já jsem se, to jsem nic neměl, jako, to se tam, neměl jsem žádnou pohlavní nemoc ten moment, jenom prostě to byl takový, jak jsem řekl, na dvou místech, tak pak to bylo nepříjemný, že se mě i lidi na těch zastávkách ptali, že můžu, jestli se můžou vyfotit, a jestli na mě můžou sáhnout, aby něco nechytili, jako, tak to bylo fakt nepříjemný.
2: A už jsi teda, už jsi dobrý.
1: No, já jsem byl dobrý celou dobu, jako, ale prostě, ale snad už se na to zapomnělo, no.
2: No asi ne, když se teďka zase vytálo. Hele, chci se zeptat, jsi single nebo někoho máš?
1: Hele, nevím, jako, nechci se na to nikomu moc odpovídat.
2: Okej, mě to nezajímá jako s pohledem bulváru, mě to spíš zajímá vlastně tak, jak moc těžký je v tuhletu chvíli seznamování, protože jak je těžký jako rozlišit ten fanatický zájem od normální fanenky?
1: To není těžký rozlišit, jako... jako vlastně jsou tam určitý znaky, jako podle kterých to člověk může poznat, jako.
2: Okay. A jestli se dá ještě vůbec normálně seznámit, tak?
1: Dá, již určitě, ale hlavně potom je spousta lidí přesně jakoby z mýho okruhu, který třeba nefakujou jakoby s tím, co děláme, že třeba respektujou přesně typicky na FAMU, jako že oni respektujou to, co děláme, respektujou jako úspěchy, které jsme dosáhli, ale vlastně nejsou třeba fanoušci, tak to jakoby tam vlastně vůbec není problém se s těmi lidmi seznamovat a normálně se jakoby bavit. A vlastně ta naše jakoby fanbase tak je primárně složená jakoby z lidí ve věku mezi 16 a 20 lety a jako s lidmi, které já se často potkávám, tak jsou jako mnohdy starší a z různých intelektuálních sfér a vlastně a ty třeba jako často i opovrhujou jakoby tou naší hudbou, přijde jim jakoby cheesy, tak vlastně spousta lidí je takových, že na to nemají názor a potom se normálně to dá se znamenat. Ale vlastně spíš, co je náročný než tady to, je, že i když člověk vlastně jakoby má nějaký

0: takhle člověk jakoby nepočítá, když najednou takhle bouchne.
1: Jako, ale ono zase to fakt to není jako až tak to znatelný. Ono se to spíš propisuje fakt jenom na tom množství práce, který s tím přichází.
0: Jo.
1: Že je to jako normálně jako nepociťuju přesně, že to, že se někdo vyfotí, tak jako by to není, když prostě Vláďa video zde prostě do obchoďáku a nemůže se pohnout. Jako to se děje třeba na shows, ale
0: normálně na ulici.
1: Ale normálně na ulici, jak prostě třeba, tak jsou to jakoby dvě fotky za den, jako, takže...
0: To je docela ještě v pohodě.
1: Takže to je přesně...
0: Koho napadlo, že David Prachař bude tím, kdo vám tam bude dělat verbální předěly na Dese Boy Band?
1: Napadlo to mě, respektive Viktor, on chtěl udělat přesně to rozdělení té desky a nějakou koncepci tomu, aby to prostě vlastně dávalo víc věci dohromady, že má rád vlastně ty koncepty okolo těch věcí, tak tady toho napadlo a pak jsem přemýšlel, kdo měl hezký hlas a tím, že jsme kamarádi dobrý s Frantou a Davea taky znám, tak prostě jsme ho poprosili a on byl tak hodný, že prostě se na nás udělal hoďku čas a nahráli jsme to spolu všechno.
0: Ty texty mu někdo psal nebo to šlo přímo z něj?
1: Ne, to jsme si napsali my a pak jsme nechali to trochu opravit, že vlastně. Jo. Že jsme chtěli, aby to tak trošku jako sestřelil a zároveň, aby to bylo nějak jako v míře.
0: Boyband je úspěšná deska, tak jaký projekty máte v plánu letos?
1: Boyband je super úspěšná deska a vlastně přesně jako by máme strach, že tu se nám třeba nepodaří nikdy překonat, protože vlastně by se mělo stát, že po Poláti každý track bude mít okolo milionu, což je jako fakt šílený.
0: A na druhou stranu mám takový pocit, že možná ty jsi mi říkal jednou u vína, když jsme seděli spolu v Pilotech, takže bys chtěl udělat nějaký teďka alternativnější projekt, tak třeba nemusí být ta meta, že překonáte Boyband hned, ne?
1: Jo, tak to vlastně, to určitě nemusí být, a ten alternativnější projekt jako ten teďkon se třeba bude dít, budeme vydávat single, nebo možná to do toho dobu už je to vydaný, bude vycházet v pátek, track s Mary April, právě jako, která vyhrála jako objev roku a tam je track, který se jmenuje 9 ráno, že pak můžu pustit a zrovna můžu nasadit do vysílání, to chápeš. A
0: když mi to pošleš, rád to nasadím do vysílání.
1: No, to pak pustíme. A to je prostě zase naopak úplně taková níž věc, kterou jsme jako kompilovali z různých jakoby soundů, který jsme hledali a je to zase úplně pomalá taková alternativa, vlastně vkusná. Taková estetická hudba, která jako mně se taky hodně líbí. Ale já třeba teď hodně přemýšlím nad tím a vlastně každý nad tím trochu přemýšlí. Víme, že potřebujeme mít něco, v čem bude mít 100% autorství. Protože tím, jak je to furt kolektivní práce, furt dochází k nějakým kompromisu, tak člověk jako vlastně teď tak jako nějak částečně odosobněný od té tvorby jako takový, takže vlastně já teď třeba mám v plánu, už jsem si udělal setup doma, udělat třeba nějakou svoji vlastní desku vydanou pod alter egem, která bude jako vyrobená na čelo, protože budu hrát na violončelo, tak prostě chci udělat jakoby beaty z toho plus ze synťáku a do toho udělat nějaké jako prostě intimní povídání, takže to je třeba věc, na který teď jako pracuju taky.
0: Hele, nemáte třeba v plánu, protože tenkrát, když jste komunikovali právě nějaký koncert, tak mám pocit, že Vojtěch hrál na piano, ty hrál na violončelo, nemáte v plánu třeba i tuhletu desku zahrát akusticky s nástrojema někdy?
1: No, tak jako takový plán je, to ještě jakoby... Vlastně ještě taky pracujeme s Matem 213 a on je jako vlastně velký zastánce toho, že se budou vracet kapely jako takový. Jenomže mně přijde, že vlastně jak jsou kapely teď v Česku akustický, takže oni podle mě vlastně mi přijde, ale jako nechci znít jak moudrák, jo, ale podle mě nepochopili to, že se vlastně změnil už to, co lidi vyžadují od kapel, že vlastně to, jak oni vypadají, vlastně není fresh a že ten vizuál je podle mě strašně důležitý a že my, když budeme jakoby vyrábět prostě všechny tracky na kompu, ale potom budeme aranžovat jakoby prostě do hudebních nástrojů, ale budeme u toho mít maximální swag, tak si myslím, že to je něco, co plánujeme a snad se to povede a jako to by bylo prostě úplně jakoby vlastně top tier. Jako.
0: Když se teďka udělali hudební ceny Anděl, tak máma na vás koukala moje v televizi a říkala, těm klukům to prostě slušelo, mi psala zprávu. Jak moc řešíte outfit, který máte na sobě? Protože když jste na stage, vypadáte vymazleně, když prostě pak jste mimo stage, tak vypadáte jako normální smrtelníci na ulici.
1: No tak tady jsme měli štěstí, že nás Tom Sean propojil s Honzou Černým, který nám půjčil outfity a protože my jsme vlastně vůbec nevěděli, jak se máme oblíct na Anděli, že vlastně tady ta jako celá zkušenost nám byla trochu cizí. No takže Honza Černý nás vydesignoval a vypadá to super, no a tady to vlastně, ono to vždycky vypadá dobře, když se lidi jakoby sladí aspoň nějak částečně, že mají jakoby podobný kus oblečení, ale že bychom to nějak jakoby extrémně nad tím přemýšleli, tak to zase ne.
0: Vy jako Gufraus

0: Jste členy labelu Championship. Proč muzikant podle tebe potřebuje label? V čem je label zajímavý, důležitý?
1: My jsme do toho Championshipu primárně vstupovali s tím, aby nám to ulehčilo práci, protože vlastně kdyby teďkon my jsme měli řešit všechny ty bookingy a vlastně všechny ty věci, které na nás se valej, tak by prostě jeden z nás už se nemohl věnovat prostě tomu, čemu se věnuje. Jakože Voděk to má dvě školy, jak to mám školu, práci, natáčení různých filmů a Maťko má normálně svoji práci. Mhm. A jako druhá varianta je, že by byl honorovaný za to, že prostě bude odbavovat tady tu administrativní část, který je strašně moc, že vlastně, aby člověk domluvil prostě 40 koncertů na léto, tak to nemůžeš dělat prostě mezi přestávkami o přednáškách, jako, že to už by se prostě úplně zabil, takže a řešení veškerýho merče a tak, tak to je prostě strašně moc jakoby různý administrativy, kterou my nejsme schopni odbavovat. Plus ale zároveň ten label by měl asi zajišťovat nějaký mediální pokrytí, měl by komunikovat s playlistama na Spotify, měl by toho dělat vlastně fakt hodně, nabízet různý možnosti
0: spolupráce. A děje spolupráce. Se to?
1: Já si myslím, že ta spolupráce s Championshipem je prostě obou strany týkon jakoby fajn.
0: Mm-hmm, OK. Může být někdy label přítěž?
1: Myslím si, že takové jako možnosti se dějou. Myslím si, že jsou třeba nějaký labely v Česku, který se snaží na těch interpretech profitovat a vlastně ty procenta, který jakoby jim ten interpret odevzdává, tak neodpovídají tomu množství odvedený práce.
0: Mm-hmm, OK. Minule, když tady byl Vojta ve Spin Ránu, tak říkal, že jedním z vála vašich neduhů je to, že nemáte finanční gramotnost. Tak posunulo se to někam?
1: Jo, tak to zjistíme, jakoby, až nám začnou chodit ty peníze, jako, jak to je s tou finanční gramotností. Já jsem říkal, když má člověk prostě na účtě litr, tak jakoby finanční gramotnost plus minus jakoby jde stranou prostě.
0: OK, dobře. Tak blížíme se do finále. Řekni mi, Hugo, na kterou otázku bys chtěl odpovědět a nikdo se tě na ní nezeptal?
1: Nikdo se mě nikdy nezeptal. Já jsem se na to jednou ptal teda tu otázku. A pak jestli se mě za chvíli zeptáš, jaký má, kde jsem byl jídlo, kámo, kámo, odejdu. Na co se mě někdo nezeptal, jako... Jestli by jsem nechtěl třeba dostat free letenky na Island. Uhum. A já jsem řekl, ano, děkuju moc krát, víte, já bych tam teďko, nebo bych tam měsíc a nic by jsem nedělal, víte, a potom oni mi řekli, skvěle Hugo, a nechtěl by se k tomu ještě zadarmo veškeré jako jídlo, vybavení a že byste tam měli studio zadarmo a já jsem řekl, ano, děkuju moc krát, víte, mám z toho velkou radost.
0: Tak takhle s pokorou končí naše dnešní povídání. Hugo, moc děkuji za návštěvu. Jsem rád, že jsi přišel, jsem rád, že jsi tady byl, jsem rád, že jsme se po takové době viděli a ještě jednou moc blahopřeju k tomu, co se teďka okolo tebe a okolo Gufrou děje.
1: Díky moc, taky vám nic hezky. Ahoj.
0: Hugo Wiesner byl hostem dnešního Spin Talku. Děkuji, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: začal zase jíst maso. Tak jste jí dneska ráno servírovali pořádný masitý žrádla.
1: No tak já bych ji určitě nejako před krmi jasný karpáčo prostě. To prostě bejt musí a ňam, ježíš, už teďka slintám a to je ráno.
0: Já taky.
2: Potom políčičku držkovou bez rohlíku.
3: Nádherně dlouze tažený hovězí guláš s nakrájenou červenou cibulí. Úplnej luxus.
0: Ty vole, brácho. Já normálně tý frajerce fakt začínám závidět, protože to jsou strašný bomby.
4: No jasně, tak co tam máme naservírovanýho dál?
5: Ale jinak bych jí dal, ty vole, normálně třeba pořádný pustý střeznictví, ty vole, na volní udělaný hezky hostící chlebíkem.
4: Bořty cool, no a nějaká ta sladká tečka, co?
2: A jako dezertík, možná tiramisu třeba.
4: No, jako za tohle spin menu by se nemusela stydět žádná michelinská restaurace. Co by si z toho dal nejvíc doma?
0: Kam? Všechno.
6: Jak jinak. Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.